Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

tisíc kilo.

než růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu. Yeah.

raději s ním, než doma jsem celý den. Kamarád mi znechuceně tvrdí, že pes kudy projde, tudy smrdí.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
2: Je přihranej.
0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
3: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
4: Pozor tam uvnitř!

0: celičkou.
1: Vystrašenou celičkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyře šiti, necháme-li zvíře žíti.
2: Posloucháš?
3: Rádio Junior.
4: Houby hají, houby hou, do postýlek uléhají.

Nahoru a dolů. Špičáky, stoličky, všichni spolu. Čistíme, čistíme. Nahoru, dolů. Špičáky, stoličky, všichni spolu.

spadni, do té jámy medvědí, i když prý nás nejedí. Ozývá se čvachtání, to jsou asi vachtani, vedle s tichou rozkoší. Tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci, nemohou mi odříci podívanou krmení, to je

0: kamarádko stonavá, přítelíčku chorý, nesu já ti písničku přes doly a hory.
1: Navléknu si návleky, nasadím si roušku.

Ještě jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost. Padam, padam, padam, padam.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Je holky 6 hodin ráno. Kdo by vstával, že jo? No tak samozřejmě já a doufám, že je taky vy, holky a kluci, vstáváte s námi, s Rádiem Junior a ranním restartem a doufám, že se vám stává fajn. Dneska máme krásné téma. Vezmeme vás na festival Jičín město pohádek, který začíná právě dneska. Takže celý dnešní ranní restart se budeme povídat o tom, jaký program budeme mít v Jičíně my, jakožto Rádio Junior. Co je tam pro vás nachystáno na dnešek? Jaké jsou vůbec nejvýraznější body celého festivalu? A to konec konců probereme po 7. hodině také s ředitelkou festivalu Terezou Poršovou. Takže dneska zkrátka ve jménu Jičína, města pohádek, tak na to se můžete těšit. Samozřejmě chybět nebudou klasické rubriky, tedy Zvídavec. Samozřejmě hitparádu probereme, dneska máme středu, takže poslední den možnosti hlasovat, ovlivnit ten výsledek. No a mimo to samozřejmě bezva muzika, soutěž a taky trocha informací v podobě zpráv. Těmi začínáme.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Organizace Spojených národů schválila novou mapu. Problémem dosavadních map bylo to, že hodně zkreslují velikosti ploch. Státy, které jsou na mapě hodně nahoře, vypadají větší, než ve skutečnosti jsou. A tak se například Grónsko jeví stejně velké jako celá Afrika. Ve skutečnosti je však zhruba 14x menší. Tuto nepřesnost má napravit nové zobrazení, kterému se říká Equal Earth. To vynalezl už v roce 2018 vědec Bojan Šavrič a umožňuje mít přesnou představu o velikosti jednotlivých kontinentů i států. Čeští žáci jsou nadprůměrní v přírodních vědách. Projekt s názvem PISA běží už od roku 2000 a jeho cílem je pravidelně prověřovat znalosti 15-letých školáků v matematice, čtení a přírodních vědách. Letos se testování zaměřilo právě na přírodní vědy, ve kterých čeští školáci dosáhli 490 bodů. Jsou tak o 8 bodů nad průměrem Evropské unie. Dlouhodobý vývoj ale není tak radostný. Výsledek je každý rok o něco horší, a to i v matematice a čtenářských dovednostech. Dneska budou maximální teploty mezi 20 a 32 stupni. V Čechách nejprve zataženo s přeháňkami a až k večeru ustávání srážek. Na Moravě to bude přesně naopak, nejdřív polojasno a později zataženo s deštěm

Krásné ráno, přátelé, doufám, že se vám hezky vstává společně s ranním restartem. Dneska, jak už zaznělo, tak si budeme povídat o festivalu Děčín město pohádky. Tentokrát si dáme takové základní informace, abychom se v tom dokázali všichni zorientovat. Celý festival začíná právě dneska, 9. září, a potrvá tedy od dnešní středy až do 13. září, což je neděle, takže až do neděle si můžete vychutnat spoustu programu, který je opravdu velice, velice bohatý. Letos se celý festival koná už po 36. a ten letošní ročník připomíná výročí spisovatele Václava Čtvrtka, který významně pomohl proslavit Jičín jako město pohádek. Co se toho výročí týče, tak v roce 2026 si připomínáme za prvé 115 let od jeho narození. On se narodil 4. dubna, konkrétně v roce 1911, takže to máme za sebou, ten duben. A zároveň před sebou máme 50. výročí od jeho úmrtí. On zemřel 6. listopadu roku 1976, tak to máme ještě před sebou. V každém případě právě Václav Čtvrtek stál u zrodu oblíbených pohádkových postaviček, jako je Rumcajc, Manka Cipícek, Křemílek s Vochomůrkou, Maková panenka nebo třeba rozhlasový Hajaja. A Hajaja mimochodem inspiroval i ten letošní podtitul celého festivalu, který zní nikoli Hajaja, ale první A je dlouhé, Hajaja. Ten význam je celkem trojí. My si to ještě dneska v průběhu rána pořádně rozebereme, abyste z toho nebyli úplně tak vedle jak ta jedle, jako jsem byl původně já. Jsem si nejdřív říkal, to je nějaká chyba, ne? Není to chyba. Je v tom takovej vtípeček, taková slovní hříčka. V každém případě pojďme si říct, že celý ten pohádkový týden bude opravdu nabitý. Jsou to nejrůznější tvůrčí pohádkové dílničky, ukázky tradičních řemesel, pouliční divadla, koncerty, jarmark, třeba i pohádkový průvod masek, ten je ostatně třeba právě dneska, a spoustu dalších nezapomenutelných zážitků. Celý program se odehrává v Jičíně, na různých místech, především v historickém centru. Pokud by vás zajímalo více a chtěli byste se v tom programu více zorientovat, hledejte Festival Jičín / Město pohádky. Mrkněte na to.

krátce po 6. hodině ve vysílání ranního restartu, jako vždycky čas na jednu aktualitu, tentokrát o lukostřelbě. Maďarský lukostřelec překonal letitý světový rekord. Hrdina tohoto příběhu se jmenuje Josef Monus a dosáhl vzdálenosti, nebo respektive vyslal svůj šíp do vzdálenosti 1063 metrů a 59 cm k tomu. Ten předchozí rekord tak překonal o 80 cm. Nového rekordu dosáhl v soutěži, která se konala na suchém dně jezera Smith Creek v Nevadě ve Spojených státech. A není se co divit, že zvítězil právě on. On si totiž celý život vyrábí vlastní luky a šípy a neustále to vylepšuje a tvrdí, že ročně vystřelí asi 250 tisíc šípů v rámci tréninku, soutěží a různých ukázek pro veřejnost. Já nevím, kolik šípů jsem vystřelil já, 250 tisíc to určitě nebude, možná pár stovek, když jsem si jako dítě hrál na nějakého lukostřelce. Ale schválně, když se mrkneme na ten rekord jako takový, tak jako běžně se už, nebo běžně, v rámci tady té sportovní lukostřelby se střílí jako přes 1 kilometr vzdálenosti. A přitom ten nový rekord je jenom o 80 cm jako lepší. No, on sám k tomu řekl, že pro někoho to může být jenom 80 cm, ale pro něho je to vlastně celoživotní práce. Totiž musíte si to představit podobně, jako kdyby někdo překonal světový rekord běhu na 100 metrů. Ten rekord už tak je jako neuvěřitelně našponovaný. Jo, možná si někteří z vás pamatujete, nebo jste četli Usain Bolt, ten slavný závod v roce 2009 v Berlíně. Já jsem to sledoval, takže si to pamatuju. Ten rekord 9 vteřin a 58 setin vteřin. Tak si představte, že by jako někdo překonal tenhle rekord, ale jasně, překonal by to třeba jenom o 2 jako setinky, jo, nebo 5 setinek, jo, jakože nepředpokládá se, že někdo přijde a zaběhne to za 8,5 vteřiny, jo, takže dost podobně to pravděpodobně bude s tady tou lukostřelbou. A mě ještě zajímalo, protože jsem v tom jako absolutní laik, jak daleko takové šípy jako běžně do jaké vzdálenosti létaly třeba ve středověku, jo, když vidíte takové ty historické filmy, jako oni vždycky natáhnou ten luk a teď pošlou tu obrovskou salvu šípů na to protilehlé vojsko, tak prý vojenští lukostřelci běžně ve středověku stříleli na vzdálenost 200 až 300 metrů, ale nutno říct, že ten účinný dostřel byl třeba 150 metrů, protože ten šíp samozřejmě vlivem vzduchu ztrácí jako dost energie, takže pak už jenom tak jako doplachtí jako do té protilehlé armády. No, nechme lukostřelbu lukostřelbou, pojďme na další song, Emma Karpeles a Tvůj král.

0: Vítek, Rádia Junior.
1: Tentokrát pro vás mám jeden opravdu krátký a takový velice zvláštní. Ptá se takhle cizinec Čecha. Prosím tě, co to znamená šim si si? No a Čech se zamyslí a odpoví. No to znamená esi si si šim. Tak snad jste to pobrali. Mně to přišlo tak divný, až mě to pobavilo. No, tak snad i vás. Teď už Imagine Dragons, píseň Birds a za chviličku se vrátíme na festival Jičín, město pohádky, a vysvětlíme si, proč se letos jmenuje tak na první pohled podivně. Ha, ja, ja.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Holky a kluci, jak už dneska zaznělo, bavíme se o festivalu Jičín město pohádky, který začíná právě dneska a potrvá až do neděle. Ten program si v průběhu dnešního rána ještě přiblížíme, ale teď bychom si měli vysvětlit, proč ten název, když zamíříte na jejich stránky, pohádka.cz, jo, což je vlastně neuvěřitelný, že, nebo neuvěřitelný. I to samo o sobě svědčí o tom, jak dlouho ten festival už existuje, protože mají takhle krásnou jednoduchou doménu, jo. Pohádka.cz. Komu se to dneska už poštěstí? Já bych řekl, že nikomu. Celý ten festival má letos podtitul Hajaja. Jo, což zní podobně jako Hajaja. Ano, na Hajaju rozhodně ten název odkazuje. Hajaju původně napsal Václav Čtvrtek, ten je samozřejmě s Jičínem opravdu velice spojený. Určitě znáte i další pohádkové postavičky. Křemilka a Vochomůrku, Makovou panenku, Rumce, Zéci Píska a další. Ale taky odkazuje na Haj a Já. Jo, ono se to sice píše dohromady, Hajaja, ale když si to nakouskujeme, je to Haj a já, nebo když to přeložíme ještě do češtiny, les a já. A tak se důležitou součástí letošního ročníku festivalu stala výtvarná výzva Haj a já, do které se zapojila opravdu široká veřejnost. Už od dnešního dne jsou vystavena nejrůznější dílka ve výlohách a interiérech některých jičínských obchodů a podniků a tak vlastně les pomyslně proroste celým městem, což se mi líbí jako nádherná myšlenka. Já miluji stromy a les. Takže v čajovnách, galanteriích, v kavárnách, knihkupectví, městském informačním centru, základní umělecké škole v Jičíně, tam všude najdete výtvory, které udělali holky a kluci, kteří se do té výzvy zapojili. Těch obrázků přišlo prý celkem přes 500, což si myslím, že je teda jako fakt slušný počet. A většinou buď to kreslili samotnou atmosféru lesa, stromy, houby a všem možné rostliny, nebo zachycovali obyvatele lesa, ať už ty skutečné jako zvířata, brouky, pěšky, medvědy a podobně, až po ty třeba fantazijní jako víly, strašidla nebo nějaké podivuhodné tvory, které rozhodně nedokážou vůbec pojmenovat. No a poslední kategorie pak byly obrázky, kdy holky a kluci zachycovali lidi a jejich vztah k přírodě. Takže pokud byste chtěli ocenit jejich výtvory, tak rozhodně a nejenom, že je najdete jako fyzicky v těch čajovnách, galanteriích a tak dále, jak jsem zmiňoval, ale můžete si je všechny prohlédnout na jednom místě a to na jejich stránkách, jak jsem zmiňoval, pohádka.cz. I takový je zkrátka festival Jičín, město pohádky, tak na to můžete mrknout.

Holky a kluci, teď už pokračujeme s písničkou z hitparády. Co myslíte, může být folklor trendy? Podle kapely Vesna rozhodně ano. Vesna ve své hudbě propojuje české a slovanské tradice s moderním popem a elektronikou. Do širšího povědomí se tato čistě ženská skupina dostala v roce 2023 díky Eurovizi, kde s písní My Sister's Crown vybojovala pro Česko skvělé 10. místo. Třeba ve vzkazovně Rádia Junior si od nich často přijete píseň Moravo. Ale teď si užijeme jejich novinku Já si tě brát nebudu, kterou Vesna naspívala společně s Benem Kristovem a pro kterou můžete třeba i hlasovat.

Přidám, že ještě dneska můžete hlasovat, máme středu, takže až do 8 hodin večer můžete hlasovat a ovlivnit pořadí v naší hitparádě. Teď už zpátky na festival Jičín město pohádky, už jsme si řekli, že letošní podtitul zní Hájaja, psáno dohromady. Odkazuje to na Hájaju, to už jsme si vysvětlili, že Václav IV. Samozřejmě je spojený s Hájajou, příběhy o Hájajovi na začátku psal jenom Václav IV. Taky ten název odkazuje na háj a já, tedy na les a já, tedy výtvarnou soutěž, kterou jsme probrali před chviličkou, a jejich výtvory si můžete prohlédnout na jejich stránkách pohádka.cz. No a do třetice, ten název prý odkazuje také na to, lidově řečeno, být v háji. No, když jsme v háji, tak se asi moc nesmějeme, často říkám, že jsme v háji, když máme z něčeho strach. A tak se letos festival snaží rozvíjet jakousi myšlenku duševního zdraví. Prostě jak bojovat se svými strachy a jak lidé proti obavám bojovali v minulosti. Zní to možná trošku složitě, ale udělali to fakt zábavnou formou. Pokud se chcete naučit bojovat se svým strachem, zaměřte si to na takzvanou pohádkovou cestu, která je tradičním bodem celého festivalu. Letos mají velice roztomilou hlavní hrdinku, a to je Šiška, která spadla ze stromu, potloukla se, dostala strach a začala mít taky trochu smůlu. No prostě začala být tak trochu v háji. Takže na té cestě boje proti strachu vás provede. Když budu konkrétní, jo, tak na té pohádkové cestě je celkem 13 zastávek, které si můžete projít v průběhu celého dne. Například si budete moci vyrobit amulet jako pro štěstí, no, nebo s ochranou mocí před zlými silami, nebo se budete moci zastavit u stromu přání, kde prý, když napíšete přání na papír a připnete jej na strom, tak legenda praví, že kdo pod stromem usne, přání se mu vyplní, tak bych asi doporučoval si tam na chviličku dáchnout. Taky budete moci pozorovat řezbářku v akci, protože ta bude vyrábět sošku strážného anděla, který bude chránit celý festival, tak jak taková soška vzniká, i na to budete moci mrknout. Nebo si třeba sami vyrobíte svíčku z medové plástve s podtitulem Posvítíme si na vaše strachy. Tam bude mimochodem i lektorka metody mindfulness a zkrátka opravdu se bude snažit vysvětlit, jak pracovat se stresem, konkrétně Radana Zubatá. No a samozřejmě bude taky možnost si zaspívat, protože z písní jde všechno líp. No a nebo si budete moci vyrobit takový voný pytlíček plný různých bylinek, jako šalvě, meduňky, zkrátka takový jako polštářek, příjemný polštářek na dobré spání, by se dalo říct. Ale jak jsem zmiňoval, těch zastávek je to celkem 13, já jsem probral jenom pár z nich, více informací zjistíte na jejich stránkách pohádka.cz, vůbec o celém festivalu Jičín město pohádky, tak tam můžete mrknout.

0: Jiná nebude ani Tereska Rašová, která jako vždycky připravuje síťovku na středu, takže máme tady před sebou další díl, tentokrát s číslem 169. No a bude to o jednom bezva YouTubeovém kanále, který si myslím, že by vás mohl taky zaujmout. Tak dobře poslouchejte. Síťovka.
1: Ahoj a čau. Tentokrát z mojí tašky síťovky čouhají kočičí vousky, odpadávají z ní kousky hlíny a taky z ní trčí rezavý meč. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila YouTubeový kanál Slivky Show. V červnu 2026 měl tento kanál 21,5 milionu odběratelů. Stojí za ním ukrajinský tvůrce Jurij Janiv vlastním jménem Ševčenko, který pochází ze Lvova a ve videích neukazuje svou tvář. Místo toho ale ukazuje svého trojbarevného kocoura jménem Cookie. Kromě Cookieho v některých jeho videích vystupují i Jurijovi křečci nebo šváb. Jurij dává videa na YouTube od roku 2012. Jeho hlavní kanál je v ruštině, další kanály má v angličtině a v němčině a jeho videa jsou taky nadabovaná do češtiny. Jurij původně začínal s různými lifehacky, tedy s vychytávkami, jak si usnadnit život. Teď dělá pokusy, dává tipy, jak si co vyrobit a taky se věnuje pozorování zvířat. Na jeho kanále Toto je Slivky jsou videa v češtině a našla jsem tu třeba video Spřátelil jsem se s nejchytřejším pavoukem na světě. V jiném videu pozoruje křečky a jejich podzemní chodby. Jindy zas vyrobil čokoládu úplně od základu nebo zrestauroval rezavý meč, odstranil z něj rez a vyrobil mu novou rukojeť. U nás doma mělo úspěch video Vyrobil jsem dokonalou kouli z obyčejné hlíny, starodávná japonská technika. Moje dcera Aninka dokonce svou vlastní kouli z hlíny podle tohoto videa vyrobila. Připadalo mi to nemožné, ale opravdu to fungovalo. Jak na to? Venku si seženete suchou hlínu, pomocí lopatky si ji naberete třeba do kyblíčku, doma ji pak přesijete přes sítko nebo přes cedník do nějaké misky, přesypete do uzavíratelného plastového sáčku, přidáte vodu, vytlačíte vzduch a sáček zavřete. A mačkáte. Vznikne vám hmota, kterou ze sáčku vyndáte, pak vytvarujete kouli a předáváte si ji z ruky do ruky, tvarujete, mačkáte a mačkáte tak dlouho, dokud se vám koule krásně nevytvaruje. Po asi 10 až 15 minutách kouli necháte pod utěrkou uschnout na sluníčku, potom si připravíte z hlíny jemný prášek, který si dáte stranou. Kouli ponoříte do vody a potom ji vyndáte a jezdíte po kouli horními okraji malé mističky. Dá se k tomu použít i stojánek na vajíčko. Kouli vyválíte v jemném prášku, pak opět opracováváte pomocí mističky a malinko vody a nakonec vyleštíte pomocí utěrky. A je to. A tak se stalo, že máme teď doma krásnou hliněnou kouli, vyrobenou pomocí této japonské techniky dorodango. A máme ji jako dekoraci na stole. Dorodango je tradiční japonské umění, při kterém se z obyčejné hlíny a vody tvarují a leští dokonalé, hladké a lesklé koule. Zaujalo vás to? A zkusíte to taky? Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

Krásné ráno, přátelé, dneska si celý den budeme povídat o festivalu Jičín město pohádky. Já bych vás strašně rád pozval na program, který je tam pro vás přichystán. Celý festival začíná dneska a poběží až do neděle. A nutno říct, že toho programu je tam strašně, strašně moc. Jo, jakože fakt hrozně moc. Všechno dohromady nemáte šanci stihnout. A tak jsem pro vás vymyslel 4 strategie, jak si jako užít celý festival, jo. Takže buď to si vyberte den, který chcete přijet, jo, a filtrujte v jejich programu podle toho dnu, jo, dejme tomu, že máte čas prostě jenom v sobotu, jo, nebo v pátek, prostě nebo pátek, sobota, 2 dny, a tak je dobré mrknout do programu jenom na tyhle 2 dny, jo. Ono i tak toho programu je tam strašně moc. No a pak už jenom vybíráte, co by vás asi třeba mohlo nejvíc zaujmout. Nebo to vezmete naopak a řeknete si, OK, já si prostě tenhle festival chci fakt užít a přijedu kdykoliv, ale chci na konkrétní aktivitu, jo, třeba máte prostě rádi koncerty nebo divadlo, a tak budete filtrovat v jejich programu podle právě typu aktivity, což si myslím, že je taky dobrá strategie. Tou nejlepší je ovšem kombinace tady těchto dvou věcí, protože to je takový jako ideální návštěvník, prostě víte, co chcete navštívit a zároveň si uděláte čas kdykoliv, jo. Takových jako návštěvníků je asi obecně málo, ale myslím si, že to je super, když jako víte, co chcete a který den se tam stavíte, je prostě tak nějak úplně jedno, že jo. Tady lépe řečeno, uděláte si čas kdykoliv. A nebo teda 4. strategií, která je mému srdci opravdu úplně nejbližší, tak je jít takzvaně na blind. Já to tak dělám pravidelně na Zlínském filmovém festivalu. Myslím si, že na festivalu v Jičíně to bude fungovat úplně stejně dobře, protože ať už přijdete kdykoliv, tak se tam neustále bude něco dít. Jako ten program je, přátelé, tak strašně našlapaný, že v podstatě není možné přijet do Jičína a jako minout v tomto týdnu nebo do neděle jako festival Jičín město pohádky. Prostě neustále se tam něco děje. Obecně jsou to prostě tvůrčí pohádkové dílničky, tradiční řemesla, půjčliční divadla, různé koncerty, jarmark, pohádkové průvody a spousta dalších a dalších zážitků. A pokud vás to zaujalo, mrkněte na stránky pohádka.cz do jejich programu. Teď už Adam Mišík a Sima, bez tebe.

0: Olka, kluci, ještě si dovolím jednu zajímavost k dnešnímu datu. Dneska je to 195 let od chvíle, kdy nedaleko Veselí nad Moravou dopadl velký meteorit. Psal se 9. září roku 1831 a skutečně spadl meteorit konkrétně do katastru sousední obce v Norovi. Ten meteorit dostal název Vesly. A abyste si nepředstavovali, že to byl nějaký jako obrovský kámen, typu jako, že by měl třeba tunu, ne, tak to ne. Opravdu jako byl sice velký, ale jako na naše poměry, jo. Měl celkem 3,75 kg, což jako dost. Šlo o kamenný meteorit s vysokým obsahem železa, což vlastně není nijak zvlášť jako výjimečné. Nicméně tomu pádu předcházela hlasitá rána, připomínající střelbu z děla. Ten kámen se zaryl hluboko do země na poli a jako první byly u místa dopadu dvě ženy pracující na poli, které kámen vykopaly prý ve chvíli, kdy byl ještě teplý. No a mimochodem, hlavní a největší část tohoto vzácného vesmírného poutníka si dodnes můžete prohlédnout v přírodovědných sbírkách Vídeňského muzea. Menší úlomky jsou pak uloženy v Národním muzeu v Praze. Tak tolik jenom jedna zajímavost k dnešnímu datu. A teď už zpátky k vysílání hitparády. Dneska máme středu, takže do 8 hodin můžete hlasovat. Pro které songy, o tom už Klárka.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další.
2: Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou Tanči.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Just open your eyes.
1: Ranní restart
2: s Petrem Ševčíkem.
3: Ahoj všichni, krásné dobré ráno, jsem rád, že i tentokrát se restartováváte společně s námi. Snad se nám to podaří vás restartovat do toho dne. Já vím, je to někdy fakt dost náročný, ale já mám třeba jasnou ranní rutinu, prostě musím se ráno nasnídat, takže rozhodně doporučuju, dejte si snídani a pokud vás tohle neprobere, tak si dejte aspoň sprchu. Holky a kluci, dneska si povídáme o festivalu Jičín město pohádek. Zavedeme vás tam tentokrát mnohem detailněji v této hodině. Řeč bude o tom, jaký program bude mít v Jičíně Rádio Junior, bude to velkolepé. Co je pro vás nachystáno konkrétně na dnešek? Dneska celý festival začíná, tak když do Jičína přijedete, na co se můžete těšit? No a především zjistíme, jaké jsou nejvýraznější body celého festivalu a to probereme společně s ředitelkou festivalu Terezou Polšovou, takže s tou nejpovolanější. Olky a kluci, rozhodně poslouchejte, bude to stát za to. V této hodince se můžete těšit taky na soutěž, to zhruba za 10 minutek. O 7:30 to bude Zvídavec od FČ Sinkovičové. No a samozřejmě chybět nebudou ani zprávy. Těmi začneme.
1: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Organizace Spojených národů schválila novou mapu. Problémem dosavadních map bylo to, že hodně zkreslují velikosti ploch. Státy, které jsou na mapě hodně nahoře, vypadají větší, než ve skutečnosti jsou. A tak se například Grónsko jeví stejně velké jako celá Afrika. Ve skutečnosti je však zhruba 14x menší. Tuto nepřesnost má napravit nové zobrazení, kterému se říká Equal Earth. To vynalezl už v roce 2018 vědec Bojan Šavrič a umožňuje mít přesnou představu o velikosti jednotlivých kontinentů i států. Čeští žáci jsou nadprůměrní v přírodních vědách. Projekt s názvem PISA běží už od roku 2000 a jeho cílem je pravidelně prověřovat znalosti 15-letých školáků v matematice, čtení a přírodních vědách. Letos se testování zaměřilo právě na přírodní vědy, ve kterých čeští školáci dosáhli 490 bodů. Jsou tak o 8 bodů nad průměrem Evropské unie. Dlouhodobý vývoj ale není tak radostný. Výsledek je každý rok o něco horší, a to i v matematice a čtenářských dovednostech. Co se počasí týče, tak dneska budou maximální teploty mezi 20 a 32 stupni. V Čechách nejprve zataženo s přeháňkami a až k večeru ustávání srážek. Na Moravě to bude přesně naopak. Nejdřív polojasno a později večer zataženo s deštěm.

Olka, kluci, už jsem několikrát zmiňoval, že festival Jičín město pohádky nabízí opravdu velice široký program. Ale doteď jsem nezmínil, že tam budeme letos i my. Představte si, ten program by se dal rozdělit v podstatě na dvě části. Program, kde budeme přímo fyzicky na místě, a program ve vysílání. Pojďme si to vzít hezky postupně. V Zámeckém parku budeme na velké stage, konkrétně v pátek v Jičíně, a to od 15:30, kdy proběhne pohádkový koncert Rádia Junior s Klárkou Novákovou a Adélou Křivánkovou, kterou určitě znáte i z naší hitparády. Ta si pro vás připravila takový pěvecko-tanečně rozhlasový workshop. Třeba slibuje, že vás naučí různé pěvecké teky, takzvané feeliny a základy K-popu. Samozřejmě chybět nebudou soutěže o ceny od Rádia Junior, takže různé hádání písniček z pohádek, pohádkové kvízy nebo pohádkové jazykolamy. No a ti nejodvážnější si dokonce budou moci vyzkoušet i čtení pohádkových zpráv. Celým tím koncertem provede právě moderátorka Klárka Nováková, což je sázka na jistotu, tak na nás určitě nezapomeňte už v pátek, tento pátek od 15:30 odpoledne. No a v sobotu se pak můžete těšit především dopoledne od 10 hodin na rozhlasovou rozcvičku od Janče Richterové a Jirky Kohouta, trošku vás rozmluví a naučí vás správně pracovat s hlasem. No a od 11 hodin to bude koncert Rádia Junior, Kája a Bambuláček, taky si myslím, že to rozhodně bude stát za to. No a druhá část programu, ta se bude odehrávat přímo u nás ve vysílání, to znamená, neopustíme studio, ale budeme informovat o tom, co se děje právě na festivalu Jičín město pohádky, a to třeba už dneska, po 5. hodině, tam Terka Rašová už bude a z Jičína nám podá zprávu o tom, jak vypadá slavnostní průvod, který se tam v tu chvíli zrovna bude odehrávat. Ve čtvrtek se pak můžete těšit na celý klub Rádia Junior, který bude živě právě z Jičína, no a totéž taky v pátek, to už budou Janča Richterová a Jirka Kohout z Jičína. Hostem bude mimochodem zpěvačka Adela Křivánková, takže pokud se na něco nestihnete zeptat živě v Jičíně, tak pak v pátek od 19 hodin. No, bylo toho hodně, ale všechny tyhle informace najdete na našem webu radiojunior.cz, tak tam můžete mrknout. Teď už Kygo a píseň Firestone. Za chviličku jdeme soutěžit.

0: Krásné ráno, přátelé. S tím, jak se vrátil školní rok, tak se samozřejmě vrátila také soutěž s tajemným zvukem, což je velice dobrá zpráva. Holky a kluci, dneska pro vás mám bezvacenu CDčko od Pavla Čatka, známého českého písničkáře, který hraje taky na violončelo. Však se také celá deska jmenuje Čelem vpřed. Tak pokud jste ještě neslyšeli tyhle jeho písničky, jako třeba Ten svět je venku, nebo Asi máš mě ráda, Nestíhám, Nechci nic, Každý má názor a zhruba 10 dalších, tak rozhodně pojďte s námi soutěžit. Je to mimochodem i s vlastnoručním podpisem Pavla Čatka. Takže jaksi myslím si, že to taková jako hezká cena. Holky a kluci, pojďme si vysvětlit, jak to proběhne. Já tady pro vás mám nachystaný tajemný zvuk, my se ho pustíme a vaším úkolem bude prostě odhadnout, co ten zvuk asi vydává. Možná, že dneska to bude pro mnohé z vás dost těžké. Možná bych jako navrhoval, abyste se poradili se starší generací, protože ta bude mít s tím zvukem mnohem větší zkušenosti. Ale uvidíme, třeba vás podceňuju. Pojďme na to.
1: Tajemný zvuk.

0: Tak, já myslím, že tam zaznělo všechno pro takovou jako zásadní nápovědu, abyste dokázali odhadnout, co to bylo za zvuk. Tak pokud se tak stalo, tak volejte na telefonní číslo 800 199 199. Jak často zmiňuju, tak soutěž jako hodně rychlá, takže není úplně čas na to si to moc rozmýšlet, to chápu, ale i to patří k naší soutěži s tajemným zvukem. Prostě to, že je fakt svěžná. 800 199 199, dáme si jednu písničku a pak už budeme mít určitě někoho na drátě. A ještě jednou soutěžíme bezva CDčko Pavla Čatka s vlastnoručním podpisem a CDčko s názvem Čelem vpřed.
1: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím. Chtěl

chtěl bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň, co tě dělá šťastnou. Chtěl bych zpívat slova, že city

0: Já doufám, že oči nebudou pršet u naší posluchačky, kterou máme na telefonu. Já doufám, že bude mít radost, že vyhraje. Na telefonu už máme Ladu. Ahoj. Dobré ráno. Jseš tam?
1: Ahoj.
0: Ahoj, Lado. Já se tě jenom zeptám, ty už cestuješ do školy, že jo?
1: Jo.
0: Jo, už jseš na cestě, společně s mamkou, že jo?
1: Jo.
0: Perfektní. Tak možná, že jste se... Cože?
2: To je segra, tady ještě
0: povídá. Jo, aha, ještě malá segra, jasně. Tak, Lado, já doufám, že jste se společně ve vaší silné trojici poradili, abyste měli správnou odpověď, jenom přidám, že soutěžíš o bezva CDčko, Pavel Čadek s jeho vlastnoručním podpisem, čelem vpřed. A takhle nám zněl ten tajemný zvuk. Jak jsem zmiňoval, myslím si, že pro dnešní takhle mladou generaci, jako jsi ty, je to už zvuk, který asi možná sama si nikdy neslyšela, ale možná, že jste se poradili s mamkou a víte. Tak teď už potřebuji tvoji odpověď.
1: Psací stroj.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Psací stroj.
0: Psací stroj, že by to byl. No dobrá, to zní jako skvělá odpověď. Pojďme to vyhodnotit. Byl to skutečně psací stroj? Byl to psací stroj. Perfektní. Lado, CDčko putuje za tebou. A mě v tuhle chvíli vrtá v hlavě jenom jediná věc. Ty jsi to věděla? Nebo mamka? Nebo mamka zaúřadovala?
1: Mamka.
0: Mamka poradila. Jasně. Já jsem si to tak jako myslel, že dneska to bude tak jako mezigenerační soutěž, by se dalo říct. A dost pravděpodobně ani mamka nikdy s psacím strojem jako nedělala, že jo, předpokládám. Víte, maminko. No, psací stroj, já jsem ho kdysi dávno ještě viděl, ale že bych na něm teda někdy něco napsal, to si nejsem úplně jistý. V každém případě vám to vyšlo, takže CDčko vám pošleme a Lado, ještě mi prozrať, do jaké chodíš třídy?
1: Na Svatopulkovou.
0: Ale
1: do první.
0: Do první třídy. Mhm. Takže letos je to pro tebe úplně poprvé, kdy chodíš do školy, tak prosím tě, ještě mi prozrať, jak se ti takhle vstává ráno? Dá se na to zvyknout?
1: Jo.
0: Jo, dobrý, no tak to rád slyším. Lado, moc děkuji za soutěž a za pokec. Prosím, vydrž mi chviličku, malou chviličku na telefonu, předáme si ještě adresu. A pro vás ostatní posluchače přidám, že soutěžíme každé ráno v 7 hodin a 10 minut, zase zítra.

0: Krásné ráno, přátelé, jak už jsem dneska nejednou zmínil, tak Jičín se od dneška až do neděle promění v pohádkové město. Co všechno festival Jičín město pohádky pro své návštěvníky připravil, tak to nám teď prozradí jeho ředitelka Tereza Poršová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Tak možná na úvod, jak se vám dneska vstávalo do toho prvního festivalového dne? Je to spíš nervozita nebo těšení?
1: Tak určitě se všichni výčině těšíme, protože pohádková atmosféra opravdu je cítit už na každém rohu a my si nemůžeme dočkat, až to všechno celé vypukne dnes.
0: Letos je to 36. ročník, takže jako si myslím úžasný úspěch, že to má takhle dlouhou tradici. Pojďme teda trošku zavzpomínat, proč vlastně tento festival Jičín město pohádky v roce 1990 vznikl?
1: Tak v roce 1990 se konala vlastně jakoby víkendová akce Kubínů v Jičín, neboli kulturní dny pro děti a dospělé. A při vyhodnocení této akce se tehdejší organizátoři rozhodli vlastně proměnit festival jako pohádkový a poté už o rok později vlastně vznikl první ročník festivalu českých pohádek. Ale letos si také v Jičíně připomínáme 115. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, který město vlastně proslavil jako symbol pohádek a domov loupežníka Runcajze a 50 let od jeho úmrtí, takže to je pro nás v letošním tématu vlastně důležité.
0: Vy už jste to sama trošičku načnula, že ta pohádková atmosféra je tam cítit opravdu úplně všude. Jak konkrétně se město Jičín v těch následujících dnech až do neděle promění? Už třeba jenom tím, že tam bude spousta lidí, ne? Předpokládám.
1: Ano. Určitě bude spousta lidí. Doufáme, že letos přijde zase o trochu více návštěvníků než v loňském roce, ale vlastně k vidění můžou diváci nebo návštěvníci se těšit na různá divadla, koncerty, ukázky řemesel a možnost si je vyzkoušet na výstavy, výtvarné projekce, dílny a workshopy.
0: Dneska máme první den festivalu, je naplánováno nějaké jako v uvozovkách oficiální zahájení nebo to bude prostě jako spontánně, že se to rozběhne?
1: Ne, určitě začíná festival tradičním průvodem masek, který se řadí v 15:30 a v 16 hodin se vychází a bude to vlastně průvod masek, ať už s pohádkovými postavami nebo s maskami, kteří si na sebe oblíknou návštěvníci, takže určitě to bych si nenechala ujít.
0: A které pohádkové postavy tam očekáváte?
1: Tak určitě Runcajze s Mankou, ale také další oblíbené hrdiny, jako například Maxi Pes Fík, vlastně čtyřlístek v plné sestavě s Fifinkou, Myštupulínem, Bobíkem a Pindou, anebo třeba Mufa ze studia Kamarád.
0: Já myslím, že to bude bezva. A možná přijde i Hajaja, že? Konec konců rozhlasový skřítek Hajaja tak inspiroval i letošní podtitul celého festivalu, který zní, a já teď vůbec nevím, když tak mě prosím opravte, jestli se to vyslovuje háj a já, nebo háj a já. Jak je to správně?
1: Tak je to vlastně háj a já, ale ten podtitul má více, můžeme ho více rozebrat, takže je to vlastně háj a já jako vlastně skřítek, ale je to také háj a já, takže podtitul odkazuje k lesu a k háji. Mhm. A proto se Jičín promění les řemesel, dílen a odpočinku, ale také další význam je vlastně slovíčko být v háji, taková slovní říčka. Myslím si, že každý je někdy v háji a proto je doprovodný program zaměřený na projekty otevírající téma duševního zdraví.
0: Pojďme trošku víc zabrousit do toho programu, aby naši posluchači měli trošku víc přehled o tom, co tam mohou zažít. Mm-hmm. My jsme to zatím zhrnuli tak jako obecně, tak co byste třeba doporučila milovníkům pohádek, aby si rozhodně nenechali ujít?
1: Tak už ode dneška se děti mohou těšit v biografu Český ráj na promítání večerníčků a pohádek Václava Čtvrtka. Dále bych určitě doporučila zažít právě neopakovatelný zážitek pohádkového průvodu Masek nebo dnes koncert kapely Bombardiák, který bude plný divokých písní a střelených tanečků. Pro ty nejmenší bych doporučila divadlo Drak, což je představení Dohajan, které vychází z našich známých situací, kdy děti třeba nechtějí jít spát, ale nebo mají jít spát, ale najednou se jim nechce.
0: To je asi hodně často.
1: A rozhodně si nenechte ujít pohádkovou cestu. Její hlavní hrdinka je vlastně Šiška a proto se letos celá pohádková cesta jmenuje Šiška v háji a ne její cesta z háje do háje. A vlastně pohádkovou cestu tvoří spousta dílen, řemesel a různých zajímavých instalací po náměstí a v zámeckém parku.
0: Já si dokážu představit, že holky a kluci, ti jsou nadšení, protože jako pohádky, pohádkové postavičky nebo vůbec to, navlíknout se do kostýmu a jít do průvodu, to mi přijde super. A taky mám vedle sebe, ve svém okolí, mám několik teenagerů, kteří si dokážu představit, že si říkají, no Jičín, město pohádky, jako co by to mohlo nabídnout mě? No tak to je možná dobrá otázka na vás. Máte něco pro teenagery nebo dejme tomu už třeba mladé, dospělé?
1: Já si myslím, že určitě festival je pro teenagery i dospělé, že každý si tam najde to své. A myslím, že i právě letos s tématem, které už jsem zmiňovala, že se to vlastně může dotknout mnoha lidí a může třeba to téma i někomu pomoci, protože, jak už jsem říkala, je to spojený se slovní hříčkou být v háji a proto bych doporučila navštívit například knihovnu Václava Čtvrtka, kde proběhne program Tmání s dušedílnou, což je vlastně 25-minutový interaktivní film, který je ovládaný hlasem a pohybem a vlastně zpracovává téma deprese a přináší divákům důležité poselství. A co bych doporučila z koncertu, tak určitě Leny, Michala Horáka a vlastně sobotní večer zakončí DJ Rockstar, takže si myslím, že si tam každý najde to své.
0: Já jsem holkám a klukům dneska doporučoval takovou celkem jednoduchou strategii a s vámi jsem to chtěl zkonzultovat, jo. Jestli, když jsem koukal na vaše stránky, což je pohádka.cz, říkám to správně.
1: Ano.
0: No tak to samo o sobě je jako jasný, že ten festival existuje strašně dlouho, protože mít takhle krásnou doménu internetovou, to si myslím, že se jen tak někomu nepoštěstí. Pohádka.cz, super. Tak jsem říkal holkám a klukům, když prostě chcete zažít Jičín město pohádky, tak bych to udělal tak, že si vyberte den, který máte volno, jo, který jako můžete vyrazit společně třeba s rodiči do Jičína a přijďte tam takzvaně na blind. Jako nemusíte mít prostě nic naplánovaného a když přijdete, prostě něco se tam bude dít. Je to jako jenom moje představa, nebo to tak může být?
1: Ne, právě každý den je to připravený ten program tak, aby si tam každý něco našel, i když přijede ráno nebo odpoledne, ať už přijde se školou nebo s rodiči, tak vždycky ten program je tak nabitý, že na každém místě návštěvník najde, co bude potřebovat a co se mu bude líbit.
0: A taková doprovodná otázka ještě, jak je to třeba se vstupným na festival nebo na jednotlivé aktivity?
1: Ano, tak vstupné se platí vlastně jenom v sobotu. V předprodeji do, teď už vlastně do dneška, bylo základní vstupné za 250 korun, ale pro mládež bylo za 100 korun, ale na místě už je to za 300 korun. Každopádně jinak je celý festival zdarma. I naše dílničky jsou zdarma a vlastně se platí vstupné jenom do zámeckého parku na sobotní program.
0: A tam jsem koukal, když jsem se teda trošičku brouzdal tím programem, že někde je napsané, že se člověk musí jako registrovat kvůli kapacitě, takže i něco takového existuje a člověk s tím musí počítat.
1: Ano, tam jde spíše o ty divadla nebo o kino, tak tam je lepší se zarezervovat, abyste měli vyhrazené místečko.
0: Napadá vás ještě nějaká zajímavost o festivalu? Nějaký Klárka Nováková tomu často hrozně a ráda říká fun facts, něco prostě, co o festivalu nevíme?
1: Tak myslím si, že letos je určitě zajímavé vlastně celé prostředí toho festivalu, protože díky naší architektce jsme mohli vytvořit takovou atmosféru, že si připadáme jako v háji, a vlastně ve spolupráci s Lesy České republiky jsme mohli na Valdštejnově náměstí vytvořit háj ze stromečků a klád, a myslím si, že co to k tomu tématu nesmírně hodí a že nakonec je to náměstí vlastně útulné a každý si tam najde takovéto klidné místečko.
0: Tak to bych schválil všema 10 a udělal bych to úplně v každém městě, na každém náměstí, protože já třeba les úplně miluju. A jenom za sebe a za Radio Junior přidám, že my se na program na festivalu v Jičíně, městě pohádky, taky moc těšíme. Letos tam budeme mít své hojné zastoupení, třeba v pátek se můžete těšit na pohádkový koncert Radio Junior s Klárkou Novákovou a Adélou Křivánkovou, a v sobotu to bude během dopoledne rozhlasová rozcvička našich moderátorů Janči Richterové a Jirky Kohouta. A pak taky koncert Rádia Junior od Káje a Bambuláčka od 11 hodin. Takže i tam budeme tentokrát my jakožto Rádio Junior a moc se na to těšíme. Paní Poršová, moc děkujeme za informace, přejeme, ať to zahájení a vůbec celý festival probíhá jako po másle. Moc díky za informace. Hezké ráno.
1: Tak jo, i já děkuju, mějte se. Naschledanou.

0: Ani dneska nechybí zvídavec, tentokrát míříme hodně nahoru. Hned pochopíte.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tentokrát na základě tipu od jedné posluchačky. Tak pojďme rovnou na to. Nejvyšší horou světa je Mount Everest. To ví asi skoro každý, ale věděli jste, že se stále zvyšuje? Pojďte se o nejvyšší hoře světa dozvědět víc. Mount Everest se pyšní výškou 8848,86 metrů nad mořem a tuto horu najdete na hranicích Nepálu a Tibetu v pohoří Himaláje. Tibetsky se jmenuje Chomolungma, což znamená něco jako bohyně matka světa nebo svatá matka. Je tedy jasné, že hora má pro Tibetany hlubokou náboženskou hodnotu. Místní mytologie ji považují za božskou bytost a ochránkyni regionu. Jméno Everest dostala hora v 19. století po britském geodetovi a geografovi George Everestovi. První lidé, kterým se podařilo vrchol zdolat a vrátit se zpět, byli Novozélanďan Edmund Hillary a nepálský šerpa Tenzing Norgay. I když pokusy probíhaly už od 20. let 20. století, úspěšně byl vrchol zdolán až roku 1953. Edmund Hillary se živil jako včelař. S bratrem vedl rodinné včelařství. Sezónní práce mu vyhovovala. V zimě se mohl věnovat horolezectví. Dnes nahoru vystoupá kolem 800 lidí ročně. Výstupy se podnikají nejčastěji na jaře, ideálně v květnu. O něco méně pak během podzimu a v zimě. Je totiž přirozeně daleko větší zima a horší počasí. Úspěšných zimních výstupů je méně než 10. Výstupy na Mount Everest by se rozhodně neobešly bez šerpů. Jde o nepálský národ. Šerpa v tibetštině znamená člověk z východu. Žijí v nejvyšších polohách Nepálu. Šerpové mají svůj vlastní jazyk, což je dialekt tibetštiny, a jsou výborně uspůsobeni na život v horách. Jsou totiž adaptováni na nízkou hladinu kyslíku a to jim umožňuje vykonávat bez větších obtíží fyzickou aktivitu i ve vysokých nadmořských výškách. Šerpa Tenzing Norgay, který jako první z tohoto národa zdolal horu, získal medaili od královny Alžběty II. A celý tento moment se stal pro šerpský národ přelomový. Od roku 1953 jsou šerpové součástí výstupů na Everest a pojem šerpa se zapsal do historie už i jako povolání. Šerpové dnes nejenže doprovázejí skupiny horolezců a fungují jako horští vůdci a nosiči, ale taky pro horolezce každoročně od začátku března Everest připravují, natahují lana, žebříky a tak dále. Existuje asi 17 cest a jejich variant vedoucích k vrcholu Everestu. Běžně používané jsou ale jen dvě. Jihovýchodní z Nepálu, ta je úplně nejpopulárnější, a severovýchodní z Tibetu. Obě mají svá úskalí i výhody. Od pokoření Everestu na něj v roce 2026 už vystoupalo přes 7 000 lidí. Bez pomoci kyslíkového přístroje však asi jen přes 200. Zároveň jich tam už více než 300 zahynulo a řada těl zůstává dodnes nahoře, protože jejich odstranění je kvůli nebezpečným podmínkám příliš náročné. Příčiny úmrtí jsou různé, mezi nejčastější patří podchlazení, vyčerpání, laviny, hypoxie, tedy nedostatek kyslíku nebo výšková nemoc. I přes obrovská rizika a taky extrémně vysokou cenu za výstup je zdolání Everestu stále populární. Na cestě na vrchol často vzniká přetlak a pod vrcholem vznikají fronty, což je nebezpečné, protože ve výšce nad 8000 metrů nad mořem je takzvaná zóna smrti. Zdržovat se v ní déle, než je nutné, představuje extrémní riziko kvůli nedostatku kyslíku, drsnému počasí, extrémnímu chladu a vyčerpání. Na samotném vrcholu se pak většina horolezců zdržuje jen krátce. Je tam silný vítr a teplota může dosahovat až minus 40 stupňů. Trasy na vrchol i vrchol samotný mají velký problém s odpadem. Nepálská vláda proto prosadila pravidlo, že každý horolezec musí při sestupu snést dolů 8 kg odpadků. Jinak přijdou o svou složenou finanční zálohu. A co fakt, že hora roste? Vlivem síly a pohybu litosférických desek, které na sebe tlačí a tlak způsobuje, že se zemská kůra prohýbá a vrásní, Mount Everest roste. Asi o 4 mm za rok. To znamená, že za 100 let se zvedne o 40 cm. Kromě postupného zvyšování výšky hory se ale taky zvyšuje pravděpodobnost zemětřesení. A abychom skončili trochu veseleji, Představte si, že vrchol zdolal i 13-letý Američan. V doprovodu rodičů se mu to podařilo v roce 2010. Stal se tak nejmladším horolezcem, který vystoupal na vrchol. Máte rádi hory? A co si myslíte o té nejvyšší? Holky a kluci, pokud chcete o nejvyšší hoře světa někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište. Třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Přátelé, pro všechny z vás, kteří strašně rádi soutěžíte, tak mám ještě jednu special informaci. Právě v této době probíhá soutěž s pořadem Síťovka. Síťovku určitě znáte od Teresky Rašové. Tentokrát tam probíhá soutěž o hru, deskovou hru Kyberňáček, která je vhodná pro děti od 6 let a je pro 2 až 4 hráče, takže třeba společně s vašimi sourozenci nebo rodiči můžete otestovat svoje znalosti ohledně bezpečnosti na internetu. Jak vyhrát takovou deskovku? Tak je to celkem jednoduché. Stačí najít jeden díl Síťovky, ve kterém je ta soutěžní otázka. To najdete na našem webu. No a když nám odpověď pošlete do 30. září na náš mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu napíšete Kyberňáček a budete mít správnou odpověď. No, tak vybereme 3 z vás, kteří tu hru získáte. Sluší se říct, že do soutěže nám tuhle hru věnovalo Dětské krizové centrum, takže moc děkujeme. A jenom abych vás ještě přesně navedl, tak na našem webu radiojunior.cz já jsem to třeba našel tak, že jsem klikl na pořady, pak na Síťovku a aktuálně to díval jsem se právě teď, druhý článeček, jo, tam najdete všechno info o soutěži. Článek s názvem Soutěž s pořadem Síťovka, vyhrajte deskovou hru Kyberňáček, vidíte, tak to prostě nemůžete minout. Tak to rádi soutěžíte, mrkněte na to. Teď ještě Robin Schulz.

0: Já tady ještě pomyslně hážu očkem na hitparádu a koukám, že kapela Botox se tento týden hodně vyšvihla. 52% všech hlasů směřovalo právě za kapelou Botox a písní My dva, takže to vypadá, že z toho prvního místa vyšoupnou Adélu Křivánkovou s písní Konečně volná. Ale máme teprve 8 hodin dopoledne, nebo téměř, hlasovat můžete až do 8 hodin večer do dneška, jo? Takže myslím si, že dopadnout to může ještě všelijak. Každopádně celkem tam máme 10 songů plus 2 novinky, tak se pojďte poslechnout, pro které můžete hlasovat.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další.
2: Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu. 14-letý Jony přichází s novinkou Tanč

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tohle bylo ale pořadí minulého týdne. Tento týden může všechno dopadnout úplně jinak. Tak hlasujte na našem webu radiojunior.cz. Přátelé, dneska jsme si celý ranní restart povídali o festivalu Jičín město pohádky. Nutno říct, že nejednou ještě z našeho vysílání o festivalu uslyšíte. Třeba nejbližší zastávka v Jičíně bude dneska po 5:00 odpolední, kdy se ohlásí Tereska Karšová přímo z Jičína. Ocitne se ve slavnostním průvodu a já sám jsem zvědavý, jakou bude mít na sobě masku. Tak se na to nezapomeňte zeptat. No, v každém případě odpoledne bude klub s Rádiem Junior, a to konkrétně s Klárkou Novákovou, a ještě teda přidám, že přijde Patrice Kaňok, kterou znáte jako zpěvačku ze slovanské skupiny Vesna. Tak to si rozhodně nenechte ujít. No a před námi už závěrečný song dnešního rána, Olga Lounová a Cyklista. Tak pokud vyrážíte na kole, tak je to něco pro vás. V každém případě opatrně. A já se těším zase někdy příště. Čus, ahoj.

0: Žeden, pomalu už bude večer. Kde jste se vy dva toulali?
1: My jsme se netoulali.
2: Sim, my jsme byli po škole.
0: Cože?
1: Máně.
2: Teda, Horvínek byl po škole. Já jsem na něj čekala, že aby trefil domů.
0: No počkej, Hurvaš, co to slyším?
1: No
0: ty netrefíš domů?
1: To se ví, že trefím, jenomže já jsem špatně napsal slohový úkol.
0: Jaký slohový úkol?
1: Má cesta domů, podle pravidel silničního provozu.
0: No ty neznáš dopravní pravidla?
1: Znám.
0: No tak vidíš.
2: Ale špatně.
1: Máni.
0: No počkejte, tak to ne tohleto. To ne. S tím se musí něco udělat.
1: Že ano. Vezmu si kolo a zajedu si tu cestu dobře prohlédnout.
0: Jo, to tak. Myslíš, že tě pustím s kolem na ulici, když neznáš dopravní pravidla?
1: Nepustíš, viď?
0: No to se ví, že ne. Hezky se posaď.
2: Smím taky.
0: No, no Máničko, když chceš, tak... A nechceš raději za bábinkou?
2: Bábinka není doma. Má hodinu jógy.
0: Šťastná to žena. No jo, no tak dobře, no co se dá dělat. Děti, pěkně se soustřeďte. Což platí hlavně na tebe, Hurvínku.
1: A co Mánička? Teď neřekneš nic. Jen se podívej, jak nechutně oslintává tušku.
2: No dovol. Já ji neoslintávám. Já ji ostřím. Že abych si mohla dělat poznámky.
1: Povídali, že mu hráli.
0: Hurvínku, prosím tě, nech Máničku na pokoji a raději sundej nohy se stolu. A sedni si pořádně, jak se na takového školáka sluší a patří.
1: Rozkaz, pane učiteli, mučiteli.
0: A nešaškuj. Takže, připravení?
1: Na všechno.
0: Vyslechněte si úvodní lekci.
2: A to je která, pane Spejble?
1: Já přeci ta první, to dá rozum.
2: Jej, Danánky, to vím taky, že ne ta poslední. Já se ale ptám, která to je. Co si v té úvodní lekci povíme úvodem?
0: Povíme si o tom, kdo všechno je účastníkem silničního provozu.
2: Ano.
0: Takže začínám. Silniční provoz. Co je to silnice, to pochopitelně víte.
2: Ano,
1: Boreď.
0: A co je to provoz, to doufám víte taky.
2: Ano.
1: Jasnačka, Boreď bychom to nevěděli. Povoz, to je taková velká kárka s kolama, kterou veze nějaký ten kůň.
0: Ale ne.
1: Tak osel.
0: Ne.
1: Vůl.
0: Hurvajs, já...
1: Ty?
0: No ne, ani kůň, osel nebo vůl, ani já ne.
1: Fakt ne?
0: Ne. Kdybys mě nechal domluvit, tak bys zjistil, že jsem nemluvil o povozu, ale provozu, ty šiško. O silničním provozu, chápeš?
1: A jo.
0: No sláva. Takže znova. Provoz je co?
1: Co?
0: No, Máničko, provoz.
2: Provoz je, že...
0: No?
2: Když se něco někudy vozí, nosí, tahá, šoupe.
0: No?
2: No, když někdo někudy jezdí, chodí...
1: Leze.
0: No... No, i tak se to dá říct, no. A ten silniční provoz vede kudy?
2: Po silnici.
0: No, výborně, no, vidíš, no. Po silnici, která spojuje město s městem, vesnici s vesnicí, ale...
1: Nebo vesnici s městem.
0: No, to taky. Ale silničním provozem...
2: Nebo město s vesnicí.
0: Ale silničním provozem... Nazýváme jízdu...
2: Nebo chůzi.
1: Tu taky.
0: Nebo chůzi nejen po silnici, ale i po ulicích a náměstích ve městech a...
2: Sím! A taky po po návsích, na vsích, veďte, pane Spejble.
0: No jistě, že
1: a po polních cestách, po lesních cestách,
0: no a
1: i po lučních cestách.
0: No dobře, jistě, a...
2: A po malilinkých pěšinkách.
0: No jo, no, a taky po různých jiných prostranstvích.
1: Je, a co to jsou ta jiná prostranství?
0: No, to... Třeba...
1: Třeba?
0: Třeba haly v továrnách. No, i když ty tedy nejsou přístupné všem lidem, nýbrž jenom...
1: Chocholoušům.
0: Magali, jakým chocholoušům zase? Urvaž, zde by se v tovární hale vzal chocholouš.
1: Vzal, Taťuldo, vzal. Kvákal a říkal, že mu jeho otec říkal, že u nich v továrně lítal chocholouš. Že se nasmáli. Říkal.
0: Ale no, no ano, no dobrá, no prostě mě, dobře, no, prostě tak, každý, kdo vkročí na takovéto prostranství nebo silnici a taky na ulici.
2: Na náves, na ves.
0: No dobře, no tak, tak každý takový člověk se nemůže chovat, jak ho napadne. Nýbrž?
1: Jak ho nenapadne?
0: Nýbrž musí dodržovat pravidla čeho?
2: Silničního provozu.
0: Konečně. Máničko, správně.
2: No.
0: Ještě, že jsi tady zůstala. No, dobře, dobře. A to proto, protože je jeho součástí.
1: Toho provozu.
0: A tím je myšlen nejenom ten, kdo na ulici vkročí.
1: Vjede.
0: No.
1: Na kolobrně nebo na kole, že?
0: Ovšem, i s autem nebo v autě, s tramvají, anebo v tramvaji.
1: I tehdy, když tlačí trakář.
0: No i tehdy.
1: I když jede na uslu, tatí.
0: No jo, zkrátka, je jim každý jezdec i chodec, každý řidič i cestující, co se pohybuje v silničním provozu, a tudíž musí dodržovat pravidla. Čeho?
2: Silničního provozu, že? Ano, pane Spejble.
0: Silničního, maničko, silničního provozu. Tak, a teď, když jsme si to tak hezky vysvětlili,
2: no.
0: Se můžeme odvážit vykročit ven z bezpečí domova.
1: Hurá! To je prima nápad, Taťulinku. Tak já už běžím. Náchled!
0: Stůj!
1: Co je? Já jsem se chtěl projet.
0: Tady budeš.
1: Proč?
0: Ještě jsem neskončil.
1: Ale vždyť si říkal, že...
0: Co? Že jdeme ven?
2: No, to jste doopravdy říkal, pane Spejble.
0: Jenže já to nemyslel doslova.
1: Ne?
0: Ven, hurvaj, smíš, až se naučíš všechno o tom, jak se na ulici a na silnici správně chovat, abys nepřišel k úrazu.
2: No. Včera mě Horvínek urazil. Řekl mi,
1: Taťo, že... Taťo, nemyslí urazit, ale mít úraz, ty hloupá.
2: Ty hloupá? Hele, zase mě urazil. No vnímáte to, pane Spejble?
0: Ano, já to vnímám. Já to vnímám. A vnímám i to, že už zase melete páté přes deváté. Děcka, žáci, klid. Teď si popovídáme o tom, co dělat, když se chystáme vykročit z domu na ulici.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

říkáte o mně věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Христос. Jestli Egypt nebo do Londýna lodí,
1: jsou ale praštěný.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

všelijak po tele, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky,

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši sluší.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady ušou nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj ušoune, ahoj kamarádi.
0: Aj, jsem nahranej, jsem takzvaně v pytli, jsem úplně v háji.
1: Počkej, prosím. Ušoune, co se děje? Takhle tě vidím opravdu málo kdy.
0: Ale nemůžu jet nakonec na prázdniny k babičce do Strašidlova. A to jsem se tak těšila.
1: Ale proč?
0: Zkazil jsem si to sám.
1: No a jak, Ušounku? Leze to z tebe jako z chlupaté deky.
0: Já se totiž strašně vytahoval.
1: No, i když to není dobře, tak protože už to nebudeš dělat, strašidláci ti to určitě odpustí.
0: Jenže ono to není tak jednoduché.
1: No tak promiň, pokračuj dál.
0: No, já se totiž vytahoval, jak tady v rádiu s tebou moderuju Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ale to ses nevytahoval, to je přece pravda.
0: No to je teda, jo, jenom že já se vytahoval až potom.
1: Tak už to řekni, prosím tě.
0: No, řekl jsem, že jsi nejlepší zpěvačka mezi lidmi.
1: Ale to je od tebe hezké, to je pochvala pro mě, ne vytahování.
0: No jo, jenže pak jsem řekl, že já jsem zase nejlepší zpěvák mezi strašidly, protože tady spolu zpíváme, dokážu zaspívat písničku tak krásně, že v duši člověka se rozprostře štěstí, zvířátka se zatetelí blahem a i květiny se víc rozvoní.
1: Teda, ty ses teda nešetřil. No ale nechápu, proč kvůli tomu nemůžeš k babičce do Strašidlova.
0: Protože když se to hrozně rychle rozneslo, tak si představ, že oni mi připravili koncert.
1: Kde máš zpívat?
0: Jo, přesně tak. Ale tak, jak jsem se vytahoval, to rozhodně teda nedokážu. Takže jediná možnost je nejet nikam.
1: No a nebo druhá možnost, naučit se zpívat. Pojď, tvůj zpěv vylepšíme, máme na to ještě spoustu času a začneme hnedka po písničce od nejlepší zpěvačky mezi lidmi.
0: No nevím, jestli se ti to podaří.
2: Ušounova písnička.

0: Holky, kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já se právě chystám Ušouna učit zpívat.
1: No paráda, paráda. A tak čím teda začneme?
0: No přece cvičením.
1: Aha, tak to jsem teda nečekal. Ušounovo cvičení.
0: Ušoun je překvapený, holky a kluci, ale je to tak, aby se vám dobře zpívalo, je dobré se předem rozcvičit.
1: No tak jo, a jaký bude první cvik?
0: Úplně uvolníme tělíčko a vyklepeme pořádně ruce a taky nohy a hlavu.
1: Holky a kluci, tak to je přesně tak, jako byste ze sebe chtěli setřást hromadu malých mušek, co se na vás rozhodli přistát.
0: Tak, roztřeseme se pořádně, tělíčko uvolněno a teď uvolníme pusu. Tak, že budeme zpívat písmenka, kterým se říká samohlásky. A, E, I, O, U. A pořádně do toho písmenka našpulíme pusu.
1: A, E, I, O, U.
0: Super, tedy vám to jde. A teď uvolníme pusinku a rtíky našpulíme dopředu a vydáme zvuk, jako třeba když předvádíme auto.
1: Takhle?
0: Přesně tak, perfektní. Tak.
1: Je, když to dělám dlouho, tak mě šimrá nos, jo, hele.
0: Mě no, už taky
1: tak šimrá. Šimralo, no, viď.
0: Tak v tom případě, když nás to šimrá, tak to děláme správně. Paráda, jsme připraveni se pustit do rytmu.
1: Jo, jasně, protože každá písnička má svůj rytmus.
0: A my si ho budeme zkoušet tleskáním. Já zatleskám a ty to zkusíš zopakovat.
1: No teda, to jsem teda zvědav. No tak, šup, šup.
0: Chceš ještě něco vyzkoušet?
1: No to já teda klidně, ale jenom bych potřeboval vědět, jestli to dělám správně.
0: Děláš to úplně báječně.
1: Jo.
0: Pojď to zkusit rychle.
1: No tak jo.
0: Výborně, výborně.
1: A počkej, jestli ty to teď zkusíš ty, jo, jo?
0: Tak já to zkusím.
1: No je vidět, že ty jsi muzikantka a že já mám ucho.
0: Jasně, no, když ty jsi nejlepší zpěvák mezi strašidly, tak ti to musí mít. Ještě to zkusíme jednou. A holky, kluci, vy to doufám zkoušíte s námi, tak ještě naposledy.
1: No dobře, tak něco takového, co není ani moc těžké, jako to předtím, co jsem ti přikázal, ale něco, co není zase tak úplně jednoduché, jo? Protože holky a kluci taky mají uši šikovné, jo?
0: No jasně, dětem to jde výborně, tak třeba tohle. Holky, kluci, povedlo se vám to. Skvěle,
1: děláme to správně, děláme to správně, jo?
0: Bezvadně. A teď už si to můžeme zkusit i na písničce. A třeba na písničce, se kterou se často začíná. Ovčáci, štveráci.
1: Ušounovo zpívání.
0: Zkusíme si do toho ušoune tleskat.

0: oves. My jsme z toho udělali rovnou muziku, vy?
1: Parádně, Ušonku. Skvěle, holky a kluci, tleskání do rytmu, to nám jde úplně báječně.
0: No, tak počkat, to teda začíná skvěle. No ale co teď dál?
1: Tak teď si vyzkoušíme melodie a to bude i náš dnešní úkol.
0: Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, připravte se. Ušoune ty taky.
0: No jo, já jsem připravený úplně moc.
1: Na všechno.
0: Jo.
1: Já zaspívám nějakou melodii a vy ji po mně zopakujete, ano?
0: No to teda nevím. Rytmus mi jde výrazně líp než ten zpěv. To budeš mít se mnou ještě dost práce.
1: Bude to jednoduché. Tak pozor, já začnu a ty to zopakuj. A vy, holky a kluci, taky. La, la.

0: Трам-тарара-па-пам.
1: Трам-тарара-па-пам.
0: No to ti jde báječně.
1: Já už jsem do toho dal svůj osobitý přednes, jestli jsi všiml.
0: Všimla.
1: No, tak šlo nám to dobře, jo?
0: Dokonce tak dobře, že už si to můžeme zase zkusit na jedné naší známé lidové písničce.
1: Jo, počkej, co třeba skákal pes přes oves?
0: No, ten bude úplně nejlepší.
1: Jo, tak a jedem.

0: ale já musím přidat tu svoji oblíbenou sloku. Vždycky, když tuhle tu písničku zpívám, tak ji přidávám, rozumíš? To je takzvaný přídavek.
1: Tak jo? Už šoune do toho. Jo.
0: Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, kožíšek měl strakatý, do zadečku děhorku.
1: Teď se to děti naučí a budou to zpívat ve školce, ty jeden.
0: No, ale teď zadeček je v pořádku. No,
1: to je pravda, to je pravda.
0: To jsem neřekl nic sprostáckýho.
1: No, tak už ne, myslím, že zpíváš čím dál tím líp.
0: Jo, jde nám to, viď. Jani, už skoro věřím, že bych mohl koncert ve strašidláckém našem strašidlově zvládnout.
2: No vida, sebevědomí je polovina úspěchu.
0: A pozor, teď je tu ovšem čas na překlad z dospěláčtiny. Překlad z dospěláčtiny.
2: Holky a kluci, sebevědomí znamená to, že si věříte. Třeba máte sebevědomí v malířství, protože víte, že určitě namalujete skvělý obrázek.
0: A nebo třeba jste sebevědomí v plavání, protože už nepotřebujete ani kruh, ani rukávky.
2: Sebevědomí prostě je, když člověk věří sám sobě.
0: No, jo, jasně, chápu, ale teda s těma rukávkama a to s tím kruhem, to ti musí ještě navíc věřit rodiče, víš, aby tě pustili. Bez
1: to je
0: těch
1: jasné.
0: Rukávků, bez toho se nemůžete pustit sami do vody. No ale pozor, já už to chápu. A tak už se těším taky na dnešní hádanku. Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci, protože celá dnešní Ušounova pohádková školka je o zpívání,
0: tak si dáme samozřejmě i zpívanou hádanku. Nebo dvě?
2: Dáme rovnou tři.
0: Jo.
2: Tak poslouchejte první melodii z pohádky nebo večerníčku.
0: A zase to pak spolu řekneme, jo?
3: Pam pavadam, pam pavadavadam, pam pam pavadam, pam pavadavadam.
0: Tak pozor, holky a kluci, všichni najednou. 3, 2, 1, prasátko Pepa.
2: Jo. No vida. No. A jak pak si poradíte s druhou melodií?

0: No to je jasné. Tak pozor, 3, 2, 1. Rákosníček, jo?
1: A do třetice všeho dobrého to bude?
2: Ram.

0: No to taky víme přeci, že jo? Tak naposled všichni společně, 3, 2, 1, mach a Šebestová, jupí!
1: Holky a kluci a ušonku, vy jste hlavičky a za odměnu vám teď pustím pohádku.
0: Ušounova pohádka.
2: Král datlů.
3: Hroutile, vytrpaj zlíku umanutá, já už nemůžu a je mi hrozná zima a ten dub stejně spadne.
4: Co by padal? Stojí tady 700 let. A my trpajzlíci ho celé ty roky chodíme za každé vichřice podpírat. Opři se pořádně do kmene. Ty bledule jedna bledá, dílo nemožná.
3: Za to ty to s těma svýma trpajzličíma svalečkama tak vytrhneš.
4: Svalečky, nesvalečky, mám v nich sílu jako obr.
3: Svalečky máš jako máslíčko. A stejně tě odvolají ze služby, protože ten dub spadne.
4: Nespadne.
3: Spadne.

0: Spadę. Spadę.
1: Přestaň fňukat. Slyšíš? No tak přestaň, hroudile.
0: Spadne.
1: Já jednou slyšela červotoče, jak si povídali o králi datlu. Prý vždycky, když se převrátí takhle starý dub, se najednou objeví...
0: Prosím tě, ty nejsi příliš bledá víla, jak ti říkají, ty jsi příliš pitomá víla.
1: Co?
0: Na všechno hned skočíš.
1: Tak si nevěř. Ale jestli se ten král datlů objeví, najde v kůře ukrytý žalud a ten, když se pak zasadí, do roka a do dne z něj znova vyroste dub. A stejně vysoký.
0: Jo.
1: Slyšíš? To je určitě král datlů. A jestli dub znovu vyraší, můžeš zůstat ve službě.
0: Myslíš, že je to vážně král datlů?
1: Určitě. Prý si sám vybírá strom, který chce vzkřísit. Hroutile, já si vůbec nebyla jistá, jestli mají červotoči pravdu, ale víš, jak ten dub padal. Moc jsem si přála, aby měli.
0: Tak dík. No a nejsi zas tak bledá. A určitě nejsi pitomá.
1: A ty máš sice trpasličí svalečky, ale myslím, že krále datlů přilákalo, jak moc si měl ten strom rád.
0: Víš?
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
3: Kde mě dneska Jana učí zpívat.
4: A hodně tě chválím.
3: No, neboj, neboj, všiml jsem si.
2: A teď bychom, kamarádi, mohli to, co jsme se zatím naučili, spojit. A mohli bychom si zaspívat další lidovou písničku a k tomu si budeme tleskat do rytmu.
3: A písničku můžu vybrat já?
2: No jasně, můžeš.
3: Tak v tom případě si přeju kočka lze dírou.
2: Dobře, tak se do toho holky a kluci pustíme.
3: Ušounovo zpívání.

0: jsem to vzal šupem, protože jsem se těšil na tuhletu sloku, jak vysíme na té šňůře, víš?
1: To byla rychlost, tak si to pojďme ještě pro holky a kluky dát jednou pomalu.
0: Dobře. A když bude pršet, zmokneme.
2: Jo, jo, jo.
0: Zmokneme.

0: totiž mně se na nás líbí, jak my si to spolu už tak jako užíváme. Někdy si tleskneme, někdy si zaspíváme.
1: Někdy si jenom poskočíme, ale jde nám to krásně.
0: No. Ano, totiž já jsem vám jenom chtěl říct, že se může tleskat do rytmu i třeba trošku jinak, než jenom raz, dva, tři, čtyři. A to jsme teď s Janou krásně předvedli. Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ušounovu pohádkovou školku.
1: Dneska učím Ušouna zpívat a mám z něj velkou radost.
0: No jo jo, a já díky Janě zase udělám radost všem strašidýlkům a strašidlům na koncertě ve Strašidlově.
1: Naše zpívací Ušounova pohádková školka ale už dneska pomalinku končí.
0: No. A my vás s Janou vždycky přesně v tuhle chvíli prosíme o obrázky.
1: Ale dneska ne.
0: No přesně tak. Dneska vás prosíme o písničku.
1: Můžete nám zaspívat nějakou písničku z těch, co jsme si dneska vyzkoušeli ve školce?
0: A nebo klidně i vaši oblíbenou písničku, úplně jinou, úplně jinočí, než jsme zkoušeli.
1: A pak stačí, když vaši písničku rodiče nebo paní učitelka nahrají mobilem a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Nebojte se, není to těžké, dospělí si s tím krásně poradí.
0: Jo, jo, jo, my si to potom poslechneme, no a pak někomu z vás za písničku, jo, ne za obrázek, ale za nahranou písničku, pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a zpívejte si nejlépe pořád.
0: Přesně tak, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme krásnou písničku Zpívám své zpívání.
0: Jo, jo, jo. Písnička k tanci.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi hitky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde časky na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Minutové zprávy.
1: Organizace Spojených národů schválila novou mapu. Problémem dosavadních map bylo to, že hodně zkreslují velikosti ploch. A tak se například Grónsko jeví stejně velké jako celá Afrika. Ve skutečnosti je zhruba 14x menší. Tuto nepřesnost má napravit nové zobrazení, kterému se říká Equal Earth. To vynalezl už v roce 2018 vědec Bojan Šavrič a umožňuje mít přesnou představu o velikosti jednotlivých kontinentů i států. Čeští žáci jsou nadprůměrní v přírodních vědách. Projekt s názvem PISA běží už od roku 2000 a jeho cílem je pravidelně prověřovat znalosti 15-letých školáků v matematice, čtení a přírodních vědách. Letos se testování zaměřilo právě na přírodní vědy, ve kterých čeští školáci dosáhli 490 bodů. Jsou tak o 8 bodů nad průměrem Evropské unie. Dlouhodobý vývoj ale není tak radostný. Výsledek je každý rok o něco horší, a to i v matematice a čtenářských dovednostech. Dneska jsou maximální teploty mezi 20 a 32 stupni. V Čechách nejprve zataženo s přeháňkami a až k večer ustávání srážek. Na Moravě to bude přesně naopak, nejdřív polojasno a později večer s deštěm.

0: 13. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc. A ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoc.
2: Mom always wants me to clean up my things, but there is no point in cleaning up anything when

náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystydly.

náš pokoj i pohádkový hrad. V panských bořinách se právě rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček beruš se dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: teď pozor.
1: Poklady.
2: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
2: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
2: Klasické zápetky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Brum, brum, šiška, jmenuji se Miška. Brum, brum, je hnědá, nebojte se, nedvěda.

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
3: Jaká barva očí je nejvzácnější?
2: A proč klokani neumí chodit pozadu?
3: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
2: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
3: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: zákoníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře, milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Ruča pozval mě.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Jsem hodný a pracovitý.

0: to zahrál?
1: To já, Bime, na schvál.
2: Minutové zprávy.
3: Organizace Spojených národů schválila novou mapu. Problémem dosavadních map bylo to, že hodně zkreslují velikosti ploch. A tak se například Grónsko jeví stejně velké jako celá Afrika. Ve skutečnosti

je zhruba 14x menší. Tuto nepřesnost má napravit nové zobrazení, kterému se říká Equal Earth. To vynalezl už v roce 2018 vědec Bojan Šavrič a umožňuje mít přesnou představu o velikosti jednotlivých kontinentů i států. Čeští žáci jsou nadprůměrní v přírodních vědách. Projekt s názvem PISA běží už od roku 2000 a jeho cílem je pravidelně prověřovat znalosti 15-letých školáků v matematice, čtení a přírodních vědách. Letos se testování zaměřilo právě na přírodní vědy, ve kterých čeští školáci dosáhli 490 bodů. Jsou tak o 8 bodů nad průměrem Evropské unie. Dlouhodobý vývoj ale není tak radostný. Výsledek je každý rok o něco horší, a to i v matematice a čtenářských dovednostech. Dneska jsou maximální teploty mezi 20 a 32 stupni. V Čechách nejprve zataženo s přeháňkami a až k večeru ustávání srážek. Na Moravě to bude přesně naopak, nejdřív polojasno a později večer s deštěm.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Houbice a její tři dcery promění tři bratry v houby. Ryzce, Hříbka a Křemenáče. Naštěstí je ve hře ještě bratr čtvrtý. Původní rozhlasovou pohádku Houbové čarování napsala Anna Jurásková. Režie se v roce 2006 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Michal Zelenka, Zdeněk Hruška, Martin Písařík a další.

0: Hrom do potoka. Koukám, že se vás u rozhlasové pohádky sešla pěkná hromádka. Tak to společně můžeme vyrazit do času, které už větrnej kůň rozfoukal. Kdo se ale se mnou bojí vydat na tu klopotnou pouť, ať zvostane za kamnama, neuslyší nic. Neboť Český rozhlas uvádí rozhlasovou pohádku Anny Juráskové Houbové čarování. Hudba a zvukové efekty Tomáš Pergl, texty písní Jiří Chalupa, dramaturgie Václava Ledvínková, mistr zvuku Radek Veselý, střih Jana Fischerová, produkce Jana Knapová, režie... Ticho. Režie Jaroslav Kodeš.
1: Slyšíš, Bohuslavé, jak ten tkalcovský stav zpívá pořád dokola?
2: Tak je to známá písnička. Na cukr na kafe, na cukr na kafe.
3: A už si někdy pil pravý kafe, Bohuslave?
2: Pak to ne. Jenom culifindu, Františku. A k tomu neslazenou.
1: Jo, pravý kafe s cukrem. To si my, obyčejní tkalci, nemůžeme dovolit.
3: Je to tak, Blažej. Náš tkalcovský stav nás jenom pokouší. Za plátno utržíme jen pár grošů a za ně si cukr ani kafe nekoupíme.
2: A přitom je naše plátínko jemný jako herbábí a bílý jako ten nejbělejší mráček na modrý obloze.
1: Konec, bratři moji milí. Necháme tedy stav stavem a půjdeme do světa.
2: Blažeji, co tě to popadlo a tak najednou?
1: Přemýšlím o tom už hezky dlouho. Svět je velký. A to by tak hrálo, aby někde nepotřebovali plátínko nevěstám na vejbavy.
3: Paní mámám na jubky.
1: Ano.
3: A děvčatům na šáteček.
1: A možná, že bude stačit i pro celý město.
3: Jak by ne? Máme tady štůčky pláten a plátínek pro celý hory.
2: No, tak já jsem taky pro. Když to vemem od jednoho konce hor ke druhýmu, no to by bylo, aby se nám pytlík z penízky nenaplnil.
3: A možná, že někde narazíme i na nevěsty pro sebe. Ono člověka omrzí tkalcovat plátno porád jen na cizí svatby.
2: Tak!
4: Bratříčkové milí, už vás chvíli poslouchám. Vy mě sebou do světa nevemete.
1: Vždyť ti teče ještě mlíko po bradě, Antonínku. A tenkej jsi zrovna jako vyražený proutek.
4: Ale vždyť...
1: Kde pak? Taková štrapác není nic pro tebe.
4: Já...
3: Jen hezky zvostaň doma. A postarej se o naši kozu. Však my se zase ve zdraví vrátíme.
2: Přece jen, bratři, je mi krapetlí to našeho nejmladšího. Má jenom nás.
1: Co pak o nás přijde? Jen ať tady pěkně počká. Měj se tu dobře, Antonínku. A vzpomínej na nás.
4: Tak teda s pánem Bohem, Blažeji, Františku a Bohuslávku, bude se mi po vás stejskat.
1: S pánem...

0: Mám už nohy celý kudrnatý. Jdeme mi vůbec dobře, bratři milí? Za chvíli si zase slunce přetáhne oblakovou duchnu přes hlavu a nikde ani jedna chalupa.
1: Tak víte co? Obrátíme se a tradá domů.
2: To tak. Z toho by měl radost akorát Antonínek. Nemáme ani metr plátna prodanýho.
0: Nevěsty taky nejsou na obzoru.
2: Mašírujeme dál.
1: Ach jo.
2: A rom do potoka. Jestli mě v oči nemejlej, tady je paseka a na ní... No ne.
0: Chaloupka jako malovaná.
1: A všude okolo. Kolečka houb.
2: Červený, zelený, žlutý, fialový, hnědý. I prach satra. To bude smaženice. Bohuslave, máš nožej.
3: Aby ne.
4: Jen nechte bejt, hoši, a pojďte k nám. Pěkně vás vítám.
2: Dobrý den, přeji.
3: Pozdravení.
0: Dobrý.
4: No, jen pojďte, pojďte dál. Koukám, že jste celý ušlý. U paní mámy Houbice se ještě nikdo nepoměl špatně.
0: Děkujeme pěkně. Rádi si krapet odpočineme. Co říkáte, bratři?
1: No tak snad bychom mohli.
2: Ale jen na chvilku.
0: Žaludek nám uspívá tu ze smutnou písničku.
2: Nic nechceme zadarmo, paní mámo.
4: Jděte, trochu culifindy a pár makovej housek. To ani nestojí za řeč.
5: Máte to tu hezký. Samej malovaný hrníček.
6: A taky máte pěkně naklizeno.
4: Však taky mám 3 dcery a ty se musej otáčet.
5: Vy máte dcery?
4: A jaký? Vysoký a běloučký jako betly. Vařit uměj, šít taky.
0: Vida, my zrovna hledáme nevěsty a jsme taky...
5: 3.
4: Usta křemeňáku, jako kdybyste šli na isto. Dílčata, pojďte sem. Máme návštěvu.
0: No ne!
2: Co jsou ale krasotinky?
7: Pěkně vás vítáme. Já vláknice.
8: Já třepenitka.

0: Naši milí, to jsou holky jako jiskry. Hlava se mi z nich točí. Každej nám je bude závidět.
1: Štěstí nám spadlo rovnou do nůše.
2: No, jen jestli jsou takový, jak vypadají.
0: Bohuslave! Ty opatrníku jeden. Krása se přece s dobrotou drží za ruce.
3: Tak co, hoši? Hodili by se vám ty moje holky za nevěsty.
4: No, co pak o to? Jen jestli nás budou paň mámo chtít?
3: A to bych se na to podívala. Jsou to poslušní dcery. Dobře jsem je vychovala. Děvčata moje, líbějí se vám tihle hoši?
5: Líběj. A jak pak se jmenujete?
0: Já jsem František. Tenhle.
2: Bohuslav.
0: A tady ten kudrnatej.
4: Blažej. Ale koukám, paň mámo, že vám tady za kamnama vykukuje ještě jedno křoupátko. To je taky vaše.
0: Vy máte ještě jednu dceru, paň mámo Houbice?
3: Jo, mám. Takovou k ničemu, jako pírko ze sojky. Co tu děláš? Máš venku rovnat polínka?
4: Nechte ji tady, paň maminko.
0: Sestry ji odvedeme a kdo ví, kdy se zase spolu uvidí.
2: Počkej, jak pak se jmenuješ?
6: Valentínka.
2: Jméno jak pro princeznu.
7: Taky seš taková tenoučka, jen tě odfouknout. A cože tak smutně koukáš?
3: Vždyť vám povídám, je jako nic po ničem. Koukej si jít po svých, holka darebna.
6: Kdybyste hoši věděli, co vás čeká.
2: Počkej, kam utíkáš?
7: Co to jenom říkala?
3: No jiný nechte. Občas mluví z cesty. Tak co? Plácneme si na ty svatby?
0: Jo,
2: no, proč ne?
4: Plácneme.
5: Máš kudrnatý vlasy, jako já třepenitka. Ty budeš můj ženich, Blažeji.
0: Budu.
8: A ke mně v láknici pasuješ ty, Bohuslav.
0: Já?
8: Máš světlý vlásky skoro jako moje bílý vlákínka.
5: No, a k Františkovi patřím já.
8: Holubinka.
5: Oba jsme trochu do červena.

0: Holky jsou rozebraný a dub sem, dub tam, svatby jsou za komínem. Na oslavu si teď všichni dáme pořádnou houbovou polívku. Co vy na to?
1: Neodmítnem, paň mámo.
0: Jen si poslušte, máme jí plný hrnec.
1: No to je...
0: Takovou jste ještě nikdy nejedli. No.
1: To je dobrá polívka, moc, moc dobrá.
2: Byla? Ale dobro. Co?
3: Já? Usínám.
1: To jsem se přejedl.
0: Můj tyším. Už spěj. Stačí jen 3 kapky čarovného houbového jedu do polívky a probuděj se až ráno. Tak, holky, a jdeme tancovat. Klobouky na hlavu a šupajda na polouk.
4: Paš se, paš.
0: Noha, nenoha.
4: Dub sem.

0: pěknej hochů už tady bylo a se všema ty čarodějnice zatočil.
1: Navíc kapka nebo dvě
2: dorazí je úplně.
0: Ještě, že tě mám, korunko moje, medailonku můj zlatej. Ještě, že mě ochraňuješ, jináč bych se už dávno přeměnila na prašivku jako oni. Kdybych tak věděla, jak ty hochy zachránit. Spěj, jako když je do vody hodí, a netušej, co je čeká.

0: Máme ještě sekat? Paň mám houbice.
1: Už toho nechte. Za pohoštění jeho až dost.
0: Nějak nám to nejde. Jako doma.
2: Ruce máme těžký. A nohy taky.
1: A to se vám jen zdá, hoši. Měli jste si po té cestě kapku díl zdřímnout. Dcerky moje, pojďte ukázat hochům svatební oblečení.
3: Líbí se ti můj závoj, Bohuslávku?
0: Je.
3: Je z těch nejjemnějších vláken.
0: Je jako ty, vlákničko.
4: Koukej, Blažeji, jak se kanýry na mý sukni třepetají.
0: Jako ve větru, třepenitko.
4: A co moje červená vestička s fialovýma knoflíkama, Františku?
0: Krásnější jsem neviděl, holubinko.
1: Zítra je oupněk. Vo půlnoci začnou svatby.
0: A co tak nahonem? A proč o půlnoci?
1: A škoda každý chvilky, hoši. Ráno vyjde slunce a než se vzpamatuješ, na jeho místě svítí měsíc. Včera byla tady moje třepenitka ještě v mechu pod smrčkem a dneska je z ní nevěsta.
2: V mechu pod smrčkem?
0: Pod smrčkem?
2: V mechu?
1: Ach, proč se ví, že v kolíbce pod peřinkou. A co ty tady, Valentino, s rukama za zády? Koukej uhrabat cestičku na ty svatby.
3: Hned, paň mámo houbice,
1: jestli jen pípneš, kdo jsme. Obrátím tě na tu nejprašivkovatější prašivku.
3: Nic neprozradím, nemusíte se bát.
1: A vy se běžte chystat.
0: Koukejte, bratři, měsíc už je v oupenku.
5: Škoda, že tu není náš Antonínek. Ten kouká, jaký máme pohledný nevěstný.
0: Dobře jsme dopadli, bratříčkové. Paň mámo, svažte nám ruce pentlema.

0: Ježíšku v hnědým kloboučku. Je z tebe hřib. Radost k pokoukání. Ten můj je křemeňák.
1: A ryzec patří mně.
0: Držte mě, ať nespadnu mezi mravence.

0: duši. Není vám jich líto? Nikdy si neodpustím, že jsem jim všechno nepověděla.
1: Vzpamatuj se, holka. Byli to jen lidi.
2: Jestli někdy někomu jen sekneš, proměním tě v tu nejprašivkovatější prašivku.
3: Holčičky, holčičky moje, protřepte jí trochu faldy.
0: Ne!

0: takový chaloupce jistě bydlej dobrý lidi a dají mi napít. Haló, je tu někdo?
1: Ale to víš, že jo, mládenečku. Pojď dál, nebo stejkej se. Jak pak se jmenuješ?
0: Antonín, já bych poprosil o trochu vody a hned musím dál.
1: Ale kam pak bys chodil? Vždyť seš celý přešlej, jen pojď, pohostíme tě a kromě vody dáme i něco lepšího.
0: Děkuju, ale spěchám. Hledám svý bratry, víte? Odešli do světa a pořád se nevracejí. Nestavili se náhodou tady?
2: Tady?
3: Hej, děvčata, neviděli jste tu nějaký mládence?
4: Mládence tady ne. Nikoho jsme neviděli.
3: Neviděli?
0: Prodávali plátínko na svatební šaty. Mohlo se vám hodit. A taky hledali nevěsty pro sebe.
4: Třeba ještě dorazej.
0: Už je to pár týdnů, co odešli. Mám strach, jestli se jim něco nestalo.
2: Třeba si opravdu našli nevěsty a na tebe zapomněli?
3: To víš, bližší košile než kabát.
0: To by neudělali. Jsou to hodní bratři. A mají mě rádi.
4: Já bych tě taky měla ráda.
2: Já taky.
4: Já.
0: Jste všechny hezký jako v obrázky. Ale ženit se... Kde pak? Na to mám ještě fůru času.
3: Čas letí, hochu. Než třikrát mrkneš, budeš mít ve vlasech bílý nítě.
0: Nestrašte. No, už půjdu. Děkuju za vodu. S pánem Bohem.
2: Ani trochu dřeva na zimu nám nenasekáš.
0: Ale jo, za to, jak jste mě přijali a kvůli smutným očím tamhletý panenky. Jak pak se jmenuješ?
5: Valentínka.
3: Tak neotálej. Sekera je v kůlně a večer bude houbová polívka.
0: Nasekám vám dřeva, že ho za celou zimu nespálíte.
2: Chytil se.
3: Dobře jsi udělala, Valentíno, že ses na něj usmála. No, přece jen si naše.
2: Ale teď už nestůj jako pařez. Ať rovnat polera, co ten hoch naseká.

0: Antonínku, tu houbovou polívku, co ti večer dají, nejes. Dám ti svou a talíř potaj mu vyměním.
1: Ale proč pak?
0: To ti nemůžu říct, ale poslechni mě.
1: Tebe bych, Valentínko, poslouchal pořád a rád. Hned na první pokouknutí mi v srdci zacinkal zlatý zvoneček.
0: Díky.
1: Jsi nejhezčí z těch děvčat. Vlasy máš zlatý, oči modrý a zlatá korunka se ti na krku jen leskne.
0: To se ti jen zdá. Víš co? Přijď o půlnoci do velký světnice. Povím ti tajemství.

0: To se po mý polívce volizoval, co?
1: Dobrá byla. Moc dobrá, paň mámo.
0: Takovou umím jen já, panáčku. No, ale dost bylo řečí. Teď všichni do duchen.
2: Antonínku, po půlnoci, nezapomeň.
0: Co si to tam špitáte?
3: Nic, nic, paň maminko. Dobrou noc.
1: Pěkně se vyspěte.
0: Ty taky. Naposled.
4: Přišel jsi akorát, Antonínku.
1: Už mi povíš, proč jsi vyměnila talíř s polívkou?
4: Byla v ní kapka houbovýho jedu. Usnul bys a přišel o moc. Koukni se z okna.

0: Rány do vrány, co to znamená?
1: To je čarodějnická merenda. Každou noc takhle vyvádějí, až do rána. Dostal ses mezi houbový čarodějnice, Antonínku. Jestli neutečeš, udělají z tebe houbu jako z tvých bratrů.
0: Cože? Ty houby venku?
1: Jsou tví bratříčkové, ale nejen oni.
0: Hrom do police, málem jsem některýho svýho bratra vytrh z mechu.
1: Musíš pryč, teď hned.
0: To tak, vždyť jsem tě sotva našel. Počkej. Já s těma čarodějnicema zatočím.
1: Ne, začarujou tě.
0: To si můžou zkusit, hádovky smrdutý.
1: Uteč, uteč, dokud je čas. Já jsem možná taky čarodějnice.
0: Ty ne, Valentínko. Ty jsi jako my, lidi.
1: A jak to můžeš vědět, když to nevím ani já?
0: Srdce mi to napovídá.
1: Pst, poslouchej, co si povídají.
2: Bude z něho pěknej žampion. Je takovej běloučkej.
3: Jo, kdyby věděl jak na nás, to by bylo zlé.
4: Ale to se nikdo nedoví.
5: Nedoví.
3: Nedoví.
6: Nikdy nenajde strom, pod kterým je schovaná naše síla.
4: Pěkný barevný předínka.
3: A nikdy ty předínka nespřetrhá dřív, než se ozve první raní ptáček.
4: Takže
3: k naší moci přibude
7: ještě jedno psadínko.
2: Mlčte, mohl by vás slyšet.
3: Ten, ho, spí jak jednodenní nemluvě.
0: A tudy na to. Já ten strom najdu, Valentínko.
1: Jak chceš hledat jeden jediný strom uprostřed lesa? Já tě nepustím, nebo půjdu s tebou.
0: To tak, já tě mám rád a nepřežil bych, kdyby se ti něco stalo.
1: Vždyť já tě mám taky ráda, Antonínku. A proto půjdu, jináč bych tady strachy o tebe umřela.
0: To nemůžu dopustit.
1: Antonínku.
0: Tak teda pojď, ale říkám to s těžkým srdcem.
1: Neboj se, můj medailonek s korunkou nás oba ochrání.

0: takových stromů. Který to je? Tenhle? Nebo tenhle? Hedvábný modřín nebo pokroucená borovice?
1: Antonínku, měl jsi mě poslechnout, utíct a mě nechat v osudu.
0: Čtverlístku můj zelený, co to povídáš? Radši se pořádně rozhlídni kolem sebe.
1: Je, můj medailon mi spadl tady do té jámy.
0: To nic. Počkej, podám ti ho.
2: Jakoby ta jáma neměla dno, ale mám ho, mám.
1: Jak se teď z té díry dostaneš? Podej mi ruku, já tě vytáhnu. Možná, že nám medailonek ukázal ten pravý strom. Chyť se.
2: Nejde to.
1: Počkej, lehnu si, abych dosáhla níž. Držíš se?
2: Jo, už budu skoro na lze.
1: Ještě kousek, ale pospěš si. Nebe růžový, za chvíli zacvrliká první raný ptáček.
2: Ještě jednou mě popotáhni.
1: Sloníčko, už skoro vychází. Je s náma konec, Antonínku.
0: Ale není. Kam pak na nás, čarodějnice jedny? Už jsem z té šlamastiky venku. A podívej se, Valentínko. Tady pod mechem svítěj barevný psadínka.
1: Je to ten pravý strom. Našli jsme ho. Honem zpřetrhej je.
0: Jsou pěkně silný. Jako ta jejich čarodějnická síla. Ale já mám taky sílu. Lidskou. Nejdřív ten fialovej.
3: Přestaň! Antoníne! Husajnana! Snežka! Dáme ti, co budeš chtít! Řekni si, ale nech nás bez!
2: To tak! Nic nepotřebuju! Co jsem chtěl, to mám! A tady se na mě usmívá drahokam ze všech nejvzácnější.
0: Tak, a hotovo.
1: Není tam ještě jedno přadínko? To moje.
0: Kde by se tu vzalo? Dyť já vím, že nejsi čarodějnice. Jsi z masa a krve jako já.
1: Antonínku, takový štěstí. Co jsem jen měla

0: náma dělo, bratři milí? Snad jsme nezaspali svatby.
1: Kde pak jsou naše nevěsty?
0: A paní máma Houbice?
2: Tady jsou, bratříčkové.
1: Kde?
2: Vidíte ty prašivky? Měli jste za nevěsty houbový čarodějnice.
3: Antonínku! Pro pětraná hodino!
0: Kde se tu bereš?
2: Stejskalo se mi tak, že jsem sám doma nevydržel a vydal se vás hledat. A zaplať pámbu, našel.
0: Jako houby?
2: Jo, ale už se těch čarodějnic nemusíte bát. Tyhle barevný přetrhaný provázky jsou jejich bejvalá síla.
0: Yeah.
2: Už mají počarování.
4: Děkujeme, že jsi nás vysvobodil. Ale koukám, co ti to tady raší na bradě za strniště?
3: Tyč, ty by ses mohl ženit.
2: Taky budu.
5: Byly tu tři nevěsty a tři ženichové.
2: A teď je tu jen jeden ženich a jedna nevěsta. A ta je moje.
6: Já jsem Valentínka.
4: Ne? Tak to se ti povedlo, Antoníne. Pán Bůh vám oběma požehnej.
3: No, tak my půjdem domů, ne?
5: Musíme přece vystrojit svatbu.
1: Počkejte. Co se to děje? Co to je?
0: Pro pána, bratři moji milí, to je náš pan král.
2: Přejeme pěkný pozdravení, pane králi.
6: Pěkný pozdravení.
0: Pane králi.
4: Pane králi.
2: Jak pak se máte?
7: Teď zrovna moc dobře, ne. Nejspíš jsem se svou družinou překročil bludnej kořen. Nevíte, kudy z lesa ven?
2: Kdyby vás to neobtěžovalo, přidejte se k nám. Právě se chystáme vyrazit.
7: Počkejte, trochu se to musím porozhlédnout. Jako bych na tomhle místě už někdy byl? Něco se mi v hlavě převrací, že to tehdy bylo tady.
2: Co pak se vám tu přihodilo?
7: Ale byli jsme kdysi na výletě s paní maminkou královnou a s naší maličkou dcérkou a došli jsme až sem. Dneska by už ta naše malá byla jako tahle dívčinka. Ale najednou, než jsme se vzpamatovali, byla pryč. Jako když ji vítr odfoukne. Nikdy jsme ji už nenašli.
2: My vás z toho vošklivýho místa odvedeme, pane králi.
7: Jsi hodnej hoch. A ta dívčinka je jistě tvoje nevěsta, co?
2: Pravda pravdoucí.
7: Ukaž, děvčat, co se ti to blízká na krčku?
6: Medailonek.
7: Můj ty trůn. Zlatá korunka. Jde na mě slabo. Nejmenuješ se náhodou Valentínka?
6: Jak to víte?
7: Všechno se shoduje. Jméno, poměnkový oči po mamince, vlasy jako zralý bobilí, že ty jsi moje ztracená dcera.
6: Tatínku.
2: Asi vám je ukradli houbový čarodějnice.
7: I prach satra, už to tak bude. Pojď sem, ať tě obejmu, holčičko moje.
6: Tatínku zlatej. A já si myslela, že jsem taky čarodějnice.
7: Světer, zbor se. Pojď se mnou honem domů na královský zámek, Valentínko. Do nejjemnějšího hedvábí tě oblíknu. Drahýma kamenama obložím a zlatem zasypu. Maminka královna se nestačí radovat.
4: Tak půjdeme, bratři.
6: Počkejte, co vás vede, tatínku králi? Moje zlato a drahý kamení je tady můj Antonínek. Nikdy ho neopustím.
7: No tak si ho vem sebou, no. Královská koruna mu bude akorát.
2: Pane králi, mějte rozum. Já a král, co vás vede? A co mý bratři?
7: A ať jdou taky s náma. Místa je v královském zámku dost a dost.
3: Kdepak?
4: Bohuslave.
3: Se srdce bychom nepřenesli, kdyby náš tkalcovský stav už nikdy nespíval Na cukr, na kafe.
7: To je mi pěkná motanice, ale aspoň veselku ti, Valentínko, vystrojit můžu.
2: Ale to jo, co bychom vám tu radost neudělali, pane králi.
8: A tak se taky stalo. Hory si na tu svatbu oblíkly klovouky, modrý, zelený, fialový i zlatý, a celý omládli. Muzika hrála, až uši zalíhaly. Pití a všelijakých dobrot bylo, až se stoly lámaly. A tkalcovský stav vesele prospěvoval na cukr, na kafe, na cukr, na kafe. Tak to bylo. Všechno, co jsem věděl, jsem vám vypověděl a teď spěchám zase dál. Jo, a ještě něco. Dejte si pozor na houbové čarobá.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady Ušounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune, ahoj kamarádi.
0: Ajajajajaj, jsem nahranej, jsem takzvaně v pytli, jsem úplně v háji.
1: Počkej, prosím. Ušoune, co se děje? Takhle tě vidím opravdu málo kdy.
0: Ale nemůžu jet nakonec na prázdniny k babičce do Strašidlova. A to jsem se tak těšil.
1: Ale proč?
0: Zkazil jsem si to sám.
1: No a jak, Ušounku? Leze to z tebe jako z chlupaté deky.
0: Já se totiž strašně vytahoval.
1: No, i když to není dobře, tak protože už to nebudeš dělat, strašidláci ti to určitě odpustí.
0: Jenže ono to není tak jednoduché.
1: No tak promiň, pokračuj dál.
0: No, já se totiž vytahoval, jak tady v rádiu s tebou moderuju Ušounovu pohádkovou školku.
1: Ale to ses nevytahoval, to je přece pravda.
0: No to je teda, jo, jenomže já se vytahoval až potom.
1: Tak už to řekni, prosím tě.
0: No, řekl

0: jsem, že jsi nejlepší zpěvačka mezi lidmi.
1: Ale to je od tebe hezké, to je pochvala pro mě, ne vytahování.
0: No jo, jenže pak jsem řekl, že já jsem zase nejlepší zpěvák mezi strašidly, protože tady spolu zpíváme, dokážu zaspívat písničku tak krásně, že v duši člověka se rozprostře štěstí, zvířátka se zatetelí blahem a i květiny se víc rozvoní.
1: Teda, ty ses teda nešetřil. No ale nechápu, proč kvůli tomu nemůžeš k babičce do Strašidlova.
0: Protože když se to hrozně rychle rozneslo, tak si představ, že oni mi připravili koncert.
1: Kde máš zpívat?
0: Jo, přesně tak. Ale tak, jak jsem se vytahoval, to rozhodně teda nedokážu. Takže jediná možnost je nejet nikam.
1: No a nebo druhá možnost, naučit se zpívat. Pojď, tvůj zpěv vylepšíme, máme na to ještě spoustu času a začneme hnedka po písničce od nejlepší zpěvačky mezi lidmi.
0: No nevím, jestli se ti to podaří.
2: Užounova písnička.

0: Holky, kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já se právě chystám Ušouna učit zpívat.
1: No paráda, paráda. A tak čím teda začneme?
0: No přece cvičením.
1: Aha, tak to jsem teda nečekal. Ušounovo cvičení.
0: Ušoun je překvapený, holky a kluci, ale je to tak, aby se vám dobře zpívalo, je dobré se předem rozcvičit.
1: No tak jo, a jaký bude první cvik?
0: Úplně uvolníme tělíčko a vyklepeme pořádně.

0: Mě ruce a taky nohy a hlavu.
1: Holky a kluci, tak to je přesně tak, jako byste ze sebe chtěli setřást hromadu malých mušek, co se na vás rozhodli přistát.
0: Tak, roztřeseme se pořádně, tělíčko uvolněno a teď uvolníme pusu. Takže budeme zpívat písmenka, kterým se říká samohlásky. A, E, I, O, U. A pořádně do toho písmenka našpulíme pusu.
1: A, E, I, O, U.
0: Super, tedy vám to jde. A teď uvolníme pusinku a rtíky našpulíme dopředu a vydáme zvuk, jako třeba když předvádíme auto.
1: Takhle.
0: Přesně tak, perfektní. Tak.
1: Je, když to dělám dlouho, tak mě šimrá nos, jo, hele.
0: Taky šimrá. Tak v tom případě, když nás to šimrá, tak to děláme správně. Paráda, jsme připraveni se pustit do rytmu.
1: Jo, jasně, protože každá písnička má svůj rytmus.
0: A my si ho budeme zkoušet tleskáním. Já zatleskám a ty to zkusíš zopakovat.
1: No teda, to jsem teda zvědav. No tak, šup, šup.
0: Chceš ještě něco vyzkoušet?
1: No to já teda klidně, ale jenom bych potřeboval vědět, jestli to dělám správně.
0: Děláš to úplně báječně.
1: Jo.
0: Pojď to zkusit rychle.
1: No tak jo.
0: Výborně, výborně.
1: A počkej, jestli ty to teď zkusíš ty, jo, jo?
0: Tak já to zkusím.
1: Že ty jsi muzikantka a že já mám ucho.
0: Jasně, no, když ty jsi nejlepší zpěvák mezi strašidly, tak ti to musí mít. Ještě to zkusíme jednou. A holky, kluci, vy to doufám zkoušíte s námi, tak ještě naposledy.
1: No dobře, tak něco takového, co není ani moc těžké, jako to předtím, co jsem ti přikázal, ale něco, co není zase tak úplně jednoduché, jo? Protože holky a kluci taky mají uši šikovné, jo?
0: No jasně, dětem to jde výborně, tak třeba tohle. Holky, kluci, povedlo se vám to. Skvěle,
1: tak děláme
0: skvěle.
1: To správně, děláme to správně, jo?
0: Bezvadně. A teď už si to můžeme zkusit i na písničce. A třeba na písničce, se kterou se často začíná. Ovčáci, štveráci.
1: Ušou novo zpívání.
0: Zkusíme si do toho ušou netleskat.

0: Oves. My jsme z toho udělali rovnou muziku, vy?
1: Parádně, Ušonku. Skvěle, holky a kluci, tleskání do rytmu, to nám jde úplně báječně.
0: No, tak počkat, to teda začíná skvěle. No, ale co teď dál?
1: Tak teď si vyzkoušíme melodie a to bude i náš dnešní úkol.
0: Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, připravte se. Ušoune ty taky.
0: No jo, já jsem připravený úplně moc.
1: Na všechno.
0: No jo.
1: Já zaspívám nějakou melodii a vy ji po mně zopakujete, ano?
0: No to teda nevím. Rytmus mi jde výrazně líp než ten zpěv. To budeš mít se mnou ještě dost práce.
1: Bude to jednoduché. Tak pozor, já začnu a ty to zopakuj. A vy, holky a kluci, taky. La la.

0: Трам-тарара-па-пам.
1: Трам-тарара-па-пам.
0: No to ti jde báječně.
1: Já už jsem do toho dal svůj osobitý přednes, jestli jsi všimla.
0: Všimla.
1: No, tak šlo nám to dobře, jo?
0: Dokonce tak dobře, že už si to můžeme zase zkusit na jedné naší známé lidové písničce.
1: Jo, počkej, co třeba skákal pes přes oves?
0: No ten bude úplně nejlepší.
1: Jo, tak a jedem.

0: Ale já musím přidat tu svoji oblíbenou sloku. Vždycky, když tuhle tu písničku zpívám, tak ji přidávám. Rozumíš? To je takzvaný přídavek.
1: Tak jo? Ušoune do toho.
0: Jo. Skákal pes přes oves, přes zelenou louku. Kožíšek měl strakatý do zadečku děurku.
1: Teď se to děti naučí a budou to zpívat ve školce, ty jeden.
0: No, ale teď zadeček je v pořádku.
1: No, to je pravda, to je pravda.
0: To jsem neřekl nic sprostáckýho.
1: No, tak Ušoune, myslím, že zpíváš čím dál tím líp.
0: Jo, jde nám to, viď. Jani, už skoro věřím, že bych mohl koncert ve strašidláckém našem strašidlově zvládnout.
2: No vida, sebevědomí je polovina úspěchu.
0: A pozor, teď je tu ovšem čas na překlad z dospěláčtiny. Překlad z dospěláčtiny.
2: Holky a kluci, sebevědomí znamená to, že si věříte. Třeba máte sebevědomí v malířství, protože víte, že určitě namalujete skvělý obrázek.
0: A nebo třeba jste sebevědomí v plavání, protože už nepotřebujete ani kruh, ani rukávky.
2: Sebevědomí prostě je, když člověk věří sám sobě.
0: No, jo, jasně, chápu, ale teda s těma rukávkama a to s tím kruhem, to ti musí ještě navíc věřit rodiče, víš, aby tě pustili. Bez
1: to
0: těch rukávků, bez toho se nemůžete pustit sami do vody. No ale pozor, já už to chápu. A tak už se těším taky na dnešní hádanku. Ušounova hádanka.
2: Holky a kluci, protože celá dnešní Ušounova pohádková školka je o zpívání,
0: tak si dáme samozřejmě i zpívanou hádanku. Nebo dvě?
2: Dáme rovnou tři.
0: Jo.
2: Tak poslouchejte první melodii z pohádky nebo večerničku.
0: A zase to pak spolu řekneme, jo?
3: Pam pavadam, pam pavadavadam, pam pam pavadam, pam pavadavadam.
0: Tak pozor, holky a kluci, všichni najednou. 3, 2, 1, prasátko Pepa.
2: Jo. No vida. No. A jak pak si poradíte s druhou melodií?

0: No to je jasné. Tak pozor, 3, 2, 1. Rákosníček, jo?
1: A do třetice všeho dobrého to bude? Ram.

0: jsme přeci, že jo, tak naposled všichni společně, 3, 2, 1, mach a šebestová, jupí!
1: Holky a kluci a ušonku, vy jste hlavičky a za odměnu vám teď pustím pohádku.
0: Ušounova pohádka.
2: Král datlů.
3: Trpaj zlíku umanutá, já už nemůžu a je mi hrozná zima. A ten dub stejně spadne.
4: Co by padal? Stojí tady 700 let a my trpaj zlíci ho celé ty roky chodíme za každé vychřice podpírat. Opři se pořádně do kmene. Ty bledule, jedna bledá. Dílo nemožná.
3: Za to ty to s těma svýma trpajzličíma svalečkama tak vytrhneš.
4: Svalečky, nesvalečky, mám v nich sílu jako obr.
3: Svalečky máš jako máslíčko. A stejně tě odvolají ze služby, protože ten dub spadne.
4: Nespadne.
3: Spadne.

0: spadnę. Spadnę.
1: Przestań fniukać. Slyšíš? No tak přestaň, hroutile.
0: Spadne.
1: Já jednou slyšela červotoče, jak si povídali o králi datlů. Prý vždycky, když se převrátí takhle starý dub, se najednou objeví...
0: Prosím tě, ty nejsi příliš bledá víla, jak ti říkají, ty jsi příliš pitomá víla.
1: Co?
0: Na všechno hned skočíš.
1: Tak si nevěř. Ale jestli se ten král datlů objeví, najde v kůře ukrytý žalud a ten, když se pak zasadí, do roka a do dne z něj znova vyroste dub. A stejně vysoký.
0: Jo.
1: Slyšíš? To je určitě král datlů. A jestli dub znovu vyraší, můžeš zůstat ve službě.
0: Myslíš, že je to vážně král datlů?
1: Určitě. Prý si sám vybírá strom, který chce vzkřísit. Hroutile, já si vůbec nebyla jistá, jestli mají červotoči pravdu, ale víš, jak ten dub padal. Moc jsem si přála, aby měli.
0: Tak dík. No a nejsi zas tak bledá. A určitě nejsi pitomá.
1: A ty máš sice trpasličí svalečky, ale myslím, že krále datlů přilákalo, jak moc si měl ten strom rád.
0: Víš?
2: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
3: Kde mě dneska Jana učí zpívat.
2: A hodně tě chválím.
3: No, neboj, neboj, všiml jsem si.
2: A teď bychom, kamarádi, mohli to, co jsme se zatím naučili, spojit. A mohli bychom si zaspívat další lidovou písničku a k tomu si budeme tleskat do rytmu.
3: A písničku můžu vybrat já?
2: No jasně, můžeš.
3: Tak v tom případě si přeju kočka za dírou.
2: Dobře, tak se do toho holky a kluci pustíme.
3: Ušounovo zpívání.

0: to vzal šupem, protože jsem se těšil na tuhle tu sloku, jak vysíme na té šňůře, víš?
1: To byla rychlost, tak si to pojďme ještě pro holky a kluky dát jednou pomalu.
0: Dobře. A když bude pršet, zmokneme. Jo, jo, jo. Zmokneme.

0: Víš, mně se na nás líbí, jak my si to spolu už tak jako užíváme. Někdy si tleskneme, někdy si zaspíváme.
1: Někdy si jenom poskočíme, ale jde nám to krásně.
0: No. Ano, totiž já jsem vám jenom chtěl říct, že se může tleskat do rytmu i třeba trošku jinak, než jenom raz, dva, tři, čtyři. A to jsme teď s Janou krásně předvedli. Holky a kluci, stále posloucháte mou, tady Ušou novou pohádkovou školku.
1: Dneska učím Ušou naspívat a mám z něj velkou radost.
0: No jo jo, a já díky Janě zase udělám radost všem strašidýlkům a strašidlům na koncertě ve Strašidlově.
1: Naše zpívací Ušounova pohádková školka ale už dneska pomalinku končí.
0: No. A my vás s Janou vždycky přesně v tuhle chvíli prosíme o obrázky.
1: Ale dneska ne.
0: No přesně tak. Dneska vás prosíme o písničku.
1: Můžete nám zaspívat nějakou písničku z těch, co jsme si dneska vyzkoušeli ve školce?
0: A nebo klidně i vaši oblíbenou písničku, úplně jinou, úplně jinačí, než jsme zkoušeli.
1: A pak stačí, když vaši písničku rodiče nebo paní učitelka nahrají mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Nebojte se, není to těžké, dospělí si s tím krásně poradí.
0: Jo, jo, jo, my si to potom poslechneme, no a pak někomu z vás za písničku, jo, ne za obrázek, ale za nahranou písničku pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a zpívejte si nejlépe pořád.
0: Přesně tak, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Ružoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme krásnou písničku Zpívám své zpívání.
0: Jo, jo, jo. Ušounova písnička k tanci.

klidně.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 313.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
1: Soutěž.
0: Už v příštím týdnu si vyhlásíme vítěze Star Parády, což byl prázdninový pořad, který běžel na místo Hit Parády Rádia Junior. Tak jsem zvědavá, kdo vyhraje 7 megabalíčků plných merče za to, že nám napsal, který hit se mu nejvíc líbil z dánských hitů, finských, islandských a norských. Tak to si řekneme už za týden. A jaká je postřehovka pro 313. díl Hit Parády Rádia Junior? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, která hvězda z našeho žebříčku bude vystupovat na festivalu Jičín město pohádek. Společně se mnou v rámci pohádkového koncertu Rádia Junior. Takže ještě jednou, která hvězda z našeho žebříčku bude vystupovat na festivalu Jičín město pohádek. Všechno se to dozvíš už za chvilku, stačí jenom pozorně poslouchat. No a teď už jdeme na novinky.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl ve středu hostem klubu Rádia Junior a naše povídání rozhodně stálo za to. Jonáš Morávek nám prozradil, jak se svou kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co vše na něj museli připravit. Koncert se konal 4. září a vyvedl se parádně. S Jonym jsme ale hodně probírali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že Jony studuje na víceletém gymplu v Nové Pace, tak mu odpadá stres s přijímačkami. Nakonec zůstane tam, kde je. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. No a taky spoustu letních festivalů. A dokonce došlo i na zpívání s kytarou naživo. Náš rozhovor najdeš i na YouTube kanálu Rádia Junior a dostaneš se k němu i z hlasovací tabulky Hit Parádě. A teď už je tady Jony a jeho single Tanči.
1: Novinka.

0: Benči se jmenuje první novinka hitparády Rádia Junior od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Soutěž.
0: Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Dominika Mejstříková, která chce do našeho žebříčku dostat novou pecku od Gracie Abrams. Hit The Wall. A Domča si nevybrala vůbec špatně. Gracie je americká zpěvačka a autorka písní, která už jako malá začala psát vlastní písničky. No a pozor, její tatínek je slavný režisér J.J. Abrams, který stojí například za seriálem Ztracení nebo režíroval některé filmy ze světa Star Wars. Takže zatímco tatínek vyprávěl příběhy na filmovém plátně, Gracie začala vyprávět svoje příběhy prostřednictvím písniček. Taky si je psala už jako osmiletá a k tomu se naučila hrát na bubny, později přidala kytaru, ukulele a klavír. V létě Gracie vydala své třetí studiové album s názvem Daughter from Hell, což si můžeme přeložit jako dcera z pekla. A my si z něj pustíme píseň Hit the Wall. A o čemže je? Gracie říká, že je o chvíli, kdy člověk jede pořád naplno, snaží se všechno zvládnout, ale nakonec narazí na svoji pomyslnou zeď. Je to písnička o únavě, o vlastních pocitech, které nikdy nechceme vidět a o tom, že každý z nás občas potřebuje zastavit. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: Novinka.

Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior, Hit the Wall od dcery slavného hollywoodského režiséra. Jmenuje se Gracie Abrams. Líbí se ti její písnička? Tak pro ní hlasuj na webu radiojunior.cz/hitparáda. Za tip na tento song děkujeme, Domče. A pokud i ty máš nápad na další písničku, která by neměla v našem žebříčku chybět a je maximálně rok stará, tak nám ji pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás před prázdninami získal nejmenší počet hlasů?

No moc mě to mrzí, ale vypadla nám novinka z minulé, Good Genug, za kterou stojí tři jména německé hudební scény. Producenti Kitschkrieg, zpěvák Blumengarten a reperka Shirin David.

0: slyšíme ani single Bad Angel. No ale rozhodně ne, protože by se vám nelíbil. V našem žebříčku se udržel po 10 kol a teď už ho odesíláme do síně slávy hit parády Rádia Junior, což se zahraničním písničkám málo kdy stane. Tak z toho můžou mít producenti Anima a zpěvačka Lisa opravdu radost. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám z našeho žebříčku jen tak nevypadl, je to 19-letý David Málek se singlem Usínám, který byl nejprve 8., pak jednou bronzový, 5x stříbrný a teď nám zcela evidentně Davidův fanklub zaspal. Takže přátelé, budíček, prázdninové star parády jsou už za námi a už se nám naplno rozjel 8. ročník hitparády Rádia Junior s hlasováním vždy od soboty 9:00 do středy 20:00. A když už jsem u toho usínání, tak mám pro vás jednu fakt užitečnou zajímavost. Všimli jste si někdy, že když jsme hodně unavení, nejsme jen ospalí, ale můžeme být taky protivní nebo smutní, nebo nás všechno mnohem víc naštve? Není to jen naše nálada. Když jsme unavení, náš mozek má méně energie na zvládání emocí. Proto se nám najednou může zdát obrovský problém i něco, nad čím bychom vyspalí jen mávli rukou. Takže někdy není nejlepší řešení další hádka, ale pořádný spánek. Tak to o víkendu pořádně dožeňte. David Málek, Usínám. 10.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sérii stříbrných medailí nám David slítnul na poslední postupovou desítku. Udrží se v našem žebříčku i do příště. A teď tu máme další sešup, nebo spíš sled. Před týdnem bronzový a teď až devátý je Sokolík Pepík od Báry Ladrové. Jeho fanoušci si taky nejspíš nevšimli, že je hitparáda Rádia Junior zpátky z dovolené. No ale vsadím na to svoje boty, že do příště to určitě napraví. Sokolík Pepík je totiž maskotem Sokola, což je tělocvičný spolek, který už od roku 1862 podporuje sportování, pohyb a také společenský a kulturní život. A věděli jste, že dnes Česká obec sokolská sdružuje zhruba 1000 sokolských jednot a kolem 160 tisíc členů? Tomu říkám fanouškovská základna, co? Takže sokolové sokolíci a hlavně fanoušci Sokolíka Pepíka vzhůru do hlasování. Třeba příště zase poletíte nahoru. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.
1: Deváté.

0: před týdnem 9. a teď 8. Tak si u vás vede čerstvě vdaná hvězda světového show businessu Taylor Swift se svým singlem Applied. A jestli nevíte, koho si vzala, tak já vám to prozradím. 3. července měla svatbu v New Yorku v legendární aréně Madison Square Garden pro přibližně 1000 celebrit. Navštívili ji tam třeba zpěvačky Camila Cabello nebo Jennifer Lopez. A koho si teda myslíš, že si Taylor Swift vzala za muže? Za A. Kolegu ze své kapely, který hraje na kytaru, nebo za B. hráče amerického fotbalu, nebo za C. slavného hollywoodského herce. No a správná odpověď je za B. Jak to tak vypadá, Taylor Swift je faninkou amerického fotbalu, protože jejím manželem se stal hráč profi ligy Travis Kelce. Tak držíme palce, ať se jim krásně daří, no a třeba ať si Taylor Swift taky někdy americký fotbal zahraje, anebo o něm aspoň natočí nějaký super báječný videoklip. Taylor Swift, Applied.
1: 8. místo. Aha.

0: Z 9. místa na 8. si polepšil Oplight od Taylor Swift. A teď už jdeme na šťastnou sedmičku, na které máme minulé 6. Káju a Bambuláčka. Což mi připomíná, že právě oni vystoupí v rámci koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky. Ten se koná od 9. do 13. září v Jičíně a Rádio Junior bude odtamtud živě vysílat. A taky si pro vás připravilo několik akcí přímo na místě. Už v pátek v 15.30 určitě doražte na pohádkový koncert Rádia Junior, kde pro vás bude zpívat Adélka Křivánková ty největší pohádkové hity i trendy songy, které znáte z hitparády. A já si pro vás připravím spoustu kvízů, pohádkové jazykolamy a pohádkové zprávy, které si tam budete moct přečíst sami živě na pódiu. To bude v pátek. No a v sobotu v 10 ráno se těšte na rozhlasovou rozcvičku Rádia Junior s moderátory Janou Richterovou a Jirkou Kohoutem. No a od 11 hodin na hlavní stage festivalu Jičín město pohádky vystoupí i Kája a Bambuláček. A rozhodně tam zaspívají svou lekací hitovku Buff.
1: 7. místo.

0: Kdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Minule byla šestá, teď získává sedmé místo.
3: Hit paráda Rádia Junior.
2: Před týdnem osmá a teď šestá, tak si u vás vede dívčí skupina Kecaj se singlem Gabriela. No a teď kvízová otázka. Víš, jak vznikl název jejich skupiny? Podle drahokamu, který se jmenuje Kočičí oko, tak to je varianta A. Nebo za B podle korejského názvu pro kočky, nebo za C podle ulice v Los Angeles, kde spolu začali zpívat. No a správná odpověď je za A. Kecaj znamená anglicky kočičí oko. A inspirací byl stejnojmenný drahokam. Ten dokáže podle úhlu, ze kterého se na něj díváme, odrážet světlo různými způsoby. A přesně to má symbolizovat i šest členek Kecaj. Každá je jiná, má jinou osobnost, talent i původ, ale dohromady tvoří jeden celek. No a ještě jedna zajímavost. Původně se skupina měla jmenovat Kecaj s písmenkem C na začátku. Ale členka Lara navrhla změnit písmeno C na K, aby název vypadal trošku originálněji. No a tak vzniklo, píše se česky K-C-I-E, neboli Kecaj. No a teď už si užij jejich single Gabriela, na který se učili tancovat lidé po celém světě speciální chorošku. Umíš jí taky? Kecaj, Gabriela.
3: Šesté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Cat's Eyes si polepšila z 8. místa na 6. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Bude to Vesna s písní Já si tě brát nebudu, do které holky obsadili i oblíbeného zpěváka Bena Kristova. Proč si ho nechtějí brát? Tak právě na to se zeptám frontmanky skupiny, nebo bych spíš měla říct frontwomanky, Patricie Kaňok, která za námi dorazí už ve středu do klubu Rádia Junior v 7 hodin večer. Tak si náš klub v krásné datum 9.9. rozhodně nenech ujít. Probereme společně i to, proč se rozhodla pro mix folklóru a moderní muziky. Jaký to vůbec napadlo, jestli chodila jako malá do nějakého folklórního souboru a měla doma kroj. Taky mě zajímá, jaké vzpomínky má na Moravu, když takto skupina Vesna pojmenovala jednu ze svých písní. No a samozřejmě se vrátíme i k jejich vystoupení na mezinárodní pěvecké soutěži Eurovize, kde si vybojovali v ostré mezinárodní konkurenci naprosto fantastické 10. místo. Já už se na Vesnu moc těším a doufám, že ty taky. Takže sraz je ve středu 9.9. ve vysílání Rádia Junior v 19.00. Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu.
1: 5. místo.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje novinka z minule od ženské skupiny Vesna. A jestli tě zajímá, proč si holky do svého songu pozvali zrovna Bena Kristova, tak si rozhodně nenech ujít náš rozhovor ve středu 9. září od 19 hodin. Těšíme se na tebe.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 10. místa na Bramborovou čtyřku? Je to Pavel Čadek s písní Strach, kterou složil pro organizace Nevypust duši a Junák Český scout v rámci kampaně Buď připraven naslouchat. Jejím cílem je pomáhat táborovým a skautským vedoucím zvládat rozhovory s dětmi o náročných tématech. A Pavel Čadek to umí. A ještě k tomu je hodně neobvyklý písničkář, protože místo kytary si jako hlavní nástroj vybral violončelo neboli čelo. No a právě proto svůj hudební styl označuje jako čelo folk. Sám o sobě dokonce s nadsázkou říká, že je jeho zakladatelem a jediným představitelem. No a musím mu dát za pravdu, že čelo folk je naprosto fantastický hudební styl. Jen si to poslechněte. Pavel Čadek, Strach.
1: Čtvrté místo.
2: Ahoj Ferdo, co to máš ve stanu?

Strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který se katapultoval z poslední desítky na skvělou Bramborovou čtyřku. A teď nás čekají tři nejvyšší příčky v hitparádě Rádia Junior. Kdo získává bronz? Minulé páté Rebelky společně s Adamem Seidlem, Jonym, Mativopem, Honzinem a Ariankou. Tahle partička společně naspívala písničku Tohle není love song, která v srpnu dosáhla na YouTube naprosto fantastických 2 milionů shlédnutí. Každopádně Rebelky vám všem přejí v novém školním roce hlavně pohodu a spoustu super kamarádů a skvělých kroužků. A vzkazují, že kdybyste je náhodou chtěli vidět, tak pořádají podzimní tour. 3. října budou v Opavě, 11. října v Kadani, 14. listopadu v Českých Budějovicích, 15. listopadu v Liberci, 5. prosince ve Valašském Meziříčí a 6. prosince v Třebíči. No a určitě během jejich koncertu zazní i Tohle není love song. Zpívá dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativop, Honzino. No a taky Arianka. Tohle není love song. 3. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. Minulé byli páti, teď jsou na bronzové trojce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A koho pak máme na stříbrné dvojce? Minule zlatou skupinu Botox se singlem My dva. No a teď kvízová otázka. Víš, o kom se v tomhle songu zpívá? Za A frontman skupiny Jan Kopečný zpívá o své přítelkyni, nebo za B zpěváci skupiny Jan Kopečný a Petr Ryšavý zpívají o nich dvou, a nebo za C zpívají o zvířecích mazlíčcích. A správná odpověď je za C. Všichni členové Botoxu jsou naprostí zvířomilové a tak napsali písničku o zvířecích mazlíčcích. Mít doma zvířecího parťáka totiž může být podle vědců docela dobrá věc. Výzkumy ukazují, že kontakt se zvířaty může pomáhat zvládat stres a některým lidem zlepšovat náladu. Dokonce jedna studie zkoumala děti ve věku 7 až 12 let a zjistila, že když byli ve stresující situaci se svým psem, cítili menší stres než děti, které psa u sebe neměly. A není to jen o mazlení. Když máme třeba psa, musíme s ním jít ven, takže se víc hýbeme a trávíme čas venku. A když se o zvíře staráme, učíme se zodpovědnosti, protože granule do misky sami od sebe opravdu nenaskáčou, že jo? I americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí mezi možnými přínosy soužití s domácími mazlíčky více pohybu, společnost a menší pocit osamělosti. Takže mazlíček není jen chlupatý kamarád, ale může být také parťák pro naše tělo i hlavu. A teď už si dáme song o všech zvířecích parťácích. Botox, My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva. Tak se jmenuje první poprázdninová novinka hitparády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům a aktuálně získává stříbrnou medaili. A kdo vítězí ve 313. kole hitparády Rádia Junior? Je to 18-letá Adélka Křivánková se singlem Konečně volná. A my vás spolu srdečně zveme na pohádkový koncert Rádia Junior, který se uskuteční na festivalu Jičí město pohádky v pátek 10. září od 15.30. A na co se můžete těšit? Adélka nám zaspívá pohádkové i trendy hity z hitparády Rádia Junior. Přidáte se? Čeká vás i pěvecký, taneční a rozhlasový workshop. Adélka vás rozespívá, naučí pěvecké triky, včetně feelingů, riffs and trance a taky základů K-popu. Těšte se i na spoustu soutěží o ceny od Rádia Junior. Hádání písniček z pohádek, pohádkový kvíz a pohádkové jazykolamy. Ti nejodvážnější si dokonce budou moct vyzkoušet i čtení pohádkových zpráv. Koncertem vás provede Klára Nováková, tedy já. No a děsně moc se na vás v pátek 10. října na akci Jičín město pohádky s Adélkou těšíme. Adélka Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: Adela Křivánková, konečně volná, se z bramborové čtyřky vyšvihla opět na místo nejvyšší. Ve 313. kole hitparády Rádia Junior získává zlatou medaili. Soutěž. A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která hvězda z našeho žebříčku vystoupí na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky. Jestli to nevíš, tak si náš pořad poslechni ještě jednou, nebo se mrkni klidně do programu. No a potom už to napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu připiš hitparáda soutěž, ať se mi to líp v záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty jsi byla další.
0: Líbí se mi, co jsme spolu našli. 14-letý Jony přichází s novinkou.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měli všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlas

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

Vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž, ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky

fikej. Ten večer poprvý jsme spolu sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím. Tak se, lásko, prosím, nehněvej za to, že jsem úplně levý. Byl jsem a budu vždycky na veškerý praktický činnosti, za to jsem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, jdi radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus

co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Vezmi si věci a pojď, čekám pod schodem. Vezmi si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezmi si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Tady bývá přestávka.
1: Klub Rádia Junior.
2: Odbyla nám 17. hodina a všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Máme tady tři hodinky klubu Rádia Junior, ve kterých se můžete těšit na super písničky, taky naprosto zajímavé hosty, včetně například zpěvačky Vesny, která sem za námi přijde po 19. hodině. Taky nebude chybět čtení na pokračování, spousta dalších zajímavostí a vzkazovna, tak určitě poslouchejte. No a určitě všichni moc dobře taky víte, že vždycky začneme nějakou tou pravidelnou dávkou informací, co se kde stalo. Tak jdeme na to.
1: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Neznámý pachatel se dostal do cizího účtu ve školském systému Bakaláři a vyhrožoval útokem v pražské škole. Kriminalisté prověřují výhrušku na střední škole v pražské Krči v Praze. Neznámý pachatel ji zaslal přes online systém Bakaláři, ve kterém se dostal do účtu jednoho z žáků. Případ policie vyšetřuje pro podezření z několika trestných činů, například neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo šíření poplašení. Zprávy. Medvěd zranil muže na severu Slovenska. Úřady lidi nabádají k opatrnosti. Na severu Slovenska zaútočil v hustém porostu medvěd na člověka. Zraněného muže ošetřili lékaři v nemocnici. Incident se stal včera u obce Suchá hora. Situaci v lokalitě teď monitoruje zásahový tým FATRA. Na místě rozmístili fotopasti a výstražné tabule upozorňující na výskyt medvěda hnědého. Státní ochrana přírody doporučila turistům zvýšit opatrnost na Slovensku, hlavně při pohybu v hustě zalesněném a nepřehledném terénu. Pohybovat se po vyznačených trasách a respektovat úřední výstrahy a pokyny. A jaké bude zítra počasí? Bude převážně oblačno, maximální denní teploty 16 a 20 stupňů Celsia, tak se nám trošičku ochladí a povane slabý severozápadní vítr.

0: Krásné odpoledne vám z klubu Rádia Junior přeje moderátorka Klára Nováková, ale pozor, nejenom já, ale taky moderátorka a reportérka Tereska Rašová, která se právě teď nachází v Jičíně. Ahoj Tery.
1: Ahoj Klárko, ahoj všichni.
0: V Jičíně je totiž speciální festival Jičín místo pohádky a Rádio Junior se na něj vypravilo. Terka je úplně první, ještě s Aničkou se tam vypravili s naší produkční. A mě by zajímalo, Tery, jak to tam teďko vypadá a jak jsi užila ten první festivalový den, protože festival Jičín místo pohádky začíná dneska, trvá až do neděle, Rádio Junior tam bude mít hlavní program v pátek a v sobotu, ale ty už budeš vysílat zítra, ale jak říkám, mě by zajímalo, jaké jsou tvoje pocity po příjezdu. Je Jičín opravdu pohádkové město?
1: Ano, Klárko, je to tady fakt příjemné, pohádkové. Bohužel jediné, co to trošku kazí, je, že tady prší trochu. Není to jako velký déšť, ale prší. A já jsem se zúčastnila slavnostního průvodu dneska. Ten začal v 16 hodin, takže ve 4. A byl to opravdu dlouhý průvod. Přestože prostě lidi měli deštníky a trochu poprchávalo, pak pršelo i víc, tak přišlo spousta lidí, přišly nádherné masky a byly tady jednak takové pohádkové postavičky, jako je Rumcajs, Manka, samozřejmě náš Hajaja, ten šel hned vepředu průvodu, ale byly tady i třeba Ju a Hele, nebo třeba Křemílek a Vochomůrka, Maxi Pesík a potom spousta dětí a rodičů, kteří byli převlečení a většinou, protože pod titul dnešního nebo letošního festivalu je Háj a já, tak byli převlečení do něčeho, co se týká háje nebo lesa. Aha. Takže v tom průvodu šla spousta houbiček, že tam muchomůrky, děti byly převlečené nebo jsou ještě převlečené za stromy a jeden chlapeček byl třeba i převlečený za pařez. Aha. Ten mě natchnul úplně. A potom samozřejmě tam byly i další kostýmy. Jedna rodinka třeba se převlékla za ovečky Sean, takovou ovčí rodinku, byly tam včelařky. No, musím říct, že teda kostýmy byly opravdu některé tak propracované, že to muselo dát spoustu práce to vyrobit.
0: No, to zní naprosto fantasticky, abych to chtěla vidět celý ten průvod. Dokážeš odhadnout, kolik v něm bylo třeba dětí a odkud kam jste šli?
1: To nedokážu asi odhadnout, ale natočila jsem začátek toho průvodu, dala jsem to už na Instagram Rádia Junior, takže pokud chcete vidět aspoň kousíček na začátku, jak to vypadalo, tak se tam můžete podívat. A šli jsme od základní školy v Husově ulici do Zámeckého parku, což není daleko, to je docela krátká vzdálenost, ale jako těch lidí přišlo opravdu hodně, ten průvod byl dlouhý a celkem to trvalo, než všichni do toho Zámeckého parku přišli a tam pak proběhlo zahájení celého festivalu Jičín město pohádky. A to probíhá tak, že se potom na pódium pozve dětská rada a ta převzala klíč od města, takže teďka tady v Jičíně vládnou děti 3 dny.
0: Wow, no tak to je naprosto, no. Úžasná zpráva. Určitě to by mě zajímalo, kdyby ses potom vypravila třeba i za těmi dětmi, které tam vládnou, jestli třeba ti něco neřeknou, jako jestli tam fakt nějaká takováhle speciální rada, ale to všechno uvidíš, jsi tam ještě několik dnů. Na co dalšího se, Teresko, chystáš?
1: Já se zítra chystám na to, že to tady všechno pořádně prošmejdím a odpoledne od 17 hodin budu vysílat živě Klub Rádia Junior a budu tady chodit po Jičíně a budu se snažit pro vás získat co nejvíc zajímavých informací a předat vám tu atmosféru a říct vám, co se tady prostě všechno děje a samozřejmě budeme lákat i na program, který pak bude třeba i v pátek nebo v sobotu.
0: Jasně, v pátek tam budu já na zámeckém, nebo asi jo, že jo, na nějaké té hlavní stage, která tam je kousek od zámku a tam budeme mít speciální pohádkový koncert s Adélkou Křivánkovou, která teďko piluje pro vás nejúžasnější pohádkové songy a vy je budete hádat. Jsem zvědavá, jestli jste znalci pohádek a bude to v pátek v 15.30, no a v sobotu zase dopoledne se na vás těší třeba i Jirka Kohout a Jana Richterová se speciální rozhlasovou rozcvičkou.
1: Tak, ano, a bude i koncertka i Bambuláčka, koncert Rádia Junior v sobotu, takže máte se na co těšit, myslím.
0: No, to rozhodně, doufáme, že tam za námi přijedete a jestli tam budete a uvidíte někoho z Rádia Junior, holky a kluci, tak určitě za náma přijďte a řekněte nám to, že posloucháte Rádio Junior a my budeme děsně šťastní, že jo, Teresko?
1: No tak to vždycky člověka potěší, samozřejmě, to je jasný. Já ti jenom chci, Klárko, říct, že už jsem viděla tu stage v tom zámeckém parku a můžeš se těšit, je to tam opravdu moc krásné a příjemné. Jenom to počasí si musíme přát, aby bylo pěkné, aby nám svítilo sluníčko, že?
0: No tak to by chtělo nějaké kouzlo, my jsme to mohli teďko začarovat, takže nějaký, ano, znáš tak nějaký jak takový to kouzelný slůvko, jako čáry, máry, podkočáry. Tak simsalabim, já nevím.
1: Asi tak nějak, no.
0: Takže simsalabim, ať je většině krásně.
1: Ano, přesně tak. Čáry, máry, sluncočáry, nebo tak něco.
0: Jasně, čáry, máry, sluncočáry. Perfektně, tak já ti, Teresko, moc děkuju a rozhodně se zítra těšíme na tebe. Živě z Jičína od 17 hodin až do 20 hodin na Rádiu Junior a bude to určitě super jízda, protože ty budeš skvělá létající redaktorka, která tam bude pobíhat z jednoho místa na druhé a přinášet nám opravdu tu úžasnou pohádkovou festivalovou atmosféru.
1: Tak se moc na to těším, doufám, že budete poslouchat a ty si užij taky hezký zbytek vysílání a vy všichni, ať máte krásný zbytek dnešního dne.
0: To říká Tereska Rašová a její úplně poslední slovo bude, jakou chce, abych jí zahrála písničku. Samozřejmě musí být pohádková.
1: No já si říkám, že tady to je město Rumcajze, takže by se nám hodili nějaký žaludy, ale písnička o žaludech mě žádná nenapadla, tak pod dem za dubem mě napadlo.
0: Výborně, z pohádky Lotrando a Zubejda, tak děkujeme a užij si to krásně v Jičíně, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: Speedy. Jsem cukr, dej, jsem krouby seď. V formáku na houni pře, padli tě v ráhouni lou. Pešník je nesmlouvavý lou, ten jí ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Krásný podvečer z klubu Rádia Junior vám přeje moderátorka Klára Nováková. A dneska tady se mnou bude i moje kolegyně Petra Tanclová, která je z archivu, ale nepřišla sama. Přišel s ní tak trošku i Hurvínek. Ahoj, Peťo.
2: Ahoj.
1: Jak to, že s tebou přišel Hurvínek? Vysvětli nám to, co má Hurvínek společného s Českým rozhlasem.
2: No, Hurvínek se mnou přišel protože měl sté narozeniny. Měl to tedy v květnu, ale my jsme se to u nás v archivu rozhodli slavit trošku později, teďka v září. A k jeho narozeninám jsme si opožděně připravili s Národním filmovým archivem takovou akci. Bude se konat v neděli 20. září a budou se tam promítat nejstarší filmy se Spejblem a Hurvínkem, tedy z první republiky ze 30. let. Samozřejmě i ty pozdější a z rozhlasu tam zazní staré archivní nahrávky s Hurvínkem a s Pejblem, ještě když je mluvil jejich stvořitel Josef Skupa.
1: A právě o tom si teď budeme povídat a dokonce si budeme jednotlivé ukázky i společně pouštět, na co se moc těším. Já jsem milovnice Hurvínka, vždycky, když jsem byla malá a třeba nemocná, tak jsem si pořád pouštěla dokola všechny ty desky, co zbyly ještě po mém bráchovi, nebo kazety, pak bylo i CDčko, takže já jsem byla velká faninka Hurvínka. Jak to máš ty, Péťo? Taky jsi faninka Hurvínka?
2: Já jsem byla velkou faninkou, nebo do dneška teda jsem faninkou Hurvínka, protože já, když jsem byla malá, tak mi táta koupil CDčka, protože nově zrovna nějak v tu dobu vyšly právě úplně ty nejstarší Spejblové a Hurvínkové ještě od Josefa Skupy. Mm-hmm. A to byl hlas, který já jsem neznala, protože jsem to měla pořád spojený s tím dnešním hlasem, jak dnes mluví Hurvínek a Spejbl. A vlastně ty scénky, co jsem tam slyšela tím Skupovým hlasem, byly úplně jinýho rázu. Mm-hmm. A hrozně se mi to líbilo, jak to bylo takové nostalgické a opravdu vtipné, a některé ty vtipy byly opravdu dospělácké.
1: Já si to i pamatuju, protože my jsme právě doma měli i takové úplně malinkaté desky, krátké. A tam bylo od pana Skupy, jak byl Hurvínek užovky. A jak je, že jedl užovky. A teď ten táta z Pejby mu říkal... Hurvínku, jak to, že jsi jedl užovky? No prostě jsem jedl užovky, tatínku. A on říkal, to jako je nebohé zvíře, jak si to mohl sníst, jak si mohl jíst užovky. Já jsem jedl užovky. No a pak z toho vyšlo, že jedl užovky.
2: U kamarádky.
1: U kamarádky, která se jmenuje Žovka, a nejedl užovky. Takže na tohle si pamatuju a vím, že akorát mě štvalo, že když ta deska byla malá, takže jsem ji musela pořád otáčet.
2: Protože tam byla jenom jedna ta scénka.
1: Ano, jenom jedna ta scénka, takže člověk, když byl nemocný, tak to nebylo zrovna příjemné, že musel zase přijít k tomu, k té desce, otočit to a zase si poslechnout kousek dál. Ale ty další desky, to bylo lepší. A jsem ráda, že mám právě ten zážitek i s tím gramofonem, protože to považuji za takový to echt hurvínkovský. No a můj syn Adámek taky před spaním třeba někdy chce, ať mu pustím Hurvínka, ale ten už to chce hezky s obrazem, samozřejmě. Ale někdy si to dáme taky úplně klasicky, jenom podle sluchu. A my si za chvilku tady pustíme jednotlivé ukázky. No a holky a kluci, vy nám můžete telefonovat, jestli vy taky máte rádi Hurvínka. A klidně nám ten první z vás, kdo nám zavolá, tak nám můžete říct, kdo ještě s Hurvínkem vlastně vystupuje, protože Hurvínek není jediný, kdo tady v takových těchto pohádkách o Hurvínkovi vystupuje. Naše bezplatná telefonní linka je 800 199 199. No a vyhrát můžete lístek právě na tu akci, kde Péťa bude představovat Hurvínkovi ukázky. Připomeň nám ještě jednou, co to bude?
2: Takže je to v kinu Podrepo u Národní třídy, jmenuje se to Hurvínek 100 let. Je to tedy ve spolupráci s Národním filmovým archivem a bude to v neděli v 15 hodin začne ta akce a budou tam se promítat nejstarší filmy pro děti se Spejblem a Hurvínkem a také nejstarší rozhlasové nahrávky se Spejblem a Hurvínkem, ale takové, které vás určitě budou bavit.
1: Říká Petra Tanclová a vy už můžete volat 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Finally. Z klubu Rádia Junior vás zdraví moderátorka Klára Nováková, taky naše rozhlasová archivářka Petra Tanclová. Ještě jednou ahoj, Péťo.
1: Ahoj.
0: A teď už máme na telefonu nějakého věrného posluchače Rádia Junior určitě. Ahoj, jak se jmenuješ, kolik je ti let a odkud voláš?
2: Já jsem Fabián. Já mi 7 a volám z Rozdova.
0: No a znáš Hurvínka? Máš rád jeho pohádky?
2: Jo,
0: jo. A dokázal bys nám říct i další postavy, které vystupují společně se Spejblem a teda s Hurvínkem?
2: Jo.
0: Tak ještě...
2: Anička, Žerik a Kateřina.
0: No jasně, teta Kateřina, tak my ti tleskáme.
1: Ano, bábinka, přesně tak.
0: Výborně. A ty bys si se rád vypravil na to speciální představení, které připravuje tady Petra Tanclová?
2: Ano.
0: Jo, no dobře, tak my ještě zjistíme, jestli uvidíme, jestli ještě nám dneska někdo nebude telefonovat, ale určitě máš velkou šanci vyhrát lístky do Ponrepa, viď, Péťo?
1: Přesně tak, do Prahy.
0: Ano, tak super. Máš ještě nějaký dotaz, co by tě zajímalo?
2: No... Jestli v poslední době nebudete vydávat nějakého nového Hurvínka.
1: No, tak to já bohužel neovlivním, protože tohleto všechno je na divadle Spejbla a Hurvínka, tak to je spíš na ně. My máme ty nejstarší věci, které už jsou dávno natočené. Myslím, že něco vydalo Suprafon, kdyby si chtěl na CDčku, nebo už si myslím, že to je i v MP3 v Audiotéce. Ale kdyby si se chtěl zeptat, co se vydá nového za CDčko, tak to se musíš obrátit na divadlo Spejbla a Hurvínka.
0: A my určitě je zase budeme mít brzy v našem vysílání Rádia Junior. A taky Rádio Junior vysílá malé pohádky o Hurvínkovi docela často, takže na to se taky můžeš určitě během roku těšit, protože se to častokrát opakuje. A mám takový dojem, že zrovna teď v tento moment nebo okolo tohoto data se taky Hurvínek u nás hraje. Tak vy moc děkuji. Děkujeme za dotaz a zatím ahoj.
1: Ahoj.
2: A děkuju.
0: Taky děkujeme. Tak to je jeden z kandidátů na výherce do Ponrepa na akci. Připomínám název, Péťo.
1: Hurvínek 100 let.
0: No a my si teď právě budeme povídat o tom Hurvínkovi, že jo, když má těch 100 let. A náš rozhlas má už 103 let. Takže jsme skoro stejně staří, kdy poprvé se Hurvínek dostal k nám do rozhlasu.
1: No, poprvé to bylo v únoru 1927 a to byl vlastně necelý rok od jeho vzniku, protože Hurvínek vznikl v květnu 1926, to také poprvé vystoupil i se Spejblem, který už byl trochu starší. Jeho tatínkem, ten tedy v Spejbl, vznikl už v roce 1920, ale tedy v roce 1926 nám vzniká Hurvínek a v únoru 1927 nám krásně vystupuje v rozhlase. Ty jeho kabarety se Spejblem a Hurvínkem pana Skupy tedy byly velmi populární. Opravdu velmi. Lidi, kteří se nedostali do Plzně, protože tam Josef Skupa za první republiky vystupoval, tak ty ho právě mohli znát hlavně z toho rozhlasu. Vlastně po celé, dalo by se říci, tom Československu, po celé té republice. A rozhlas si byl velmi vědom, jak je oblíbený ten Hurvínek a Spejbl. A tak si radiožurnál, tedy Československý rozhlas v té době v roce 1936 objednal, aby vznikl film animovaný v té době, který by propagoval skrze Hurvínka rozhlas a to, jak rozhlas funguje. A je to úžasný film, který se právě i bude promítat v tu neděli 20., takže příští týden. A je to animovaný úžasným stylem, protože na začátku nám Hurvínek, který tedy vystupuje tam ne jako Hurvínek, to je zajímavý, ale jako Všude byl. Také se ten film jmenuje Všude bylo o dobrodružství.
0: Takže mu neříkej Hurvínku, říkej mu Všude byle.
1: Je to zajímavý, ale vlastně Skupa jak si nedovolil, aby se tam jmenoval Hurvínek, ale Všude byl. Ono to je i s tím, že jako všude chce být, všechno chce znát. Takže on vlastně se vydá takovou magickou cestou z vesmíru. Hurvínek Všude byl do rozhlasu a tam potká královnu rozhlasových vln a ona mu říká, jak vlastně rozhlas funguje a jak fungují ty rozhlasové vlny, jak se z vysílače dostanou do přijímačů v domácnostech.
0: Mm-hmm.
1: Nejdříve je tam vlastně loutkový, nebo dalo by se říci stop motion. Není to tedy loutka, je to stop motion, nevím, jak to vlastně popsat dětem tu animaci.
0: Jasně, že se vždycky vyfotí kousek a potom zase se vyfotí, malinko se posune třeba ten hurvídek, zase se to vyfotí, zase se malinko
1: přesně
0: posune,
1: tak.
0: Zase se to vyfotí. Jasně, a ano. Takhle se vytvoří, když se to potom dá za sebou, tak to vypadá jak ten pohyb.
1: Přesně tak. A tam je teda chvíle, že se představí, že je teda, že už není teďko hurvínek, ale že je všude byl. A pak začne animovaný film opravdu kreslený. A hudbu, pozor, k tomu napsal Jaroslav Ježek, což ho můžeme znát od Svobodného divadla, od Vericha a Voskovce. Ten jim vlastně psal hudbu.
0: Mm-hmm. Tak si můžeme pustit možná krátkou ukázku, abychom slyšeli, jak tehdy...
1: Je to reklama, teďka co vlastně uslyšíme, protože tahle ta reklama právě zněla v rozhlase, aby lidi na to chodili a je to přímo reklama se Spejblem a Hurvínkem a ještě s hlasatelem Františkem Havlem.
0: Mm-hmm. Tak jdeme na to.
3: Tak vidíte, pane hlasateli, zasedí zadumán, zazbrnká škály...
4: To přece nejsou škály.
3: Tak co to bylo teda?
4: To přece byl kousíček uvertíry od pana Ježka k mému nádhernému a senzačnímu filmu Všude bylo dobrodružství.
3: O, nešťastný film, ubohý dítě, zhrzený otec.
5: Proč neříkáte, očo Spejble? Můžete být na svého Hurvínka pyšný, že dá své vzácné umění do služeb pro zase. Až uvidíte film Všude bylo o dobrodružství, přesvědčíte se, jak se Hurvínek držel. Na shledanou při promítání filmu Všude bylo o dobrodružství.
4: No pardon, ale to si musí Čovrdičkové zařídit, doběhnout si pěkně do kína a zajistit si, aby jim náš film všude promítali, že?
5: Ale samozřejmě.
0: No tak to byla krásná historická ukázka, jak pan Skupa mluvil jak pana Spejbla, tak i Hurvínka.
1: Ano, přesně tak, v tu samou dobu. Stejně jako to dělal po něm Miloš Kiršner, tedy jeho nástupník, ale teď jsme právě slyšeli pana Skupu a děti se asi můžou divit, jak zněl ten Hurvínek a Spejbl. Že vlastně zněli opravdu jinak, jo? Veškerý následníci, kteří... vlastně dneska mluví Spejbla a Hurvínka, tak ty si to spíš právě vzali ty hlasy od toho pana Kiršnera, který tedy převzal loutky po panu Skupovi.
0: Mm-hmm. Ale pan Skupa je rozhodně hodně zajímavá osobnost. Jak ho vlastně napadlo vytvořit Hurvínka a pana Spejbla?
1: No, ono to bylo tak, že on se k loutkářství dostal za první světové války, protože on tedy měl bojovat na frontě, ale ze zdravotních důvodů byl převelen do své rodné Plzně a tam zároveň chodil do takového loutkářského divadla a tam si řekl, že bude vodit Kašpárka a bude s ním hrát. Prostě loutka Kašpárka. Ale on udělal tu novotu, když to takhle řeknu, že ten Kašpárek už nebude jenom jako v nějaký pohádce. Ale on bude komentovat společenské dění, co se děje, co viděl, co zrovna lidi zajímá a tím vlastně si získal to publikum. No a pak vlastně přišel řezbář, vlastně jeho kamarád, a ten vlastně s ním udělal úplně novou postavu z Spejbla se špičatýma ušima, s takovou zvláštní hlavou a vsáčku. A ten měl být prostě takový vtipný chytrolín, který vlastně ale není chytrý a plácá vždycky nějaký nesmysly. Mm-hmm. Je to takový všude byl, všechno znám, od všeho mám klíče, jak se říká u nás doma. A ten tedy... si opravdu získal srdce publika. A to bylo už vlastně po první světové válce, to už bylo vlastně na začátku Československé republiky v roce 1920 a začal vystupovat právě se Spejblem a ten se stal velmi oblíbeným. A pak to vlastně ani nečekal, přišel rok, pan Skupa tedy to nečekal, v roce 1926 přišel vlastně Gustav Nosek, řezbář, a ten mu vyřezal Hurvínka. A on nebyl moc rád, pan Skupa. On říkal, proč to dělal? Já to nechci. No, ale pak opravdu s ním začal vystupovat. Spejbla a Hurvínek tedy začaly vystupovat spolu už v tom roce 1926 v květnu. A postupně se to opravdu tak vymyslelo, že Spejbl je tatínek Hurvínka. Mm-hmm. Kdo je jeho maminka, se do dneška neví, ale Spejbl, ať je jakýkoliv, tak si myslím, že je hodnej táta.
0: Určitě, Spejbl je naprosto úžasný a Hurvínek ostatně taky.
1: A v roce 1930, tedy 4 roky po Hurvínkovi, přišla Mánička a Žerik. Aha. A ty spolu vystupovali poprvé na jevišti společně. Že protože Skupa měl zase kamaráda, teda dalšího, a ten měl dcerušku. Uh-huh. A ono se mu strašně líbilo, jak ona vždycky na všechno má odpověď a na všechno mluví. Uh-huh. Tak si řekl, že by bylo taky hezký vlastně dát kamarádku tomu Hurvínkovi, uh-huh. A taky nějakýho pejska, aby tam byly taky nějaký zvířátko.
0: Žeriček, ano.
1: Přesně, jo. A udělal tedy Máničku. Ta teda vypadala úplně jinak než dneska, jak je s těma brejličkama, jak je s těma delšíma vlasama. To ona byla bez brejlí, měla krátké šatičky a měla mašly ve vlasech, byla hnědovlasá a byla trošku jiná. Ona se vždycky měnila, ta její podoba.
0: Já jsem si všimla, že právě někdy má Mánička blonďaté vlasy, někdy má rezaté vlasy, někdy má hnědé vlasy, že se to tak jako mění.
1: Ano, ano, přesně tak. Vlastně ta podoba toho, že má vlasy smašlý, vlastně svázané hnědé vlasy se šatičkama, tak to tuším bylo tak do 60. let. A pak byla blonděta s culíkama. Jestli vlastně si děti třeba pamatujete, že jste viděli nějaké staré večerníčky, které se také budou promítat. Některé v neděli tedy 20. Tak měla culíčky a neměla teda prostě brejličky nic. A pak v 90. letech se ustálila ta Mánička, kterou známe dnes.
0: Říká Petra Tanclová. Já jsem ale tady našla ještě jedno takovou věc, která, myslím, takový zvuk, který by rozhodně tady měl zaznít.
1: Přesně, Žeríček.
0: To byl Žeríček. A když jsme si takhle vyjmenovali jednotlivé členy té Hurvínkovy rodiny, tak ještě je tam teta Kateřina. Ta přišla asi později?
1: Ta přišla později, ta přišla s Milošem Kiršnerem právě a hlavně Helenou Štáchovou, protože Helena Štáchová to je zase paní, která mluvila, pozor, jako třetí Máničku teprve. To je taky ten hlas, který máme s Máničkou ustálený dnes v hlavě. Mm-hmm. To je právě ta paní. Nejdříve to byla Anna Kreutzmannová, pak Božena Veliková a v roce 1966... Teprve nám nastupuje Helena Štáchová a ta tam vlastně dala ty ženské elementy, je posílila. Dalo by se říct i ty ženské postavy. Mánička už nebyla taková hloupoučka, protože ona vlastně, když Skupa jí vymyslel, tak ona byla taková naivní holčička, která jako nevěděla, pořád se ptala, jo, a nevěděla. Ale ta Helena Štáchová si řekla, a ne, já jí udělám prostě jako chytrou holku, rovnocenou tomu Hurvínkovi, no, ale Spejblovi se taky přece musí udělat nějaká rovnocená partnerka. Mm-hmm. Tak vznikla teta Kateřina, vlastně babička Máničky.
0: Ano. No, já jsem úplně nadšená a těším se na další ukázky, které si pustíme už za chvilku. A holky a kluci, pokud byste se chtěli na něco zeptat, anebo nám říct vaše zážitky z poslechu pohádek o Spejblovi a Hurvínkovi, kterou postavu máte třeba nejradši, nebo kterou pohádku, která je vaše nejzamilovanější, tak nám klidně zavolejte na 800 199 199 nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: V klubu Rádia Junior si povídám s Petrou Tanclovou o Hurvínkovi, který letos slaví 100 let. A dovolal se nám i náš věrný posluchač Vojta Přeček. Vojto, jaké ty máš zážitky s Hurvínkem? Znáš ho dobře?
1: Tak Hurvínka znám moc dobře, jak v rozhlasové nebo zvukové podobě, tak i v té televizní. A pro mě Hurvínek je vlastně takový jako znak dětství, když to tak řeknu.
0: Mm-hmm. No pro mě taky. Jako...
2: No určitě, 100%.
0: Takový můj super hrdina, bych řekla.
2: Malej.
0: Mně se ty jeho legrácky moc líbí a baví mě to. A do dneška, jako já prostě si klidně pustím Hurvínka i dnes a budu šťastná. Je nějaký díl, který tě hodně zaujal, Vojto?
1: Takhle mi v hlavě asi úplně žádný díl neutkvěl, kdybych to takhle řekl.
0: Já mám Hurvínkova Černá hodinka, tam se zpívalo třeba, nebo Hurvínek a Červený kohout, to byla zase takové ty i vzdělávací záležitosti, protože Hurvínek se snažil i vzdělávat v těch svých, nebo stále snaží v těch svých různých pohádkách a tam se vlastně vysvětlovalo, že se má volat číslo 150, že jo, když hoří a tak, takže díky Hurvínkovi si pamatuju i spoustu užitečných věcí z dětství. A taky si pamatuju, že měl třeba díly, kdy šel za Přemyslovci nebo za Lucemburky, tak se člověk dozvěděl i něco z historie. Tak to jsou moje vzpomínky na Hurvínka. Vojto, chtěl by se s Péti na něco zeptat?
1: Ano, já bych se chtěl zeptat, co jako ty, jako zaměstnanec v Českém rozhlase v archivu, máš společného s Hurvínkem? Našel jsi tam třeba nějakou prostě zapomenutou nahrávku Hurvínkova, nějakého pohádky, která třeba ani nevyšla, nebo to asi ne?
2: Ano, teď si teda řekl věc, která se zrovna aktuálně u nás řeší, protože my máme tady u nás technika, který si vždycky bere ještě staré desky, které nejsou zdigitalizované, a právě zrovna objevil scénky nesestříhané, tedy ještě se Spejblem a Hurvínkem z první republiky. Ale ty ještě vám bohužel nemohu ukázat, protože je ještě u našeho pana technika. Ale když tak, mám tady jednu scénku, docela vtipnou, z roku 1937, kdy byl pan Skupa požádán, aby udělal nějakou aprílovou scénku radiožurnálovou, když to takhle řeknu, vlastně na rok 1937. Tak jestli si ji chceš pustit, i když teda není úplně nová, ale ještě asi nezazněla ve vysílání.
0: Tak to bude premiéra teďko. Tak jdem na to.
3: No, a teďko bychom mohli začít, ještě bychom mohli třeba udělat...
4: Tatíhle, co bych, kdybych já zaspíval nějakou písničku nebo koledu?
3: Jo, na 1. apríle budeš zpívat koledu. Ty máš taky takový názory, já se divím, takový dospělý chlapec. Do školy už to chodí.
4: No, tatí, tak co máme dělat? Něco se musí udělat, jo? Lidi to poslouchají, každý má. Na špicovan uši,
3: jo? Jo, to víš, myslíš, že má každý tak dlouhý bolce jako ty, jo?
4: A to ti tak mě nehubuj, že jo? Tady člověk se snaží, jeden kouká, aby ho věřila.
3: Ano, prosím tebe, tak se nebudeme hádat a musíme něco dělat. Jo, tak zpívej třeba něco, jo, to by bylo nejde...
4: Tak ti někdo jde.
3: Co je?
5: Pánové, co se to tu děje, co to tu děláte? Co my, to hledáte vůbec?
3: My tady vysíláme do toho, rádium, víte?
5: Já nemám žádnou plachtu, tady nic tu není v programu, to také není nic.
4: My jsme sem byli poslaní.
5: Počkej, maličkej, no, počkej,
4: ty bluz, potom chci.
5: Počkej, ten pán mi to řekne tady. Co vlastně tu chcete?
3: No, my jsme tady byli k tomu, že jo, aby jsme jaksi...
5: Kdo vás sem pozval? Já tu nic nemám, já o tom nevím.
3: Dole jeden takový pán, jak říkal, prý, aby jsme šli nahoru, že jo? A tady u toho máme do toho tento, víte?
5: To jste neměli sem, to jste měli vedle tam asi pravděpodobně, to je omyl. Prosím vás, ven, všechno ven.
3: No co pak?
5: Maličke, utíkej napřed.
3: Žádná legrace nebude.
5: Ne, nemůžeme nic dělat. Všechno ven.
3: No a co pak, už začne teď vážně vysílat?
5: Ano, začíná. Haló.
4: Tati, ono teď začíná už to vážně, no jo.
5: Pane hlasateli, jedno.
4: Celý den se nedá dělat apríl, to je pravda. Tak my se poroučíme.
3: Pokrana, pane radiožurnál, a pozdravujte prosím milostivou paní radiožurnálovou a dětičky.
5: Dost, pane hlasateli, jednu desku a začínáme s vážným pořadem.
0: Tak Vojto, pověz nám, jak ti zní hlas pana Skupy. Slyšíme se?
1: Haló, jsi vypadla.
0: Jo, že jak ti zní hlas pana Skupy, by mě zajímalo. Jaké to pro tebe je, když slyšíš vlastně Hurvínka ne jak mluví dnes, ale jak mluvil před těmi 100 lety?
1: Je to takové zvláštní, protože já jsem tady tu podobu vlastně toho Hurvínka z Pejbla ještě neslyšel. A no, to prostě spojený s takovým tím novým ikonickým hlasem a je to vlastně trochu podobné, protože ti mluvčí toho Hurvínka se možná snaží to dělat nějak podobně, ten způsob té mluvy, ale je to zvláštní pro mě, no.
0: Říká Vojta Přiček, jak na to zareaguje Petra Tanclová?
2: No, tak jak jsem vlastně říkala, paradoxně se nenavazuje úplně tím hlasem na toho Josefa Skupu, ti další imitátoři, ale na toho jeho pokračovatele Miloše Kiršnera, který ho vlastně známe. Ten umřel až v roce 1996. Takže vlastně toho máme spojený hlavně s ním a pak ty další imitátoři, ty napodobují jeho. A Josef Skupa je takový zakonzervovaný v čase, ale stále ikonou.
0: Ale věř, že já, která to mám od dětství naposlouchané malé desky pan Skupa, větší desky pan Kiršner, tak u mě funguje oboje. Úplně krásně dokážu přeskakovat z jednoho hlasu na druhý a zbožňuju všechny podoby Hurvínka, pana Spejbla a i všech dalších, kteří v divadle Spejbla a Hurvínka vystupují. Máš ještě nějaký dotaz nebo je to všechno, Vojto?
1: Takhle je to za mě všechno.
0: Tak my moc děkujeme, měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my si určitě pustíme ještě další ukázku už po písničce.

0: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior o Hurvínkovi. A Petra Tanclová tady se mnou sedí ve studiu, naše archivářka, která ví, kde je jaká nahrávka, jaký dokument, no a taky, kde najdeme Hurvínka. Připravuješ taky speciální pořad, který bude pověst nám kde a kdy.
1: Bude v kinu Ponrepo u Národní třídy a bude to v neděli 29. v 15.00.
0: My už jsme si povídali o panu Skupovi, což byl ten zakladatel nebo vlastně tvůrce Spejbla a potom i Hurvínka. A teď se asi přesuneme k těm dalším, kteří se ujali jeho hlasu. Jak to bylo dál?
1: Dále to bylo tak, že se jeho hlasu ujal Miloš Kiršner. Jak jsem říkala, jeho vlastně máme hlavně spojenýho s hlasem Spejbla u Hurvínka, protože ten jeho hlas se spíše imituje než ten Skupův. A Skupa si ho sám vybral za svého následovníka. On si ho sám vychoval. Kiršner studoval práva, ale pak tedy za určitých okolností, které nejsou úplně hezký, protože to bylo v 50. letech a jestli to třeba víte, tak ty jsou taková temná, dalo by se říci.
0: Nemohli všichni studovat, ano, kdo chtěl, dostal tu možnost jenom někdo a tak dál.
1: Přesně tak. No a když on přišel z vojny, tak vlastně nevěděl, co dělat, ale věděl, že vždycky měl nějak rád loutky a divadlo. Mm-hmm. A on se dostal do Prahy, do divadla Spejbla a Hurvínka, kde byl tedy Skupa, protože Skupa už to své divadlo po druhé světové válce přesunul z Plzně do Prahy. Mm-hmm. Na Vinohrady, tady do Hasičského domu v Římské ulici. Právě my tady máme studio, vlastně, tak je to hned tady blízko. A ten se tedy učil, že ho přímo vyhmát, jak se říká, Skupa, protože v něm rozpoznal talent. A že opravdu v roce 1956, asi pět let potom, co k němu nastoupil Kiršner, tak řekl i veřejně prohlásil, ano, toto je můj nástupce a ten to bude dělat i po mně, po mé smrti, protože on nechtěl, aby ty loutky zanikly, aby vlastně ten jeho odkaz zaniknul. No a Miloš Kiršner to neměl úplně lehké, protože když v roce 1957 opravdu tedy zemřel Skupa, tak psali se dokonce i petice, že on ten hlas má úplně jiný, což můžeme posoudit, že měl ho trochu jiný, že? Jak známe vlastně z těch novějších nahrávek. A nechtěli, aby už ten Spejbla Hurvínek pokračoval, protože už to prostě bude úplně jiný. Mm-hmm. Ale Kiršner se toho nebál, neměl to úplně lehké, ale šlápnul do toho. Hrálo se divadlo a udělal třeba i takové novoty, že Kiršner začal vystupovat v jazycích cizích. Mm-hmm. Vlastně poprvé v rumunštině vystupoval, že si řekl, že když někam pojede na festival, tak přece nebudou hrát v tom jazyce, ve kterém vystupují, což bylo docela běžné, jako když se někam dostalo divadlo, tak prostě hrálo v tom jazyce, když jelo někam na zájezd, ve kterém hrajou.
0: Prostě.
1: Ano, ale on řekl, ne, budeme prostě hrát i v cizích jazycích. A to neznamenalo, nebo neznamená i v dnešní době v divadle Spejbla Hurvínka, že by oni ty jazyky znali, když třeba jedou do Japonska. Teďka třeba jeli do Japonska tenhle rok divadlo Spejbla Hurvínka, ale oni se to tak foneticky jako, nebo dokážou vyslovovat, ano, ten jazyk, že to vypadá jako kdyby vlastně ty, který mluví ty loutky, tak mluví výborně, jako tím cizím jazykem. Japonsky, rumunsky, anglicky, německy, francouzsky. A to vlastně začal ten Miloš Kiršner.
0: Tak si pojďme poslechnout ukázku, ano, která to bude.
1: To už je z roku 1977 a je to scénka Co je lunární měsíc?
2: Ale tati, nevíš, co je to lunární měsíc?
3: Lunární?
2: Jo.
3: No co by to mohlo být?
2: No to se právě ptám.
3: No lunární, lunární, to by mohlo být něco z té astronautiky nebo... No počkej, no tak si to rozeber. Luna, že ano, luna, to je měsíc, že ano, tedy jaksi básnicky řečeno, čili lunární je měsíční, že ano.
2: Takže lunární měsíc?
3: No lunární měsíc je měsíční měsíc, no to je ale...
2: A pánev nesmysl.
3: No abys hned nebožil, čemu to vlastně potřebuješ.
2: A to mě tak napadlo.
3: Tak si podruhý dělej legraci ze svého učitele, a ne ze mě.
2: No prosím, jak si přeješ?
0: V klubu Rádia Junior si povídáme o Hurvínkovi a můžeme si poslechnout i další ukázku, kterou namluvil pan Kiršner?
1: No určitě, ale k tomu bych asi potřebovala něco říct, protože To je pořád, je to ukázka z pořadu Zlatá zebra. A to byl velmi speciální projekt Miloše Kiršnera a divadla Spejbala Hurvínka pro rozhlas. On spolupracoval na tom, že by se mělo dětem vysvětlit různé věci o dopravních předpisech. To, jak se mají učit, jak se mají chovat na silnici, jak se mají chovat na kole, když přechází a tak dále a tak dále. A vymyslelo se, že se po celých školách v jeden moment z rozhlasu zazní tyhle ty naučné scénky se Spejbem a Hurvínkem s názvem Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy. Mm-hmm. Všem dětem po celé republice se rozdali pracovní sešity malované a ke každé lekci byla ta scénka. A oni věděli z programu Československého rozhlasu v té době, bylo to tedy v 70. letech a 80., že zrovna bude první lekce třeba 25. v pondělí a všichni učitelé zapli rádio a mohli děti poslouchat naučnou scénku s Hurvínkem a Spejblem a vlastně vyplňovali i ty pracovní sešity. Hmm. A ten, který měl, byl vylosován, pak vlastně nějaký kluk nebo holčička a vyhráli tím losováním, že měli všechno správně v tom pracovním sešitu, tak se mohli podívat do rozhlasu a vidět vrtulníky zelené vlny. Protože dříve ta zelená vlna se u nás natáčela, takže samozřejmě museli vidět vrtulníky, aby opravdu viděli ten provoz.
0: Aha.
1: Takže oni si mohli prohlídnout vrtulník zelené vlny.
0: Aha.
1: A také i snad získat, tuším, nějaký radiopřijímač, nějaké rádio, aby mohli doma poslouchat.
0: No to zní úplně úžasně, že zelená vlna ta informuje na radiožurnálu o tom, kde je jaká dopravní nehoda. To mě nenapadlo. A lítal ten vrtulník tady od nás? Jakože,
1: no já právě, to bych právě lhala, jestli to neměli domluvené to právě zjistit. Třeba, nevím, jako z bezpečností.
0: Jasně,
1: dřív,
0: určitě.
1: Že jo?
0: No asi to ale bude, to bych muselo musela to být z nějakého heliportu.
1: Určitě. Protože tady asi by z Vinohradské nám asi nezvlítli.
0: Ale musel tam být asi nějaký reportér, který potom z toho vrtulníku třeba hlásil, co
1: ano,
0: se děje.
1: Ano, ano, to právě se informovalo do rozhlasu a tuším, že pak se teprve vysílalo z toho rozhlasu. Myslím, že ne z té helikoptery, ale to bych musela zjistit.
0: Jasně,
1: tak doufám, že neříkám nějakou hloupost.
0: No, ono, tam by byl asi velký hluk, ale rozhodně to je zajímavé téma a budu ráda, když to někdy zase ve vysílání Rádia Junior probereme, protože tohle mě teda dostalo. Ale my si teda můžeme pustit Zlatou zebru Cesta do školy z roku 1977.
2: To. Zlatá zebra.
3: Abeceda.
2: Budoucího.
3: Motoristy. Tak Hurvínku, připraveni jsou všichni ve třídě?
2: Všichni ve třídě, tati.
3: Všichni připraveni, říkáš, ale sešit z aktovky mám každému vytahovat já, nebo kdo?
2: Ty, tati.
3: Tak ať už je otevřený u kapitoly 7, která má název Cesta do školy. No tak, co bys o tom pověděl?
2: No já bych o tom pověděl, tati, že tady cesta do školy je u každého jinačí, žáno. Že někdo má boudu za rohem a je tam za pár minut.
3: Ale žádnou boudu, co to povídáš? Školu, žáno.
2: Ano, školu, promiň.
3: Boudu má Žerik, ty máš školu.
2: No ano, já mám školu.
3: No.
2: A že někdo jí má daleko, tedy tu školu, žano, takže třeba i dojíždí autobusem, kterému někteří žáci říkají školák a někteří frkáč, tati. Doktor Boris.

0: V klubu Rádia Junior si povídám s Petrou Tanclovou o Horvínkovi. A my před sebou máme ještě poslední ukázku. Tak Peťo, co to bude?
1: Bude to ukázka z pořadu z 80. let, který se jmenovalo Domino. Byl to pořad pro děti. A dalo by se říci, že to byl takový předchůdce klubu Rádia Junior.
0: Jupí.
1: Ano, tam to, dalo by se říci, všechno začalo. Hrály se tam písničky, stejně jako tady, zvali se různí hosté a také právě někdy na těch rozhovorech s hosty spolupracovali Spejbla a Hurvínek, protože někdy i vědce třeba vyspovídávali, pozvali na čaj třeba a pak je tedy vyspovídali, aby se to pěkně mohlo odvysílat. Takže my si můžeme pustit ukázku z roku 1983, kdy Hurvínek a Spejbl vyspovídávali jednoho astronoma.
2: Doktor Boris Valníček, kandidát věd, vedoucí oddělení kosmického výzkumu Astronomického ústavu Československé akademie věd a sídlí na Ondřejově v observatoři.
3: Jsem na nejvýš potěšen, doktore. A já pořád, proč mi tady Hurvínek pípal, ale na Almaru. A on, chlapec inteligentní, se vzdělával v kosmu. Běž postavit na čaj, no? A nedávej ten vymáchaný pytlíček, dej čerstvý, když máme takového akademického hosta. Tak co je nového v kosmu, doktore?
4: No tak co by bylo nového? Pořád něco. V kosmu se pořád něco děje.
3: A vy jste jaksi přes veškerý ten kosmos, co je kolem nás?
4: No tak ne, tak ten kosmos je moc velký. Já si z toho vybírám jenom malý kousek. Já si vybírám jenom slunce.
3: Jo, tak vy sluníčko, no to je radost. No, ono se říká, kam chodí slunce, tam nechodí lékař, že ano. To je zdravé povolání tohleto. A co zkoumáte na tom slunci?
0: Další krásná ukázka Spejbla a Hurvínka, kteří tedy zpovídali ve vysílání Domina, což byl pořad pro děti, zpovídali i různé osobnosti známé, jak je to tak vidět, a vědce.
1: Přesně tak, přesně tak. Ten pořad Domino byl opravdu velmi oblíbený u dětí. Nebylo to tak, že by Spejbla a Hurvínek tam byli vždycky. To tak nebylo. Ale v nějakých těch speciálních dílech se Miloš Kiršner uvolil a udělal rozhovor sám, buď s hercem, s vědátorem, nebo se spisovatelem.
0: Já, když jsem byla malá, tak jsem Domino poslouchala a byl to úžasný pořad a jsem ráda a je mi velkou ctí, že i teď jako velká mohu být já moderátorkou pořadu pro děti v Českém rozhlase, když ještě vím, že třeba tady vystupoval a jako moderátorem byl i taťka Spejbl, že jo? Tak to je velká čest pro mě. Peťo, ještě něco, co bys nám chtěla říct a samozřejmě nás na závěr ještě jednou pozvat na akci, která se bude konat v Ponrepu.
1: No určitě všechny zvu na tu akci, která bude v kinu Ponrepo v neděli 20. září od 15 hodin. Můžete tam slyšet různé nejstarší rozhlasové nahrávky s Hurvínkem a Spejblem a také nejstarší filmy dětské se Spejblem a Hurvínkem, což bude velmi zajímavé. Bude tam i ten legendární animovaný film Všude bylo o dobrodružství s Hurvínkem z roku 1936, což je úžasný, na něj opravdu zvu, protože to je úžasná podívaná. Ta animace je opravdu výborná. A také přeju všechno nejlepší Hurvínkovi k těm 100 letům, který teda už oslavil, ale

0: My to budeme slavit teprve teďka v září.
1: Ano, všechno nejlepší, Hurvínku. A doufám, že ti čeká nejenom další stovka, ale další milion let.
0: Přesně tak, přesně tak. A i s Pejblovi, i s Pejblovi.
1: Přesně tak. Tak Peťo, my ti moc děkujeme za krásné povídání v živém vysílání Rádia Junior. Budeme se těšit zase brzy na viděnou s nějakými dalšími historky z rozhlasového archivu. A my musíme vyhlásit, kdo vyhrál ty lístky, že jo?
0: No, to musíme.
1: No a je to Fabián.
0: Jupi.
1: Takže Fabián, gratulujeme a Péťa se s tebou spojí a ano. Na všem se společně domluvíte a vlastně Péťu v Ponrepu potom i uvidíš.
0: Přesně tak.
1: Těšíš se, Péťo, nebo máš strach, až budeš vystupovat?
0: No, trošku jsem nervózní, upřímně.
1: Jo?
0: Ale myslím, že to zvládnu.
1: Určitě. Fabián, i já ti budem držet palce.
0: No tak super.
1: A všichni, kdo tam přijdou. A třeba tam přijdu taky i s Adámkem.
0: Je, super, no tak to se budu těšit.
1: Tak držíme palce a posíláme vám všem písničku, anebo skřítka hejů, ale to až za chvíli.

0: Otevíráme další hodinku živého vysílání Rádia Junior. A teď jsme si povídali s Petrou Tanclovou o Hurvínkovi. Za malou chvíli si budeme povídat taky o bezpečnosti v dopravě, ale teď už je tady zvídavec a nejvyšší hora světa. Na to se moc těším. A ještě vám vlastně chci říct jednu věc. Víte, kdo dorazí po 19. hodině? Bude to úžasná zpěvačka Patricie Kaňok, která vystupuje se skupinou Vesna. Tak určitě poslouchejte, možná přinese i nějaký merch, nebo možná nás pozve třeba na nějaký koncert. A už teď vymýšlejte otázky na Patricii Kaňok, která miluje folklorní muziku a vlastně takovou tu tradiční muziku promítá i do moderní hudby, jakou Vesna dělá, ale vždy jí skloubí i s tou tradicí. A my třeba teďko zrovna v hitparádě Rádia Junior máme písničku Já si tě brát nebudu, kterou Vesna naspívala s Benem Kristovem. Tak to nás čeká po 19. hodině, ale teď, jak už jsem říkala, čtení na pokračování už za chvilku, taky povídání o dopravě už za chvilku. No a teď je tady zvídavec.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Milé zvídavky a zvídavci, pozor, další díl je tu. Tentokrát na základě tipu od jedné posluchačky. Tak pojďme rovnou na to. Nejvyšší horou světa je Mount Everest. To ví asi skoro každý, ale věděli jste, že se stále zvyšuje? Pojďte se o nejvyšší hoře světa dozvědět víc. Mount Everest se pyšní výškou 8848,86 metrů nad mořem a tuto horu najdete na hranicích Nepálu a Tibetu v pohoří Himaláje. Tibetsky se jmenuje Chomolungma, což znamená něco jako bohyně matka světa nebo svatá matka. Je tedy jasné, že hora má pro Tibetany hlubokou náboženskou hodnotu. Místní mytologie ji považují za božskou bytost a ochránkyni regionu. Jméno Everest dostala hora v 19. století po britském geodetovi a geografovi George Everestovi. První lidé, kterým se podařilo vrchol zdolat a vrátit se zpět, byli Novozélanďan Edmund Hillary a nepalský šerpa Tenzing Norgay. I když pokusy probíhaly už od 20. let 20. století, úspěšně byl vrchol zdolán až roku 1953. Edmund Hillary se živil jako včelař. S bratrem vedl rodinné včelařství. Sezónní práce mu vyhovovala. V zimě se mohl věnovat horolezectví. Dnes nahoru vystoupá kolem 800 lidí ročně. Výstupy se podnikají nejčastěji na jaře, ideálně v květnu. O něco méně pak během podzimu a v zimě. Je totiž přirozeně daleko větší zima a horší počasí. Úspěšných zimních výstupů je méně než 10. Výstupy na Mount Everest by se rozhodně neobešly bez šerpů. Jde o nepálský národ. Šerpa v tibetštině znamená člověk z východu. Žijí v nejvyšších polohách Nepálu. Šerpové mají svůj vlastní jazyk, což je dialekt tibetštiny, a jsou výborně uspůsobeni na život v horách. Jsou totiž adaptováni na nízkou hladinu kyslíku a to jim umožňuje vykonávat bez větších obtíží fyzickou aktivitu i ve vysokých nadmořských výškách. Šerpa Tenzing Norgay, který jako první z tohoto národa zdolal horu, získal medaili od královny Alžběty II. A celý tento moment se stal pro šerpský národ přelomový. Od roku 1953 jsou šerpové součástí výstupů na Everest a pojem šerpa se zapsal do historie už i jako povolání. Šerpové dnes nejenže doprovázejí skupiny horolezců a fungují jako horští vůdci a nosiči, ale taky pro horolezce každoročně od začátku března Everest připravují, natahují lana, žebříky a tak dále. Existuje asi 17 cest a jejich variant vedoucích k vrcholu Everestu. Běžně používané jsou ale jen dvě. Jihovýchodní z Nepálu, ta je úplně nejpopulárnější, a severovýchodní z Tibetu. Obě mají svá úskalí i výhody. Od pokoření Everestu na něj v roce 2026 už vystoupalo přes 7 000 lidí. Bez pomoci kyslíkového přístroje však asi jen přes 200. Zároveň jich tam už více než 300 zahynulo a řada těl zůstává dodnes nahoře, protože jejich odstranění je kvůli nebezpečným podmínkám příliš náročné. Příčiny úmrtí jsou různé, mezi nejčastější patří podchlazení, vyčerpání, laviny, hypoxie, tedy nedostatek kyslíku nebo výšková nemoc. I přes obrovská rizika a taky extrémně vysokou cenu za výstup je zdolání Everestu stále populární. Na cestě na vrchol často vzniká přetlak a pod vrcholem vznikají fronty, což je nebezpečné, protože ve výšce nad 8000 metrů nad mořem je takzvaná zóna smrti. Zdržovat se v ní déle, než je nutné, představuje extrémní riziko kvůli nedostatku kyslíku, drsnému počasí, extrémnímu chladu a vyčerpání. Na samotném vrcholu se pak většina horolezců zdržuje jen krátce. Je tam silný vítr a teplota může dosahovat až minus 40 stupňů. Trasy na vrchol i vrchol samotný mají velký problém s odpadem. Nepálská vláda proto prosadila pravidlo, že každý horolezec musí při sestupu snést dolů 8 kilogramů odpadků. Jinak přijdou o svou složenou finanční zálohu. A co fakt, že hora roste? Vlivem síly a pohybu litosférických desek, které na sebe tlačí a tlak způsobuje, že se zemská kůra prohýbá a vrásní, Mount Everest roste. Asi o 4 mm za rok. To znamená, že za 100 let se zvedne o 40 cm. Kromě postupného zvyšování výšky hory se ale taky zvyšuje pravděpodobnost zemětřesení. A abychom skončili trochu veseleji, představte si, že vrchol zdolal i 13-letý Američan. V doprovodu rodičů se mu to podařilo v roce 2010. Stal se tak nejmladším horolezcem, který vystoupal na vrchol. Máte rádi hory? A co si myslíte o té nejvyšší? Holky a kluci, pokud chcete o nejvyšší hoře světa někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, nevadí. Už teď se to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, určitě mi napište. Třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Máme začátek školního roku a to taky znamená, že spousta dětí je v ulicích, chodí do školy, na kroužky, z družiny domů. No a proto bychom si taky měli dávat pozor na bezpečnost silničního provozu. A já mám velkou radost, že v našem vysílání právě teď můžu přivítat Romana Buckého, který je z neziskové organizace Vize 0. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den.
0: Co byste nám poradil, teda konkrétně holkám a klukům, ale možná i nám rodičům, co bychom neměli podcenit na začátku školního roku, co se bezpečnosti na silnicích týče?
1: Tak pokud máme doma malého školáka, který, řekněme, začne chodit do školy nebo půjde třeba do druhé, třetí třídy, tak je dobrý ještě před začátkem školního roku, což už tady nestihneme, ale i potom po jeho začátku projít cestu do školy a při té cestě se dívat na to všechno, co se děje v okolí, očima toho malého školáka. To znamená, jak to vidí, co by to mohlo být pro něho třeba potenciálně nebezpečné, nepříjemné, povídat si s tím školákem, získat jako jeho pocity, jeho názory. Zkrátka dobře zvolit maximálně bezpečnou cestu, byť by byla třeba o něco delší, než by byla pro dospěláka. Ono totiž, my dospělí už řadu nebezpečí, potenciálních nebezpečí nevnímáme. Stačí třeba zahrada, za plotem běhá nějaký velký pes. Malému děcku to může být hodně nepříjemné, může se bát, tak třeba v nepřehledné zatáčce radši přejde na druhou stranu a zrovna tohle to může být úskalí, může tam dojít snadno k dopravní nehodě. Čili projít si školu, vysvětlit to tomu školákovi a někdy se vyplatí říct, dobře, tak běž do školy, teď už ti věřím, a jít třeba za ním tajně, aby to ten človíček nevěděl, a pak případně ještě zkomentovat některé drobné chybky, na které jsme narazili.
0: Toto je chození do školy. Co když si děti hrají jen tak venku na ulici? Tam může hrozit nebezpečí, že nám třeba míč odskočí někam do dálky a dítě se za ním rozběhne.
1: Přesně tak to je. To znamená, teď, co začal školní rok, tak samozřejmě ve městech i v okolí silnic bude výrazně více dětí, než tomu bylo třeba o letních prázdninách. A tam, kde vidíme značku pozor děti, nebo jedeme kolem školy, vidíme nějaké hřiště, nebo vidíme skupinku dětí, vždycky je třeba sundat na usplenou, zpomalit a opravdu bedlivě sledovat, co ta děcka dělají, protože to dítě může zdánlivě bez příčiny se najednou rozběhnout přímo do vozovky a běhne nám pod kola. Opravdu je potřeba být opatrný. A když narazíme třeba na značku zóna 30, nebo je tam třeba škola a je tam 30, tak opravdu to bereme vážně, protože rozdíl je s 30, když nám tam někdo běhne těsně před auto, a nebo když jedeme 50. Když si vezmeme příklad, když půjdeme 30, běhne nám tam děcko a nám se podaří to auto ubrzdit opravdu natěsno, tak pokud bychom měli v té samé situaci 50, tak pokud započítáme i takzvanou reakční dobu řidiče, tak bychom vlastně nestačili ani sešlápnout penál brzdy a do toho malého človíčka bychom narazili 50, což by znamenalo přinejmenším velmi, velmi vážné zranění toho malého. Čili i ty dopravní značky respektujeme, mají svůj význam.
0: Takže rodiče pozor, jezděte 30 tam, kde to je, a žádná 50, protože by to mohlo být opravdu nebezpečné. Děti si ale často mohou vyzkoušet ten dopravní provoz na dopravních hřištích. Co si o nich myslíte? Je to fajn vyrazit na dopravní hřiště?
1: Určitě a ne jednou. Je dobré tam chodit pravidelně. Jednak se tam děcka rozvíjí ty základy, jak se chovat třeba jako chodec. Za druhé, mohou si tam přijet na kolo, nebo se tam půjčit kolo, nebo nějaké autíčko. Takže se dívat na dopravní situace i z pohledu řidiče. Zopakují si značky, zopakují si základní zásady bezpečného chování na silnicích. Čili rozhodně je potřeba přivítat jakoukoliv možnost podívat se na dětské dopravní hřiště, a když se navíc třeba jedná o akci, kdy jsou na místě instruktoři bezpečné jízdy, jsou tam třeba městští policisté, jsou tam požárníci, tak to všechno je šance dozvědět se daleko víc o tom, jak se na těch silnicích chovat bezpečně, a dozvědět se třeba i něco zajímavého ze života těch lidí, kteří pravidelně dbají na tom, abychom na těch silnicích byli v pohodě a bezpečí.
0: Vy pro nás máte i pozvánku na jedno takové dopravní hřiště?
1: Ano, je to tuto neděli, dopravní park Kaňkovského na Praze 8 od 10 do 14 hodin, čili rodiče s dětmi, jsou zváni na dopravní hřiště a nebudou tam sami. Budou tam i městští strážníci, budou tam i hasiči a bude tam i celá řada atrakcí, jako je například simulátor s virtuální realitou, nebo jsou tam takzvané opilecké brýle. Zkrátka dobře, myslím si, že tam bude hodně zajímavého nejenom pro děti, ale i pro jejich dospělý doprovod.
0: Říká Roman Budský z neziskové organizace Vize 0.

0: Ve vysílání Rádia Junior si povídám s Romanem Buckým, který je z neziskové organizace Vize Nula. Povídáme si o bezpečnosti silničního provozu a také o dopravních hřištích. Před chvilkou jsme vás pozvali na akci, která se uskuteční teď o víkendu, konkrétně v neděli 13. září od 10 do 14 hodin na hřišti Kaňkovského na Praze 8. Já tam budu taky, já už se moc těším na všechny ty atrakce, které si tam budu moct i já vyzkoušet a budu pro vás mít připravené nejrůznější povídání. A mě by ještě zajímalo, a taky soutěže teda, a mě by ještě zajímalo, pane Bucký, co byste nám teda poradil, když na takovém hřišti budeme? Co máme všechno využít?
1: No tak záleží na vybavení toho hřiště, ale pokud to bude jako kvalitní hřiště a bude tam opravdu různý dopravní situace, různé typy křižovatky, kruhové objezdy, dopravní značky, jízdní pruhy, budou třeba i semafory, železniční přes a taky třeba přechody pro chodce, ty by tam měly být určitě, tak si vyzkoušet od každého trochu, jen tak si modelově zahrát, co bys udělal v téhle situaci, co by se mohlo stát v této situaci, projít si to tam, projet si to třeba na kole, prostě si to vyzkoušet na nečisto, je to takový jakoby trenažer. A jsou tam třeba věci, které je dobré připomínat, takový přechod pro chodce. Ono se řekne, přechod pro chodce, to je přece místo, kde je chodec absolutně bezpečí, tady se nemůže nic stát. To je ovšem chyba lávky. V podstatě dlouhodobě, když se na to podíváme podle statistik smrtelných dopravních nehod, tak každý čtvrtý chodec umírá právě na zebře. Čili tady je potřeba připomenout, že neexistuje nic takového, jako je absolutní přednost chodců na přechodech. Tam naopak platí, že chodec nesmí vstupovat bezprostředně před přijíždějící vozidlo. Já vždycky doplňuji, že než dám nohu na zebru, tak musím zvážit vzdálenost a rychlost přijíždějícího auta. A ve svém zájmu jako chodec si položit otázku, je reálné, aby řidič, který je takto blízko, je takto rychle, na mě zareagoval a byl schopen bezpečně zastavit. Pokud jenom trošku pochybuju, tak radši do té silnice vstupovat nebudu. Samozřejmě řidiči mají svoje povinnosti, oni chodce na zebře nesmějí nejenom ohrozit, ale oni je nesmějí ani omezit, čili nesmějí chodci sebeméně vadit. No a tady právě je dobré se na to podívat z pohledu malého chodce dítěte. Právě, že děti jsou ve škole učeny, že zebra je kamarád, takže choďte po zebře, tam se vám může nic stát, ale je třeba jim připomenout ta pravidla, co jsem říkal před chvilkou. A současně je potřeba říct řidičům, že děti se, když stojí u přechodu pro chodce, chovají na rozdíl od dospělých jinak. Když třeba řidič přijde, tam dospělák jako chodec a čeká, až bude dostatečně bezpečná možnost přejít přes tu vozovku, tak se třeba naváže oční kontakt s tím šoférem. Řidič už je blízko, jede poměrně svižně, pohlednou si s chodcem do očí a v podstatě oba usoudí, že o sobě vědí a že chodec tam vstoupí, protože o tom řidiči ví a ví, že je to nebezpečný, protože šofér už by to neubrzdil a šofér ví, že ten chodec mu tam nevstoupí, pokračuje dál. Takové situace jsou. Jenomže, když je tam děcko, tak když naváže s tím řidičem oční kontakt, tak v tom okamžiku to dítě si odpoví opačně. Ono si řekne, pan řidič o mě ví, čili můžu na to zebru vstoupit. Čili tohle by měli řidiči brát v úvahu, že opravdu, když tam vidíme malé děcko, chová se jinak než dospělý, opravdu snížíme rychlost jízdy, protože je vysoká pravděpodobnost, že dítě prostě na tu zebru běhne, nebo je přesvědčený o svém právu. No a znova tady je potřeba děčům říct, vysvětlujte dětem, že zdaleka ne vždycky je náhlý vstup do zebry bezpečný, protože opravdu je potřeba se důkladně rozhlednout na obě strany a zvážit, jak jsou ta auta daleko, jak jsou rychlá a jestli ti řidiči o nás vědí a už na nás reagují.
0: Tak já moc děkuju, pane Bucký. Je ještě něco závěrem, co byste chtěl říct našim posluchačům?
1: Blíží se podzim a s podzimem přicházejí už takové ta tmavá rána, tmavé večery. Zkrátka dobře, ten den se nám zkracuje, čili dbejme na svou viditelnost, hlavně u dětí. Děti si libují v pestrých barvách, no tak proč toho nevyužít a neobléct je do pestrých prostě věcí s tím, že je vždycky dobré, aby ty bundy, kalhoty, boty měly kvalitní reflexní doplňky, protože to chodce to zviditelní a řidič ho vnímá na mnohonásobně větší vzdálenost, než kdyby ten človíček byl oblečen v něčem tmavém a bez reflexu. Čili dbejme na svoji viditelnost teď na podzim a v zimě to bude obzvláště důležité.
0: Tak to byl Roman Budský z neziskové organizace Vize 0 a budeme se těšit na viděnou na Dnu dětí v dopravním parku Kaňkovského na Praze 8, který se bude konat tuto neděli od 10 do 14 hodin a těšit se můžete i na spoustu soutěží se mnou a taky třeba s hasiči a dalšími, kteří se budou na akci podílet. Tak mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
1: Rádio Junior. Čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 8. Zapomínací matrace, trojbarevná teta škrkavka.
2: Čemu se zbláznilo?
1: Ječel trpajzlík. Rozbitým oknem létaly tvrdé housky. Bum, prásk, zásah, drobky, au, au. Malí škůdcové se na ně vrhli. Nejedli od rána. Ťápota k housce chroustala ořechové listí a všichni jí záviděli. Spal a Ježi Baby nedostalo nic.
3: Hele, a co budu jíst já?
1: Z očí mu vyhrkly slzy.
3: Já mám jenom dva zuby. Tím mi rozkoušu tak pudink. Co pak jsme v Hladomorně? Mami, Ježi, mami, pomoc! Radši si zacpěte uši, budu zvát.
1: A spustilo strašný ježibabí brek. Ježibaby umí vřeštět, že v lese ze stromů padají šišky. Tady nepadaly šišky, ale probudil se
3: Dobré jitro.
1: Pozdravil rozespale. Seděl na matraci a překvapeně se rozhlížel. Zaostřil na Mstižera, který stál s hořící větví v ruce. Starostlivě řekl:
3: Chlapečku, uhas tu větev. Nechceš přece, aby došlo k požáru?
1: Mstižer i hned hodil větev oknem na dvůr.
4: Ano, pane,
1: zakoktal. Všichni, dokonce i trpajzlíci, přestali překvapením kousat a zírali na čerta. Měl nevinné modré oči.
3: Dobrou chuť,
1: řekl mile. Co se to s ním stalo? Sudíček se opatrně zeptal.
5: Ahoj, můžeš nám říct, kdo jsi?
1: Zmateně zavrtil hlavou.
3: To kdybych věděl. Jmenuji se nějak jako Zlocucek.
5: Těší mě, já jsem sudíček. Tohle je Ťápota, Vraždožrava, Mstižer, trpajzlíci a...
1: Sudíček zvedl batole. Naše Ježi Baby. Dítě se usmálo, zaplachtilo tlapkou, což mělo znamenat pozdrav, a udělalo miminkovským hlasem. Čertovi se rozšířily oči jako poměnkové koláče.
3: Ty jsi ale krásná holčička,
1: řekl okouzleně.
3: Můžu se tě pochovat?
1: Sudíček se tázavě podíval na batole, ale to už samo natahovalo ručičky. Ďáblík je vzal do náruče, hladil po třpitivých vláscích, šeptal:
3: Malá, malá, snad bys neplakala.
1: A Ježi Baby mu dávalo mlaskavé pusinky. Pak mu položilo hebounké dlaničky na oči a kluk se rázem svalil na matraci a spal dál.
3: Sklapni, lido žrouté,
1: řeklo Ježi Baby tvrdě. Pak si odplivlo.
3: Ne, abyste mu naletěli na to ťu-ťu-ťu. Teďka je zvenku obalený hodným klukem, ale uvnitř je to čert.

0: čerti žerou lidské maso. Tenhle ještě žádné neochutnal, ale až si jednou do člověka kousne, pěkně zdivočí. Tohle s ním dělá ťápotino kouzlo. Až sleze z matrace, bude z něj stejný záchodek jako dřív. Takhle nemluv, Ježi baby, zaprosil mstižer nešťastně. Já bych tě musel nahlásit. Ježi baby se ani neobtěžovalo odpovědět, ale ťápota popadla mstižera za vlasy. Jen si zkus žalovat, srabe, a schytáš takovou nakládačku, že tě ten tvůj poťapanej táta nepozná. Žalovník, žalovník, pištěli trpajzlíci a okopávali mu kotníky. Neubližujte mu, prosila vraždožrava. Trhni si ty královská žblabuňko. Ťápota na ní vycenila zuby. Žalobníky, věším zatkaničky od bot na kandelábry. Ne, ne, na kandelábr ne, bulil mstižer. Sudíček dostával strach. Tohle nedopadne dobře, říkal si. Jestli si začneme ubližovat, tak jsme vážně v troubě. Naše jediná naděje je táhnout za jeden pro vás. To nás tak rozhodil Ježibaby říká, že je to čert obalený hodným klukem. Jenže co když je to naopak? Co když je to hodný kluk obalený čertem? Se vzbudil. Protáhl se, opustil matraci a chvíli jen tak stál. Poměnkové oči tmavly, až dostali barvu bouřkového mračna. Žvíkací svaly, to jsou ty kolem pusy, mu stuhly a pěsti se výhružně zaťaly. Když vydechl, zasyčelo to.
1: Chci žrát,
0: zašeptal potichu. I když v té větě nebylo vůbec žádné so, taky to zasyčelo. Jakoby unikal horký vzduch.
1: Chci žrát. Řekl jsem to dvakrát a nebudu to říkat po třetí.
0: Mstižer právě kousl do housky, ale zakuckal se a podal záprckovi oslintanou špičku. Ďáblík ho praštil přes ruku a houska vyletěla z okna.
1: Chci maso! Pořádný kus syrového masa!
0: Hrozivě se mu rozšířily nosní dírky.
1: Nenechávejte mě čekat, nebo si ho vezmu sám.

0: Zloberta Škudibertová už zase seděla u telefonu. A ani tentokrát to nevypadalo na příjemný hovor.
1: Cože? Pohoršovna?
0: Zařvalo sluchátko. Zlobertě rázem oteklo ucho. Škrkavka Krutohlavová byla horší nežli hrka krkr a peklo dohromady. Když měla opravdu vztek, snad by ani nepotřebovala telefon. Jenom by se vyklonila z okna a dořvala by se až ke Zlobertě.
1: Moje děti v pohoršovně, tak to teda ne!
2: Ale výsosti, breptala Zloberta polekaně. Tady je to jako na táboře. Děti hrají zábavné hry. Jsou moc roztomilé, hlavně ta vaše dvojčátka.
1: Zmlkni!
0: Teta zafuněla jako hurikán. Hurikány často dostávají jména. Hurikán Škrkavka by zbořil mrakodrap a auta by lítala jako vrabci. Tak mocný fuk to byl. Tím ze sebe vyfunila kousek vzteku a už celkem mírně pokračovala.
1: A proč mi teda voláš, Zloberto Škudibertová?
2: No víte, krutila se Zloberta, vyskytl se tu problémeček. Jeden z mých svěřenců je jistý záprcek a on prý musí jíst syrové maso. Já tu momentálně žádné nemám, tak mě napadlo, že vy byste mohla...
0: Škrkavka byla většinu času zdravě červená. Připomínala vařenou řepu. Ale teď zbledla jako oloupané vejce na tvrdo.
1: Kdože je tam? Záprcek?
0: Vydechla v čiré hrůze.
1: Nechcete říct, že je to ten z pekla?
2: Ano, ano, ten, odpověděla Zloberta. Je to moc miloučký mládenec,
0: dodala honem.
1: A kdy měl syrové maso naposled?
2: To bohužel nevím, ale pan ďábel mě ujistil, že záprcek by škůdcům nikdy neublížil, protože...
1: Adresu!
0: Zahřměla Škrkavka a v lustru praskla žárovka. Horká čokoláda vyšplíchla z hrnku. Teta teď byla bílá strachy, rudá vsteky a po nose jí tekla hnědá čokoláda. To Zloberta neviděla, ale slyšet Škrkavku jí stačilo.
2: Jsme takový osamělý dům na odbočce na Hromobřesky.
1: Okamžitě odveďte žeríka s vraždinkou jinam. Jedu tam!
2: A smím doufat, že přivezete trochu syrového masa? Nejraději kance nebo jelena?
1: No, já ti dám kance, já ti dám jelena.
0: Sípěla Škrkavka, ale už ne do sluchátka, protože si právě narazila helmu velikosti kýblu, koženou bundu velebundu, boty číslo 77, z lednice vytáhla 3 litrovku mléka, to měla obvykle k snídani, skočila na motorku a vyrazila k Hromobřeskům jako kulka z pistole. Velké tajemství tety Škrkavky vypadalo takhle. Kdysi před 11 lety a 333 dny si Krutohlav usmyslel, že chce potomky. On už o to usiloval dlouho, ale žádná žena, ani člověk, ani škůdkyně s ním nechtěla nic mít. I když byl král a patřil mu královský palác, bylo z něj cítit zlo. Král smrděl jako leklé sardinky, jako syrečky s prošlou záruční lhůtou a navíc jako čerstvé pipínto. Čím byl starší, tím smrděl hůř. Jenže chtěl potomka. Nesnesl myšlenku, že nevychová hrůzovládce. Tenkrát měl jeden pošetilý zvyk. Občas se převlékl za ženu, zmaloval se, narazil si zlatou paruku a šel do ulic. Tam se vyptával občanů, co si myslí o králi Krutohlavovi. Jestli zaslechnu jedno špatné slovo, říkával si, dám pomlouvače rozčtvrtit. Ale protože v téhle říši se všechno rozkecá, lidé to věděli a krále prozrazoval puch. Takže když potkali smrdutou, špatně oholenou dámu, která se ptala vysokým holčičím hlasem,
2: máte rádi svého krále?
0: Říkali mu samé lichotky. To Krutohlavovi dělalo moc dobře, jen mu vadilo, že nemá dát koho rozčtvrtit. A tehdy se jedním mladým rodičům narodila trojčata. Měli pro ně širokánský kočár, pro 2 kluky a 1 holčičku. Maminka je nepobrala naraz. Když s nimi šla na procházku, nechala kočár venku před domem. Nejdřív do něj dala dvě miminka a pak běžela zpátky do bytu. Popadla třetí děťátko, zaběhla na chodník a už mohla kráčet do parku. No a tehdy, před 11 lety a 333 dny, se stalo, že zrovinka v ten moment, kdy byly dvě děti v kočárku a maminka běžela proto třetí, šla po chodníku obří zlatovláska. Musíme dodávat, že strašně smrděla. Viděla opuštěný kočár a v něm dvě miminka. Rozhlédla se, jestli ji nikdo nevidí, a dranděla s nimi pryč. Mladí rodiče byli moc nešťastní. Hledali svoje dvě ztracené děti řadu let, ale najít je nemohli, protože byla schovaná v královské chalupě na nejvyšší královské hoře. Nikdo tam bez královského povolení nesměl. Nedalo se tam dojet jinak než královskou lanovkou. Miminka tam žila přes 2 roky a starala se o ně teta Škrkavka. Škrkavka byla jediná na světě, kdo tajemství králových dětí znal. Ani ona nevěděla, komu doopravdy patří, ani že je tu ještě trojčátko. Ale měla Krutohlava v hrsti a on se jí od té doby bál. A stalo se ještě něco podivného. Ti dva mrňouskové měli tetu rádi. Škrkavka byla od jakživa škůdce a nikdy za ten dlouhý život, něco kolem 300 roků, ji nikdo jiný neměl rád. Když byli dětem 3, vyhlásil král, že se mu sama od sebe narodila dvojčata. Dal jim jména Mstižer a Vraždožrava. Vzal je do paláce. Mladé rodiče ani nenapadlo, že by to mohly být jejich ztracené děti. Odstěhovali se do jiného kraje, začali tam nový život a všechnu svou lásku dali trojčátku.
1: Ty idioté!
0: Řvala teta a svištěla na motorce směrem na Hromobřesky. Neměla čas králi zavolat, tak aspoň chtěla vyhulákat trochu strachu do tmy, která se snášela na kraj.
1: Ty děti jsou přece lidi! Co když je ten malý ďábel sežere?

Ahoj a čau. Tentokrát z mojí tašky síťovky čouhají kočičí vousky, odpadávají z ní kousky hlíny a taky z ní trčí rezavý meč. V moři sociálních sítí jsem pro vás ulovila YouTubeový kanál Slivky Show. V červnu 2026 měl tento kanál 21,5 milionu odběratelů. Stojí za ním ukrajinský tvůrce Jurij Janiv vlastním jménem Ševčenko, který pochází ze Lvova a ve videích neukazuje svou tvář. Místo toho ale ukazuje svého trojbarevného kocoura jménem Kuky. Kromě Kukyho v některých jeho videích vystupují i Jurijovi křečci nebo Šváb. Jurij dává videa na YouTube od roku 2012. Jeho hlavní kanál je v ruštině, další kanály má v angličtině a v němčině a jeho videa jsou taky nadabovaná do češtiny. Jurij původně začínal s různými lifehacky, tedy s vychytávkami, jak si usnadnit život. Teď dělá pokusy, dává tipy, jak si co vyrobit a taky se věnuje pozorování zvířat. Na jeho kanále Toto je Slivky jsou videa v češtině a našla jsem tu třeba video Spřátelil jsem se s nejchytřejším pavoukem na světě. V jiném videu pozoruje křečky a jejich podzemní chodby. Jindy zas vyrobil čokoládu úplně od základu nebo zrestauroval rezavý meč, odstranil z něj rez a vyrobil mu novou rukojeť. U nás doma mělo úspěch video Vyrobil jsem dokonalou kouli z obyčejné hlíny, starodávná japonská technika. Moje dcera Aninka dokonce svou vlastní kouli z hlíny podle tohoto videa vyrobila. Připadalo mi to nemožné, ale opravdu to fungovalo. Jak na to? Venku si seženete suchou hlínu, pomocí lopatky si ji naberete třeba do kyblíčku, doma ji pak přesijete přes sítko nebo přes cedník do nějaké misky, přesypete do uzavíratelného plastového sáčku, přidáte vodu, vytlačíte vzduch a sáček zavřete. A mačkáte. Vznikne vám hmota, kterou ze sáčku vyndáte, pak vytvarujete kouli a předáváte si ji z ruky do ruky, tvarujete, mačkáte a mačkáte tak dlouho, dokud se vám koule krásně nevytvaruje. Po asi 10 až 15 minutách kouli necháte pod utěrkou uschnout na sluníčku, potom si připravíte z hlíny jemný prášek, který si dáte stranou. Kouli ponoříte do vody a potom ji vyndáte a jezdíte po kouli horními okraji malé mističky. Dá se k tomu použít i stojánek na vajíčko. Kouli vyválíte v jemném prášku, pak opět opracováváte pomocí mističky a malinko vody a nakonec vyleštíte pomocí utěrky. A je to. A tak se stalo, že máme teď doma krásnou hliněnou kouli, vyrobenou pomocí této japonské techniky dorodango. A máme ji jako dekoraci na stole. Dorodango je tradiční japonské umění, při kterém se z obyčejné hlíny a vody tvarují a leští dokonalé, hladké a lesklé koule. Zaujalo vás to? A zkusíte to taky? Mějte se krásně, loučí se Rašová Terka, síťová reportérka. A nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky. Radio Junior.cz

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková a mám radost, že přede mnou sedí Vesna. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Vesna, což je skupina, ale zároveň ty jsi její frontmankou a taky píšeš texty a písničky. Máme tady Patrici Kaňok a budeme probírat, jaké to je, když se smísí moderní muzika společně s tou folklorní, s takovou tou tradicí. Možná někteří z vás chodí do folklorních souborů a znáte takovou tu nádhernou muziku, kterou zpívali naše prababičky a pradědové, ale samozřejmě ve spoustě moravských městech to stále trvá. A možná, že i vy chodíte do nějakého folklorního souboru. Určitě nám volejte, nás to bude strašně moc zajímat. Ale teď je tady Patrici Kaňok a mě zajímá, jestli i ona má doma kroj.
2: Já kroj doma nemám, což už jsem ti prozradila. Moje babička je z Rožnova pod Radhoštěm a já jsem celé dětství za ní jezdila. Jednu dobu měla jako partnera houslistu, který hrál právě ve folklorním souboru, takže často cvičil na housle a dost často jsme se potkávali se zbytkem rodiny na takových těch moravských juchačkách a to bylo takový období, že jsem to nasávala, ani nad tím člověk moc nepřemýšlel a právě přesto, že jsem nechodila do folklorního souboru nebo nemám třeba po babičce kroj, tak už jenom díky tomu, že jsem to prostředí té folklorní hudby nasávala takhle přirozeně, tak se to prostě v dospělosti takhle propsalo do těch písniček.
1: A nasávala si hodně dobře, protože jsi se dostala s písničkou My Sister's Crown a celá skupina Vesna. Jste se dostali v Eurovizi na úžasné 10. místo, což je naprosto fantastický výsledek, že jo? Já vím, že Mikuláš Josef byl snad 6., ale potom už nikdo se takhle vysoko nedostal, jako vy. A já si vaše představení z Eurovize pamatuju, naprosto mě fascinovalo, bylo to úžasný. A zpívali jste tam nejenom česky, ale i dalšími jazyky. A byl to takový mix folkloru z Česka, z Ukrajiny, anglicky jste tam zpívali, do toho jste
2: měli bulharsky
1: a měli jste i takový jako dlouhý copy, si pamatuju. Těma jste tam házeli, takže naprosto fascinující vystoupení. Já bych vás dala na první místo.
2: Děkuju,
1: já jsem z toho byla nadšená.
2: Já bych se nebránila asi. tak já na to samozřejmě taky vzpomínám a myslím, že to byl takový milník pro celou naší kapelu a je to prostě zapsáno do historie. My samozřejmě přejeme někomu, aby nás jako trumfnul z Čech a aby to první místo fakt obsadil a třeba se pootevřeli díky tomu ty dveře někam do zahraničí. Ale já si myslím, že to byla spíš náhoda, ta směsice všech těch jazyků a že to přišlo v momentě, kdy já už jsem trošku uvažovala, jestli s hudební kariérou neskončit, protože to bylo po takovém delším, náročnějším období po covidu, kdy opravdu jsme nemohli ani vystupovat a ta kultura šla strašně moc do útlumu a té kapele docházela energie. A pamatuju si, že jsem šla do studia a říkala jsem si, dobrý, tak ještě zkusíme tohle a pane bože, jestli chceš, abych já se tady věnovala dál hudbě, tak prosím, ať se s tím něco stane, ať to nějak dopadne. A opravdu jsme se dostali úplně, já vždycky říkám, z okresního přeboru do první světové ligy a najednou jsme museli zpívat píseň před 220 miliony lidmi, což teda byl fakt zážitek, no.
1: No, zní to naprosto fascinujícím způsobem a moc vám držíme palce a rozhodně nepřestávej, protože i v hitparádě Rádia Junior máme teďko tvoji písničku, která je naspívaná s Benem Kristovem, Já si tě brát nebudu. Potom naši posluchači si často přejí písničku Moravo. Několikrát během měsíce

v naší vzkazovně tento návrh nebo tady ta žádost na Moravu je. Tak pojďme si pustit Moravu a pak si budeme povídat s Patricií dál. Volejte na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy a rozhodně nám taky řekněte, jestli náhodou i vy nespíváte v nějakém folklorním souboru, nebo jestli byste třeba chtěli zpívat a tancovat v parádním kroji.

0: klubu Rádia Junior máme Patrici Kaňok, frontmenku, nebo mám říct frontwomanku, frontmenku.
1: Jak chceš.
0: Kapely Vesna. Vesna, co to je vlastně Vesna?
1: Vesna je bohyně jara. Myslím, že se to bude určitě objevovat v nějakých básních, jako dávných. A já, když jsem začínala s Vesnou, tak to byla úplně naše první písnička a to si tenkrát pamatuju, že jsem napsala jako první strofu té písničky nebo tenkrát básně a hrozně moc mě to fascinovalo, protože já jsem že jo, i textařka a píšu i texty k popovým písním nebo poprokovým a jak jsem se skrz tuhle tu písničku vrátila nebo přiblížila k nějakým těm lidovým motivům, tak mi to přišlo, tyjo, to je najednou něco úplně jiného a dostala jsem tam takovou chuť to jako probádat a nikdy bych netušila, že z jedné básničky vznikne projekt, se kterým, nebo teď už kapela, se kterou vyprodáme Forum Karlín a budeme se tím jednoho dne živit.
0: Máte i hodně fanoušků v zahraničí díky tomu, že jste byli na Eurovizi?
1: No, měli jsme během té soutěže, tak to funguje trochu jako taková hudební olympiáda nebo jako nějaká třeba reality show, že v momentě, kdy to probíhá, tak ty fanoušci jsou jako on a teďka sledují, kde se co šustne, ale v momentě, kdy ta soutěž skončí, možná i Superstar třeba funguje podobně, v momentě, kdy to skončí, tak takový ten zájem postupně opadá, takže my jsme měli velké ambice, chtěli jsme dělat turné po celé Evropě a jenže jsme to turné vyhlásili až po té soutěži, kdy už právě ten zájem trochu opadnul a vlastně se to tenkrát jako nepovedlo prodat, takže jsme mohli jet po celé Evropě, ale nestalo se. Ale zase jezdíme takhle po Čechách a po Slovensku a to mě to vlastně těší víc, protože i já nevím, jestli bych to jako ustála i jo, jakože vidím, když ty lidi jezdí pak jako po tom celosvětovém turné, tak je to obrovsky vyčerpávající a myslím si, že tam už musí fakt fungovat nějaký budget a týmy, aby ten člověk se z toho, jo, jako každou chvíli ruší Selena Gomez nebo Ariana Grande nebo Justin Bieber, ruší turné, protože je to fakt tlak a takže jsem ráda, že fungujeme takhle v Čechách.
0: Já vím, že jak sleduju díky hitparádě Rádia Junior i turné různých těchto hvězd, tak opravdu oni jsou třeba jeden den někde, ještě mají, já nevím, večer koncert, další den mají koncert úplně někde jinde a takhle jedou, že si vůbec ani ta evropská města nebo světová města, kde jsou, si říkám, teď se tam ani nemůžou jít podívat na náměstí.
1: A tak to hlavně o tom není, protože já i třeba teď do toho vidím tím, jak jezdíme po Čechách a po Slovensku a když třeba stavíme turné a dáváme tam ty koncerty, tak v momentě, kdy se zapůjčí technika, tak je prostě nejvýhodnější to, co nejrychleji jako otočit a mít třeba koncert hned další den, aby jako je to výhodný ekonomicky, samozřejmě pro toho frontmana nebo pro ty lidi, kteří to potom musí utáhnout tou energií, tak je to náročný. A, ale v tomhle jako zlatý Čechy, že my máme trošku jiný standard, ale třeba v Americe, já jsem i jednu dobu žila v Americe, takže a jsem chodila na Berklee College of Music, což je americká škola, tam jsem vystudovala magistra, tak ten tam se prostě třeba ani na té škole jako moc jako nespalo, jo? Že tam byly studia třeba otevření do 2 rána a v 8:30 už začínala výuka a fakt tam lidi byli od pondělí do neděle a vůbec nikoho tam nezajímalo, že třeba, já nevím, že by si člověk chtěl jako odpočinout, takže myslím si, že ten západní způsob života vytváří obrovský tlak a jsem dost ráda, že ještě v Čechách máme takovou jakoby naší pohodičku.
0: Říká Patricie Kaňok. My si pustíme písničku My Sister's Crown. A musím ještě říct, že mě teď úplně tak napadlo, kdybyste zase chtěli se vydat někam do zahraničí, tak třeba oslovit takhle nějaký ty hvězdy v těch jednotlivých zemích, kteří by tam zaspívali, já nevím, v polštině nějaký kus, nebo zase, já nevím, v maďarštině. A že by to taky jako možná mohlo být pěkný, že by se takhle oživila vlastně ta tradice toho folkloru.
1: Takže dělali i projekt, jakože přesně tvůj nápad jsem vykradla ještě
0: než jsem
1: ještě
0: to řekla.
1: O něco dřív.
0: Je to v éteru, je to ve vzduchu, no.
1: A jmenuje se to Female Anthems a vlastně jsme oslovovali, já jsem na to, žádali jsme i o nějaké granty a oslovovali jsme umělkyně z různých zemí a vznikla třeba písnička Silence and the Storm s polskou kapelou Lore, anebo She Dances with the Sun s lotyšskou kapelou Tautumeitas. A měla jsem právě tu ambici, že by jsme se takhle propojovali s různými třeba jinými interpretkami nebo kapelami, ale ten projekt je jako hodně finančně náročný, finančně i časově, takže zatím máme teda jenom dvě písničky, ale jako, moc bych si přála, kdyby stejně jako třeba Alfons Mucha prezentoval kousek toho češtví v zahraničí, tak by se mi strašně líbilo, kdyby jednoho dne jsem se fakt jako mohla ohlídnout za svým životem a věděla jsem, že něco z toho, co já jsem zažila na té moravské juchajdě a něco z toho, co mi jako předávala ta babička, takže že jsem jako mohla i převést do toho světa. A že jsem se nemusela pro ten svět měnit, ale že ten svět přišel jakoby ke mně.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, všechny srdečně zdraví Klárka Nováková a máme tady i Vesnu, Patricii Kaňok a teď i nějakého našeho posluchače Rádia Junior. Kdo pak se nám dovolal? Ahoj, řekni nám, jak se jmenuješ a kolik je ti let?
1: Já jsem Anička a je mi 13.
0: Aničko, a ty jsi mi před chvilkou řekla, že prý Vesnu posloucháš, tak z toho máme velkou radost. Kterou písničku od Vesny máš ráda?
1: To, jak mají s Benem.
0: A jak už dlouho kapelu Vesna znáš?
1: No, já jsem ji viděla na Miraj samozřejmě. A já to teď se hodně pouštím tu písničku s Benem.
0: A na co by se chtěla zeptat?
1: Já nemám otázku, ale jenom bych chtěla poděkovat za to, že jsem si mohla s nima zaspívat. Já se tě hrát nebudu.
0: Takže jsi si zase zaspívala.
2: Aničko, tak já se to vložím.
0: Ano, skvělý.
2: Aby jsme tě tady neskoušeli z našich repertoárů a tak dál. My jsme spolu teda zpívali na pódiu.
1: Jo.
2: Aha, a připomeneš mi kde? V Hradci. No tak to je jasný, to byl velký moment, ale ty, když jsi přišla na pódium, tak ty jsi chtěla zarepovat ten Benův part, že jo, ty jsi to měla naučený a pak, když tam byli všichni ty lidi, tak ty jsi to pak zapomněla, že jo?
1: Jo, protože jsem se stydila.
2: To je normální, já se taky občas stydím, ale čím častěji budeš vystupovat, tím to bude lepší a budeš se stydět míň a míň, až se třeba jednoho dne nebudeš stydět vůbec.
0: Děláte to často, že si takhle zvete fanoušky z publika, aby si s vámi zaspívali?
2: No, jako neděláme to úplně často, protože je to vždycky risk, mm-hmm. Jak to jako dopadne. A zároveň lidi začali nosit takový transparenty a mají tam napsaný třeba teď... Vesno, zaspívejte Štěpáne, já jsem Štěpán, já se přidám. A on je to takový, když to ten člověk drží celou dobu na tom koncertě. A teď, že já zpívám a teď člověk má jako pocit, že musí prostě vyhovět, protože ten člověk tam vehementně jako s tím transparentem. A tak občas to jako uděláme na nějaký takový oživení nebo pro nějaký takový ten hec, aby i ten koncert byl. Ten koncert je jako z půlky o nás, ale fakt z půlky je o těch fanouškách, že když třeba ty fanoušci nejsou, já nevím, když jsme třeba v nějakém čase, kde jsou třeba ospalí z předchozího dne festiáku, nebo nás třeba ze začátku ještě jako neznali, tak ta energie, která vznikne, není taková. Ale když už ty fanoušci jako mají rádi ty songy třeba na našem turné, tak to je prostě vždycky fakt, se to úplně jako rozjede. A takže nám jako na těch fanouškách fakt záleží mnohem víc, než si než si člověk jako myslí, no.
0: Říká Patricie Kaňok. Doplň ještě jména dalších členek vaší kapely Vesna, protože vás je samozřejmě víc.
2: Tak máme klávesistku Olesiu Očepovskou, pak basistku Terezu Lauer, bubenici Markétu Mužátkovou a Báru Juránkovou, což je houslistka.
0: A vždycky to byl plán, že budete jenom holky, že nebudete mít žádnýho kluka v kapele?
2: To plán nebyl, to taky vzniklo tak trochu náhodou. My jsme zpočátku, já jsem ten projekt založila na konzervatoři, kdy jsem studovala ještě v Čechách na konzervatoři Jaroslava Ježka, nebo na... No. A byly tam 4 kluci a 4 holky. Jenže kluci už tenkrát hráli jako v hodně kapelách, jako session hráči, to znamená, že třeba chodili nahrávat pro různý interprety a měli hodně zaplněný program. A takže my vždycky jsme jako skončili u toho, že no tak kluci nemůžou, ale nabídli jsme pořadateli nebo festivalu. Kdybyste chtěli, tak přijde ta ženská část. No a pak jsme jeli na první, druhý, třetí, čtvrtý koncert sami, holky, protože kluci prostě nemohli. A no a pak jsme si říkali, tak my si vystačíme, my ty chlapy nepotřebujeme. A tak už nám to zůstalo, no. Myslím jako v té hudební sféře.
0: Ale pozor, máte písničku Já se tě brát nebudu a tam mužský hlas je. Je tam Ben Kristoval. Jak se tam do té písničky dostal a proč si ho nechcete vzít?
2: Já myslím, že Ben se ani nechce ženit. Chtěla jsem říct vdávat, ale ty mužsko-ženský role jsou v dnešní době už tak prohozený, že teď jsem... No, mě se Benova tvorba prostě mě inspiruje tím, že on mně přijde, že ta jeho hudba nepatří do nějaký škatulky a že ho vnímám jako velmi multižánrovýho zpěváka a interpreta. Líbí se mi, jak má neuvěřitelně otevřenou hlavu, co se týče různých jako performance nápadů. Určitě do toho kombinuje i tanec nebo nějakou vizuální formu umění, ať už je to jeho styling nebo i třeba jako vizuální stránka věci tý performance. A myslím si, že i do té společnosti vnáší témata, který ta společnost potřebuje slyšet. A takže mi přijde úplně jako skvělý člověk. A tak jsme ho oslovili na to, no.
0: Aha, takže jste řekli, Bene, nechci si s námi zaspívat.
2: Jo, přesně, napsala jsem Benovi SMSku, což...
0: Ty máš na něj číslo.
2: Mám na něj číslo.
0: To je dobrý.
2: Mám číslo na spoustu lidí, ale nedám. Takže samozřejmě je to takový, že je to trochu krok do neznáma. Člověk píše, já třeba vždycky, když mi přijde SMSka nebo mi někdo volá z neznámého čísla, tak já to ani jako dost často to neberu.
0: Chápu.
2: Takže jsem jako nečekala, že mi třeba napíš tak rychle, ale on fakt byl zrovna někde na cestách a odpověděl mi během prostě půl hodiny třeba, jestli si to správně pamatuju, a řekl, hej, baví mě to, tak asi jo. A no, myslím si, že ani jako jeden z nás nečekal, že by ten song takhle měl jako vysokou hranost, že třeba nehrou to v rádích, ale přesto je to i na našem, i na jeho Spotify jako nejhranější song, takže nás to těší.
0: U nás v Rádiu Junior to samozřejmě hrajeme a je tato písnička i v hitparádě Rádia Junior. Udržet se tam může po 10 týdnů a hlasovat můžete vždycky od soboty 9 hodin ráno, kdy je premiéra hitparády Rádia Junior, až do středy do 20 hodin. No a když se udržíte až do 10. kola, tak postupujete do Síně slávy a já myslím, že tam rozhodně dojdete.

0: Já si tě brát nebudu, zpívala Patricie Kaňok s Benem Kristovem a celý ten text si napsala ty, anebo se na něčem podílel i Ben?
1: Ta písnička vznikla na Prague International Songwriting Campu, což je kromě Vesny taková aktivita, kterou každoročně věnuju energii. A je to takový sled textařů, skladatelů, producentů, umělců, který přijedou nejenom z Čech, ale i ze světa. A právě úplně prvotní nápad ty písničky vzniknul na tom Prague International Songwriting Campu a bylo to minulý rok a potom se zbytek už dopisoval později a na textu jsem se podílela já, ale byly tam i další spoluautoři.
0: A potom přišel teda Ben a zarepoval.
1: A ten napsal zase tu svoji část.
0: Aha.
1: Takže...
0: Tak to je skvělý, že se to takhle krásně propojilo. Aha. A vznikl z toho úplně fascinující song. A mě by zajímalo, když písničky píšeš, tak taková klasická otázka, napadá tě nejdřív rytmus, hudba, text?
1: No, je to proces. Já už jsem se propracovala od toho, že jsem začínala jako na textu, pak jsem to propojovala text plus melodie a harmonie a dneska už to moje psaní vypadá tak, že já už to jako jenom slyším v hlavě a prostě si to skládám jakoby mentálně a pak si nahraju jako ten nápad do mobilu a Někdy jako tematicky to v sobě nosím třeba půl roku, že přemýšlím nad nějakým tématem a zrovna to já si tě brát nebudu. I My Sister's Crown jsem jako nosila v sobě delší dobu a právě jak ty folklorní písničky jsou jako strašně často o lásce nebo o vdavkách a je to většinou, že zpívá ten kluk, že jo, ale Aničko, já tě nechci a já pojedu tady za muzikou a tak, tak jsem si říkala, že do tohohle století, jak se i ty role prostě stírají, nebo už to není jenom jako v těch pohádkách, že jediný co, tak ta princezna celý život čeká na to, až ji ten rytíř zachrání, ale už vlastně si myslím, že dost žen a dívek prostě
0: se muselo zachránit samo.
1: jo, prostě přesně. Tak jsem si říkala, to by stálo za to jako otočit a já si tě brát nebudu.
0: Skvělá písnička a co dál plánuješ? Jaké další máš tipy na spolupráce třeba s nějakými dalšími zpěváky, nebo to zatím ještě buď je tajné?
1: Tajný.
0: Tak uvidíme, jestli zase nějaký takovýhle zpěvák známý se objeví ve vašich sonzích. A my si pustíme další písničku, která se jmenuje Po vodě. Mm-hmm. A po ní si opět budeme povídat s Patricí Kaňok. Volejte na 800 199 199 anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz svoje dotazy.

0: Máme tady Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. A já jsem se dozvěděla, že ty jsi studovala antropologii. Možná,
1: jako
0: že...
1: Jako jednu ze škol.
0: Ano, jednu ze škol, scénaristiku. Co jsi ještě říkala?
1: Já jsem... No... Takhle, abychom to uvedli na pravou míru.
0: Tak od začátku, tak humanitní... od mateřský školky, ne, to můžem říct.
1: Humanitní studia jako na Karlovce, na Karlově univerzitě. Do toho jazzový zpěv na konzervatoři a do toho textařinu a scénaristiku na vyšší odborné škole Jaroslava Ježka. A pak jsem ještě studovala Berklee College of Music na magistra.
0: A všechno najednou? Ne.
1: No, najednou jsem studovala, můj maximální počet škol, kdy jsem studovala najednou, byly 3 školy. A to bylo vyloženě takový, já myslím, že všichni ty učitelé jako se na mě koukali a buď mi jako dávali zápočty z nějakého soucitu, anebo jako doteďka se divím, že mě vlastně nevylili, protože já jsem vždycky někam jako doběhla. Jak ta Hermiona, co si, že jo, přetáčí ten strojek času a chce musí vrátit čas, aby stihla všechny ty hodiny. A to já jsem neměla ten stroj, takže já jsem vždycky někam doběhla úplně, prostě vyplazený jazyk na vestě a teď jsem se vždycky ptala těch svých spolužáků, tak co, už jako, už prostě nevíte, kdy půjdu na řadu, já ještě potřebuji běžet zpátky na tam tu druhou školu, mě tam začíná přednáška a oni si vždycky říkali, tak co tohle jste šílená holka, jako o co jde, ale já jsem věděla, že jakmile ty školy jako skončím, takže že prostě pak už jako začne ten reálný život a na to sebevzdělávání už nebude čas, no. Tak mě to všechno hrozně zajímalo, jako, že jsem nechtěla, nebyla jsem si jistá, jakou cestou přesně jít, tak jsem šla všema cestama naraz.
0: Antropologie, to je takový hodně těžký název, možná, že naši posluchači vůbec netuší, co to je, jak bys to popsala pro holky a kluky, kterým je, já nevím, 8 až 12 let.
1: Já bych to popsala jako pozorování nějakých rysů ve společnosti, v kultuře a snaha o to pochopit takový ty denodenní zvyky a rituály a jako vzít si z toho pozorování, že pozoruju třeba, jak si čistí zuby, nějaký kmen tamhle v Amazonii, tak nám dává takový zrcadlo, jak je na tom vlastně ta naše společnost.
0: Využila jsi něco i ve svých textech?
1: Jo, hodně. Tak já si myslím, že díky tomu, že jsem asi fakt četla hodně o těch různých kmenech po celém světě a i mě jako fascinovaly rituály a momenty, kdy člověk přechází z nějakého toho všedního života do toho svátečního nebo z toho světského a profánního do toho posvátného, tak si myslím, že třeba první deska Pátá bohyně je hodně spjatá s mytologií a že i tam byla nějaká snaha o to vyzobat si prvky z té kultury, archetypy třeba, ať už jako cyklus přírody třeba, nebo cyklus proměny ženy od dívky přes milenku k matce, ke stařeně a že jsem jako z nějaký tý moudrosti těch předků vycházela vždycky a možná i už jsou tam jenom takový střípky, ale pořád ta tradice jako taková, tradice a folklor, to je taky antropologická disciplína.
0: Utkvěl ti v hlavě nějaký fun fact antropologický, co tě jako v škole pobavilo a pobavilo by to třeba i naše posluchače?
1: No tak to je asi se nevyhnu tomu, že jsem, kromě toho, že jsem zpěvačka, takže jsem maminka, tak jsem si četla Sama mezi Indiány, což je knížka, kdy teď nevím, jestli no prostě nějaká holčička se dostane mezi Indiány a prožije s nimi část svého života, oni jako teda ušetří toho života a ona se postupně učí ty jejich zvyky a tak to si pamatuju, že jsem si četla a že mě to jako fascinovalo ten přírodní způsob života, že ona třeba tam někde potom někde jako porodila prostě. A to dneska, když vidím sama, jak to všechno má, že dohled a těhotenství a člověk chodí na všechny ty prohlídky a teď se to pomalu tváří, jako by to byla nemoc, tak mě fascinovalo, když jsem to četla, že taková ta přirozená moudrost je v každém z nás, v každém člověku. A jenom teda my, jak jsme obklopení těma technologiema, tak i takovou tu přirozenou intuici, že ten Indián ví, kdy přijde bouřka, nebo ten Indián ví, kdy se pro ten kmen blíží třeba nebezpečí a co má třeba dělat v některých situacích, tak to my už jako ztrácíme, no, což je škoda.
0: To říká Patricie Kaňuk a my si poslechneme další písničku, jmenuje se Běžela sem lesem.

0: Běžela jsem lesem, další song od skupiny Vesna a Patricie Kaňok. Během písničky jsme si povídali o tom, že zrovna tento song vznikl i pro ve spolupráci s jednou organizací.
1: Je to tak. My jsme natáčeli klip i společně s Eliškou Křenkovou a Markem Lamborou. A celý ten projekt byl ve spolupráci s organizací Pod svícnem, která vytvořila projekt Podej ruku pro všechny, kteří jsou třeba svědky domácího násilí, ať už u svých blízkých nebo v sousedství. Tak právě, protože když se tyhle věci dějou, že jo, je to nepříjemný, nikdo nechce toho být svědkem nebo součástí, ale když se ty věci dějou, tak jsou prostě místa, kde člověk, kam se může obrátit a může požádat o pomoc a právě Pod svícnem, tak dlouhodobě se tomu tématu věnují a poskytují veškerou pomoc, takže jsem ráda, že ta písnička přispěla i na dobrou věc.
0: Napsala nám taky Rozárka, kterou by zajímalo, v které zemi bys chtěla bydlet, kdyby to nebylo Česko?
1: Já miluji Himalaje a jezdila jsem dost často do Indie v minulosti. Byla jsem tam podle mě tak 10x. Dvakrát jsem byla v Nepálu a obrovsky mě prostě lákají tyhle ty vrcholky hor. Takže to je takový jako jeden z mých snů třeba. I část svého života v nějakých těch horách nebo v nějakém tom pohoří, typu Himalaje prožít. Ale miluji taky Španělsko, tam jsem žila rok a půl a celkově ráda cestuju.
0: Kristýka, zajímá, jaké je tvoje nejoblíbenější jídlo a taky bych chtěl vědět, jestli máš doma nějaké zvířátko.
1: Moje nejoblíbenější jídlo je tiramisu.
0: Jasně, takže piškot a kafe a mascarpone.
1: A potom, co se týče zvířete, jakože oblíbený zvíře nebo co mám doma?
0: Dáme oblíbený zvíře.
1: Já mám doma psa.
0: Dobře.
1: Protože moje oblíbený zvíře, což je slon, by se mi domů nevešel.
0: Jasně. A kdybyste sama mohla být zvířetem, tak kterým?
1: Slon.
0: A proč zrovna slon? Takový velký, ty jsi taková hubenoučka a slon je pořádný takový macek.
1: Jo.
0: Má chobot, může daleko.
1: Já nevím, já jsem jako vždycky, když jsem byla se slonama, tak mi přišli, že jsou takový, že mají takovou vděčnou povahu v tom, že jsou jako, nevím, nějak na mě to zvíře působí, že šťastný prostě.
0: Ale má chobot nahoru. Říká, že vždycky, když máš nějakou sošku, tak dáváš sošku chobota, takže má mít chobot nahoru.
1: A oni jsou takový jako vytrvalý a že jako když se prostě pro něco rozhodnou, tak potom jsou schopní, že jo, se zatím hnát. A možná bych to na tu svoji netrpělivost občas potřebovala. Ale miluji jezdit jako na koních a takže já nevím, spoustu zvířat, delfíni, třeba delfíni taky jsou hrozně inteligentní. Jako já jsem vegetariánka a prostě dlouhodobě mi jako záleží na zvířatech a třeba i jako prožívám ty podmínky, ve kterých žijou a takže myslím si, že jsou to živí tvorové, který jsou mnohem bezbranější než lidi tím, že nemůžou mluvit, nemají hlas. A my, že jo, si myslíme, že jsme v tom jako evolučním cyklu ty nadlidé nebo v tom řetězci jako, že kralujeme tady a přitom vždycky pak si člověk čte článek, že kdyby vymřely včely, tak prostě takhle malinký zvíře, kdyby vymřelo, tak jsme do měsíce všichni fuč, takže pak si říkám jako, tak jak to teda, kdo tady jako ve skutečnosti kraluje, že to je taková, vůbec nevím, koho to napadlo, asi ten člověk neměl moc mozek, ale moc bych si přála, aby jsme tomu věnovali pozornost a třeba vybírali produkty, které pocházejí od zvířat, který mají aspoň během toho svého života jako svobodu nebo nějaký dobrý podmínky k žití.
0: Naspíváš nějakou písničku o zvířeti?
1: Jo, proč ne?
0: Proč ne? Tak na to se budeme těšit, ale každopádně příští týden ti vychází nový song.
1: Už v pátek.
0: Aha, tak už tento týden.
1: Dneska jsme to prozradili na sítích, takže je to z Brusu nová věc a v pátek vyjde celý teda ten single a můžu říct, můžu prozradit, že k tomu máme přichystaný i videoklip.
0: Tak na to se budeme těšit a taky na tvůj koncert ve Fóru Karlín, kdy bude, kdyby se chtěli holky s rodiči vypravit a kluci samozřejmě taky.
1: Už je to teda vyprodaný, takže budeme potom sdílet na sítích, ale je to 22. října a teď aktuálně nás čekají takové ty vrcholné přípravy, včetně choreografií a zítra potřebuju zaběhnout do divadla, aby mě změřili a protože šijeme nové kostýmy a už mám z toho motýlky v břiše.
0: Říká Patricie Kaňok, já moc děkuju za dnešní rozhovor a opravdu se ze srdce těším na další tvoje hity, protože jsou naprosto úžasný a myslím si, že právě naše česká populární scéna takovouhle muziku potřebuje, která je chytrá a čerpá z těch tradic.
1: Děkuju.
0: Tak moc děkuju. Byla tady s námi Patricie Kaňok, loučí se i Klára Nováková a už předávám slovo Skřítku Hajajovi, který přichází s krásnou pohádkou. Tak zatím ahoj.
1: Ahoj.
2: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Doufám, že už se taky těšíte na další vyprávění tatínka ze seriálu O princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. Dnes nás možná čeká něco napínavého, protože Rozárka se vydá na boj s draky, do kterého nečekaně zasáhne i její malý bratr Jozífek. Jestli chcete vědět víc, tak si poslechněte pohádku o dracích a o tom, že se po obědě chodí spát. Ať se vám líbí.

0: Dobrý večer, deti. Dnešní pohádka je o dracích a o tom, že se po obědě chodí spát. Tak Rozárko, sklidíme ze stolu a půjdeme spát.
1: Není večer.
0: Malí děti po obědě musí chodit spát.
1: Proč?
0: Proč? Protože jsem to mamince slíbil. Ona uspává Jozífka a to se jí podaří a já mám uspat tebe. Tak přece mě v tom nenecháš. Podívej se, teď se trošku vyspíš a pak oba dostaneme za odměnu puding.
1: Já nechci spát.
0: Podívej se, nehádej se mnou, jsi unavená.
1: Nejsem unavená, ty jsi unavený.
0: Jo, já na tvém místě bych spal hned.
1: Tak spi.
0: Nemůžu, musím ještě pracovat.
1: Proč?
0: Protože nežiju v pohádce.
1: V pohádce se taky musí chodit spát po obědě.
0: V pohádkách asi ne, tam je to tak, jak to je potřeba.
1: Tak mi vypráví takovou.
0: Jakou?
1: O princezní Rozárce a o tom, že se po obědě nejde spát a o dracích.
0: Ale budeš aspoň ležet.
1: Jo, jo.
0: O dracích. Bylo nebylo, akorát po obědě a nebe zčernalo. Slunce zmizelo a byla tma. Ale nebyly to mraky, co slunce zakryly. Byly to draci. Jako každý rok měli nad městečkem sled, ale letos byli přemnožení. Sežrali všechny ovce a krávy a králíky k obědu a že prý ke svačině už budou žrát lidi z městečka. To městečko se jmenovalo Holosmetky a na kopci nad ním rostl les. V tom lese se draci usadili a řvali. A lidé v městečku poslouchali ten řev a báli se. A říkali si, to je hrůza, tolik draků a kolik toho asi letos ještě sežerou. A loučili se navzájem, podávali si ruce a povídali, naschledanou, sousede, kdo ví, jestli se ještě večer uvidíme, jestli už nebudete sežranej. A soused říkal, nápodobně, nápodobně. A pak zalezli do svých domovů, zavřeli okenice a báli se.
1: Princezna Rozárka se nebála.
0: Samozřejmě, že se princezna Rozárka nebála. Přišla za maminkou královnou a rovnou, maminko, je třeba jít na draky. Ale maminka povídá, hele, teď byl oběd, po obědě se jde spát a pak, až se vrátí tatínek král z práce, můžeme teprve začít řešit nějaký draky. Ale to do té doby někoho sežerou, volala Rozárka. No tak to se nedá nic dělat. Sama na něj jít nemůžeš a po obědě se spát musí, řekla maminka. Když se šlo po obědě spát a usnula jenom maminka královna, vyskočila Rozárka z postýlky a šla na draky sama. Na svého mladšího brášku Jozífka, který na ní koukal z postýlky s dudlíkem frajersky vraženým v koutku pusy, udělala pšš, neboj, za chvilku jsem zpátky. Potom si vzala potichonku meč a v kuchyni tu největší poklici na hrnce sedla na odrážedlo a vyrazila k lesu na draky. Jak tam přijela, začala kolem sebe řezat draky hlava nehlava. Draci tam spali na větvích jak slepice v kurníku a Rozárka je brala jednoho po druhém. Draci nejdřív nechápali, co se to děje, kdo je to, co to je, ale pak začali vřískat. Někteří strachy, někteří z překvapení a někteří prostě jenom nadávali, protože co opravdu draci neradi dělají, je bojovat po obědě, kdy mají přece děti a draci spát. Rozárka točila nad hlavou mečem, jako by byla vrtulník a řezala ty draky s takovou vehemencí, že to vypadalo, jako když tatínek král seká královský trávník sekačkou a zapomene si sběrný koš. Hlavy lítaly na všechny strany a Rozárku napadlo, jestli by se nedali pozbírat a odvést na kompost, jestli by z nich taky nebylo třeba dobré hnojivo. Ta řežba, to byl rámus, že to bylo slyšet široko daleko kolem lesa a lidi si říkali, oje, to draci řvou hlady. A nikoho ani nenapadlo, že draci řvou hrůzou a strachy a někteří i bolestí kvůli tomu, že na ně vlétla malá princezna Rozárka. A Rozárka, ta se s nimi vůbec nemazlila. ale draků bylo tolik. Někteří se pravda sebrali a odletěli, ale pořád tam byla spousta těch nenažraných a zlých a ti chtěli Rozárku kousnout, rozdrtit a rozžvíkat svými zubisky. Rozárka boj s draky špatně odhadla a teď už nestíhala. Meč už měla úplně zubatý a tupý, stála uprostřed palouku, odrážedlo opřené o strom a draků pořád hrozně moc. A Rozárka se začínala bát. Ale ne draku, ale toho, že už bylo pozdě odpoledne a maminka se za chvilku určitě probudí a bude se zlobit, že Rozárka utekla z postele a bude se třeba o ní i bát. No tak co teď s tím? A tu najednou se lesem rozezněl podivný zvuk, jako když se umělohmotná kolečka odrážejí od kořínků a kamínků na lesní cestě. Co to je za zvuk, říká si Rozárka a přemýšlí, odkud ho zná. Vždyť tak přece zní Jozífkova malá motorka, když jdou s maminkou na procházku. A taky, že jo. Jozífek to drandí lesem s obrázkovou knížkou nad hlavou. Obrázková knížka z tvrdého papíru, to byla jeho nejoblíbenější zbraň. A vzhledem k tomu, že Jozífek ještě mluvit neumí a vůbec vzhledem k celé situaci, tak bez řečí a bez dlouhého vysvětlování začal Jozífek tou knížkou mlátit draky po hlavách. A tak tohle, to už bylo na draky moc. Tihle draci neměli rádi knížky, neradi četli a byli neradi, když jim někdo knížky vnucoval. Dá se říct, že byli na literaturu vysoce alergičtí, dostávali z ní ekzém, osypávali se po ní a kašlali a svrbělo je to a museli se drbat. A tak, jak draci propadli panice, kousali se navzájem, škrábali se rychle na stromy a letěli pryč, jako by za nimi hořelo. A za chvilku tam nebyl žádný drak. A lidi v městečku se začali probouzet, za chvilku byl čas na svačinu a na kávu, ale co to ticho? Nikde žádný dračí řev, nikde žádné neštěstí a nikdo není sežran. Soused vítá souseda, tak vás nesežrali, to je dobře. A soused říká, napodobně, napodobně. A nikdo vůbec netuší, kdo to zařídil. Rozárka s Jozífkem přijeli k zámku zrovna ve chvíli, kdy se zevnitř ozval hlas maminky. Rozárko, Jozífku, puding! A Rozárka s Jozífkem rychle opírají odrážedlo a motorku o meruňku na zahradě a utíkají do jídelny. Rozárka ještě Jozífkovi říká, počkej, máš tady ve vlasech jehličí, ať maminka nepozná, že jsme byli v lese. A Jozífek kouká na Rozárku, a ačkoliv je ještě malej a neumí mluvit, tak Rozárka tomu pohledu rozumí. Jakoby říkal, sestřičko, sestřičko, nemůžeš jít příště sama na draky. Od toho máš bráchu, aby ti s tím pomohl. A Rozárka říká, ale tak mi to neříkej, já to vím. A utíkali na puding. A to je konec.
1: Táto?
0: No.
1: To byla krásná pohádka.
0: To jsem rád, že se ti líbila.
1: Škoda, že už ti draci nepřiletí.
0: No jo, no.
1: To je mnohem lepší bojovat s draky, než spát.
0: Bez pochyby.
1: Tato, já myslím, že už spát nebudu.
0: Tak to z nás bude mít maminka radost.
1: Myslíš, že už bude mít puding hotový?
0: Víš o tom, že se maminka umí zlobit jako drak?
1: Jestli se bojíš, vem si na pomoc Jozívka.
0: Uf. Milé děti, aspoň vám dobrou noc.

0: Přeju dobrý odpoledne. A rom do potoka. Koukám, že se vás u rozhlasové pohádky sešla pěkná hromádka. Tak to společně můžeme vyrazit do času, které už větrnej kůň rozfoukal. Kdo se ale se mnou bojí vydat na tu klopotnou pouť, ať zvostane za kamnama, neuslyší nic, neboť... Český rozhlas uvádí rozhlasovou pohádku Anny Juráskové Houbové čarování. Hudba a zvukové efekty Tomáš Pergl, texty písní Jiří Chalupa, dramaturgie Václava Ledvinková, mistr zvuku Radek Veselý, střih Jana Fischerová, produkce Jana Knapová, režie...
1: Na cukr, na kafe.
0: Ticho, ticho. Režie Jaroslav Kodeš.
1: Na cukr, na kafe. Na cukr, na kafe. Na cukr, na kafe.
2: Slyšíš, Bohuslave, jak ten tkalcovský stav zpívá pořád dokola?
3: Tak je to známá písnička. Na cukr, na kafe, na cukr, na kafe.
2: A už si někdy pil pravý kafe, Bohuslave?
3: Tak to ne... Jenom culifindu Františku a k tomu neslazenou.
2: Jo, pravý kafe s cukrem. To si my, obyčejní tkalci, nemůžeme dovolit.
4: Hmm. Je to tak, Blažej. Náš tkalcovský stav nás jenom pokouší. Za plátno utržíme jen pár grošů a za ně si cukr ani kafe nekoupíme.
3: A přitom je naše plátínko jemný jako herbábí a bílý jako ten nejbělejší mráček na modrý obloze.
2: Konec, bratři moji milí. Necháme tedy stav stavem a půjdeme do světa.
3: Blažeji, co tě to popadlo? A tak najednou.
2: Přemýšlím o tom už hezky dlouho. Svět je velký. A to by tak hrálo, aby někde nepotřebovali plátínko nevěstám na vejbavy.
4: Paní mámám na jubky.
2: Ano.
4: A děvčatům na šáteček.
2: A možná, že bude stačit i pro celý město.
4: Jak by ne? Máme tady štůčky pláten a plátínek pro celý hory.
3: No, tak... Tak já jsem taky pro. Když to vemem od jednoho konce hor ke druhýmu, no to by bylo, aby se nám pytlík z penízky nenaplnil.
4: A možná, že někde narazíme i na nevěsty pro sebe. Ono člověka omrzí tkalcovat plátno porád jen na cizí svatby.
2: Tak!
5: Bratříčkové milí, už vás chvíli poslouchám. Vy mě sebou do světa nevemete.
2: Vždyť ti teče ještě mlíko po bradě, Antonínku. A tenkej jsi zrovna jako vyražený proutek.
5: Ale vždyť...
2: Kde pak? Taková štrapác není nic pro tebe.
5: Já...
4: Jen hezky zvostaň doma. A postarej se o naši kozu. Však my se zase ve zdraví vrátíme.
3: Přece jen, bratři, je mi krapetlí to našeho nejmladšího. Má jenom nás.
2: Co pak o nás přijde? Jen ať tady pěkně počká. Měj se tu dobře, Antonínku. A vzpomínej na nás.
5: Tak teda s pánem Bohem, Blažeji, Františku a Bohuslávku. Bude se mi po vás stejskat.
2: S pánem...

0: Mám už nohy celý kudrnatý. Jdeme mi vůbec dobře, bratři milí? Za chvíli si zase slunce přetáhne oblakovou duchnu přes hlavu a nikde ani jedna chalupa.
1: Tak víte co? Obrátíme se a tradá domů.
2: To tak. Z toho by měl radost akorát Antonínek. Nemáme ani metr plátna prodanýho.
0: Nevěsty taky nejsou na obzoru.
2: Mašírujeme dál.
1: Ach jo.
2: A rom do potoka. Jestli mě v oči nemejlej, tady je paseka a na ní... No ne.
0: Chaloupka jako malovaná.
3: A všude okolo. Kolečka houb.
2: Červený, zelený, žlutý, fialový, hnědý. I prach satra. To bude smaženice. Bohuslave, máš nožej.
3: To by ne.
4: Jen nechte bejt, hoši, a pojďte k nám. Pěkně vás vítám.
2: Dobrý den, přeji.
3: Pozdravení.
0: Dobrý.
4: No, jen pojďte dál. Koukám, že jste celý ušlí. U pajmámy houbice se ještě nikdo nepoměl špatně.
0: Děkujeme pěkně. Rádi si krapet odpočineme. Co říkáte, bratři?
1: No tak snad bychom mohli.
2: Ale jen na chvilku.
0: Žaludek nám už zpívá tu ze smutnou písničku.
2: Nic nechceme zadarmo, paní mámo.
4: Jděte, trochu culifindy a pár makovejch housek. To ani nestojí za řeč.
5: Máte to tu hezký. Samej malovaný hrníček.
6: A taky máte pěkně naklizeno.
4: Však taky mám 3 dcery a ty se musej otáčet.
5: Vy máte dcery?
4: A jaký? Vysoký a běloučký jako betl. Vařit uměj, šít taky.
0: Vida, my zrovna hledáme nevěsty a jsme taky...
5: 3.
4: Usta křemeňáku, jako kdybyste šli na isto. Děvčata, pojďte sem. Máme návštěvu.
0: No ne!
5: Co jsou ale krasotinky?
7: Pěkně vás vítáme. Já vláknice. Já třepenitka.

0: Naši milí, to jsou holky jako jiskry.
1: Hlava se mi z nich točí.
0: Každej nám je bude závidět.
2: Štěstí nám spadlo rovnou do nuše.
3: No, jen jestli jsou takový, jak vypadají.
2: Bohuslave!
1: Ty opatrníku jeden. Krása se přece s dobrotou drží za ruce.
4: Tak co, hoši? Hodili by se vám ty moje holky za nevěsty.
5: No, co pak o to? Jen jestli nás budou, paň mámo, chtít?
4: A to bych se na to podívala. Jsou to poslušný dcery. Dobře jsem je vychovala. Děvčata moje, líbějí se vám tihle hoši?
6: Líbějí. A jak pak se jmenujete?
1: Já jsem František. Tenhle.
3: Bohuslav.
1: A tady ten kudrnatej.
5: Blažej. Ale koukám, paň mámo, že vám tady za kamnama vykukuje ještě jedno křoupátko. To je taky vaše.
1: Vy máte ještě jednu dceru, paň mámo Houbice?
4: Jo, mám. Takovou k ničemu, jako pírko ze sojky. Co tu děláš? Máš venku rovnat polínka?
5: Nechte ji tady, paň maminko.
1: Sestry ji odvedeme a kdo ví, kdy se zase spolu uvidí.
3: Počkej, jak pak se jmenuješ?
7: Valentínka.
3: Jméno jak pro princeznu. Taky seš taková tenoučka, jen tě odfouknout. A cože tak smutně koukáš?
4: Vždyť vám povídám, je jako nic po ničem. Koukej si jít po svých, holka darebná.
7: Kdybyste hoši věděli, co vás čeká.
3: Počkej, kam utíkáš?
1: Co to jenom říkala?
4: No jiný nechte, občas mluví z cesty. Tak co, plácneme si na ty svatby?
1: Jo, no, proč ne?
5: Plácneme.
6: Máš kudrnatý vlasy, jako já třepenitka. Ty budeš můj ženich, Blažeji.
3: Budu.
8: A ke mně v láknici pasuješ ty, Bohuslavku.
3: Já?
8: Máš světlý vlásky skoro jako moje bílý vlákínka.
6: No, a k Františkovi patřím já.
8: Holubinka.
6: Oba jsme trochu dočervená.

0: Holky jsou rozebraný a dub sem, dub tam, svatby jsou za komínem. Na oslavu si teď všichni dáme pořádnou houbovou polívku. Co vy na to?
1: Neodmítnem, paň mámo.
0: Jen si poslušte, máme jí plný hrnec.
1: No to je...
0: Takovou jste ještě nikdy nejedli. No.
2: No. To je dobrá polívka.
1: Moc, moc dobrá.
3: Byla? Ale dobro. Co?
4: Já? Usínám.
1: To jsem se přejedl.
0: Můj tešima. Už spěj. Stačí jen 3 kapky čarovného houbového jedu do polívky a probuděj se až ráno. Tak, holky, a jdeme tancovat. Klobouky na hlavu a šupajda na palouk.

0: pěkných hochů už tady bylo a se všema ty čarodějnice zatočil.
1: Navíc kapka nebo dvě
2: dorazí je úplně.
0: Ještě, že tě mám, korunko moje, medailonku můj zlatej. Ještě, že mě ochraňuješ, jináč bych se už dávno přeměnila na prašivku jako oni. Kdybych tak věděla, jak ty hochy zachránit. Spěj, jako když je do vody hodí, a netušej, co je čeká.

0: Máme ještě sekat? Paň mámo, houbice.
1: Už toho nechte. Za pohoštění jeho až dost.
2: Nějak nám to nejde. Jako doma.
3: Ruce máme těžký. A nohy taky.
1: A to se vám jen zdá, hoši. Měli jste si po té cestě kapku díl zdřímnout. Dcerky moje, pojďte ukázat hochům svatební oblečení.
4: Líbí se ti můj závoj, Bohuslávku?
3: Je.
4: Je z těch nejjemnějších vláken.
3: Je jako ty, vlákničko.
5: Koukej, Blažeji, jak se kanýry na mý sukni třepetají.
3: Jako ve větru, třepenitko.
6: A co moje červená vestička s fialovýma knoflíkama, Františku?
3: Krásnější jsem neviděl, holubinko.
1: Zítra je úplněk. V půlnoci začnou svatby.
2: A co tak nahonem? A proč o půlnoci?
1: A škoda každý chvilky, hoši. Ráno vyjde slunce a než se vzpamatuješ, na jeho místě svítí měsíc. Včera byla tady moje třepenitka ještě v mechu pod smrčkem a dneska je z ní nevěsta.
3: V mechu pod smrčkem?
7: Pod smrčkem?
3: V mechu?
1: Ach, teď se ví, že v kolíbce pod peřinkou. A co ty tady, Valentino, s rukama za zády? Koukej uhrabat cestičku na ty svatby.
4: Hned, paň mámo houbice,
1: jestli jen pípneš, kdo jsme. Obrátím tě na tu nejprašivkovatější prašivku.
4: Nic neprozradím, nemusíte se bát.
1: A vy se běžte chystat.
8: Koukejte, bratři, měsíc už je v úplňku.
9: Škoda, že tu není náš Antonínek. Ten by koukal, jaký máme pohledný nevěstný.
8: Dobře jsme dopadli, bratříčkové. Paň mámo, svažte nám ruce pentlema.

0: kočičku v hnědým kloboučku. Je z tebe hřib. Radost k pokoukání. Ten můj je křemeňák.
1: A ryzec patří mně.
0: Držte mě, ať nespadnu mezi mravence.

0: duši. Není vám jich líto? Nikdy si neodpustím, že jsem jim všechno nepověděla.
1: Vzpamatuj se, holka. Byli to jen lidi.
2: Když si někdy někomu jen sekneš, proměním tě v tu nejprašivkovatější prašivku.
1: Holčičky moje, protřepte jí trochu faldy.
0: Ne!

0: takový chaloupce jistě bydlej dobrý lidi a dají mi napít. Haló, je tu někdo?
1: Ale to víš, že jo, mládenečku. Pojď dál, nebo stejchej se. Jak pak se jmenuješ?
0: Antonín, já bych poprosil o trochu vody a hned musím dál.
1: Ale kam pak bys chodil? Vždyť seš celý přešlej, jen pojď, pohostíme tě a kromě vody dáme i něco lepšího.
0: Děkuju, ale spěchám. Hledám svý bratry, víte? Odešli do světa a pořád se nevracejí. Nestavili se náhodou tady?
2: Tady?
3: Hej, děvčata, neviděli jste tu nějaký mládence?
4: Mládence tady ne. Nikoho jsme neviděli.
3: Neviděli?
0: Prodávali plátínko na svatební šaty. Mohlo se vám hodit. A taky hledali nevěsty pro sebe.
4: Třeba ještě dorazej.
0: Už je to pár týdnů, co odešli. Mám strach, jestli se jim něco nestalo.
5: Třeba si opravdu našli nevěsty a na tebe zapomněli?
2: To víš, bližší košile než kabát.
0: To by neudělali. Jsou to hodní bratři. A mají mě rádi.
4: Já bych tě taky měla ráda.
5: Já taky.
4: Já.
0: Jste všechny hezký jako obrázky. Ale ženice, kde pak? Na to mám ještě fůru času.
3: Čas letí, hochu. Než třikrát mrkneš, budeš mít ve vlasech bílý nítě.
0: Nestrašte. No, už půjdu. Děkuju za vodu. S pánem Bohem.
5: Ani trochu dřeva na zimu nám nenasekáš.
0: Ale jo, za to, jak jste mě přijali a kvůli smutným očím tamhletý panenky. Jak pak se jmenuješ?
6: Valentínka.
3: Tak neotálej. Sekera je v kůlně a večer bude houbová polívka.
0: Nasekám vám dřeva, že ho za celou zimu nespálíte.
5: Chytil se.
3: Dobře jsi udělala, Valentíno, že ses na něj usmála. No, přece jen si naše.
5: Ale teď už nestůj jako pařez. Ať rovnat polena, co ten hoch naseká.

0: Antonínku?
1: Ano?
0: Antonínku, tu houbovou polívku, co ti večer dají, nejes. Dám ti svou a talíř potajmu vyměním.
1: Ale proč pak?
0: To ti nemůžu říct, ale poslechni mě.
1: Tebe bych, Valentínko, poslouchal pořád a rád. Hned na první pokouknutí mi v srdci zacinkal zlatý zvoneček.
0: Díky.
1: Jsi nejhezčí z těch děvčat. Vlasy máš zlatý, oči modrý a zlatá korunka se ti na krku jen leskne.
0: To se ti jen zdá. Víš co? Přijď o půlnoci do velký světnice. Povím ti tajemství.

0: To se po mý polívce volizoval, co?
1: Dobrá byla. Moc dobrá, paň mámo.
0: Takovou umím jen já, panáčku. No, ale dost bylo řečí. Teď všichni do duchen.
2: Antonínku, po půlnoci, nezapomeň.
0: Co si to tam špitáte?
3: Nic, nic, paň maminko, dobrou noc.
1: Pěkně se vyspěte.
0: Ty taky. Naposled.
4: Přišel jsi akorát, Antonínku.
1: Už mi povíš, proč jsi vyměnila talíř s polívkou?
4: Byla v ní kapka houbovýho jedu. Usnul bys a přišel o moc. Koukni se z okna.

0: rány, co to znamená?
1: To je čarodějnická merenda. Každou noc takhle vyvádějí, až do rána. Dostal ses mezi houbový čarodějnice, Antonínku. Jestli neutečeš, udělají z tebe houbu jako z tvých bratrů.
0: Cože? Ty houby venku?
1: Jsou tví bratříčkové, ale nejen oni.
0: Hrom do police, málem jsem některýho svýho bratra vytrh z mechu.
1: Musíš pryč, teď hned.
0: To tak, vždyť jsem tě sotva našel. Počkej. Já s těma čarodějnicema zatočím.
1: Ne, začarujou tě.
0: To si můžou zkusit, hádovky smrdutý.
1: Uteč, uteč, dokud je čas. Já jsem možná taky čarodějnice.
0: Ty ne, Valentínko. Ty jsi jako my, lidi.
1: A jak to můžeš vědět, když to nevím ani já?
0: Srdce mi to napovídá.
1: Pst. Poslouchej, co si povídají.
2: Z něho pěknej žampion. Je takovej běloučkej.
3: Jo, kdyby věděl, jak na nás, to by bylo zlé.
4: Ale to se nikdo nedoví.
3: Nedoví.
2: Nikdy nenajde strom, pod kterým je schovaná naše síla.
4: Pěkný barevný předínka.
3: A nikdy ty předínka nespřetrhá dřív, než se ozve první raní ptáček.
4: Takže
3: k naší moci přibude
5: ještě jedno psadínko.
2: Mlčte, mohl by vás slyšet.
3: Ten, ho, spí jak jednodenní nemluvě.
0: Tudy na to. Já ten strom najdu, Valentínko.
1: Jak chceš hledat jeden jediný strom uprostřed lesa? Já tě nepustím, nebo půjdu s tebou.
0: To tak, já tě mám rád a nepřežil bych, kdyby se ti něco stalo.
1: Vždyť já tě mám taky ráda, Antonínku. A proto půjdu, jináč bych tady strachy o tebe umřela.
0: To nemůžu dopustit.
1: Antonínku.
0: Tak teda pojď. Ale říkám to s těžkým srdcem.
1: Neboj se, můj medailonek s korunkou nás oba ochrání.
0: Takových stromů. Který to je? Tenhle? Nebo tenhle? Hedvábnej modřín nebo pokroucená borovice?
1: Antonínku, měl jsi mě poslechnout, utíct a mě nechat v osudu.
0: Čtverlístku můj zelený, co to povídáš? Radši se pořádně rozhlídni kolem sebe.
1: Je, můj medailon mi spadl tady do té jámy.
0: To nic. Počkej, podám ti ho.
6: Jakoby ta jáma neměla dno, ale mám ho, mám!
1: Jak se teď z té díry dostaneš? Podej mi ruku, já tě vytáhnu. Možná, že nám medailonek ukázal ten pravý strom, chyť se!
6: Nejde to!
1: Počkej, lehnu si, abych dosáhla níž. Držíš se?
6: Jo, už budu skoro nahoře.
1: Ještě kousek, ale pospěš si. Nebe růžový, za chvíli zacvrliká první raní ptáček.
6: Ještě jednou mě popotáhni.
1: Sluníčko, už skoro vychází. Je s náma konec, Antonínku.
0: Ale není. Kam pak na nás, čarodějnice jedny? Už jsem z té šlamastiky venku. A podívej se, Valentínko. Tady pod mechem svítějí barevný psadínka.
1: Je to ten pravý strom. Našli jsme ho. Honem zpřetrhej je.
0: Jsou pěkně silný. Jako ta jejich čarodějnická síla. Ale já mám taky sílu. Lidskou. Nejdřív ten fialovej.
6: Nic nepotřebuju. Co jsem chtěl, to mám. A tady se na mě usmívá drahokam ze všech nejvzácnější. Yeah. Yeah.
0: Tak. A hotovo.
1: Není tam ještě jedno přadínko? To moje.
0: Kde by se tu vzalo? Dyť já vím, že nejsi čarodějnice. Jsi z masa a krve jako já.
1: Antonínku, takový štěstí. Co jsem jen měla strachu.
7: Co se to s náma dělo, bratři milí? Snad jsme nezaspali svatby. Kde pak jsou naše nevěsty? A paní máma Houbice?
6: Tady jsou, bratříčkové.
7: Kde?
6: Vidíte ty prašivky? Měli jste za nevěsty houbový čarodějnice.
8: Antonínku! Pro pětraná hodino!
7: Kde se tu bereš?
6: Stejskalo se mi tak, že jsem sám doma nevydržel a vydal se vás hledat. A zaplať pámbu, našel.
7: Jako houby?
6: Jo, ale už se těch čarodějnic nemusíte bát. Tyhle barevný přetrhaný provázky jsou jejich bejvalá síla.
7: Yeah.
6: Už mají počarování.
9: Děkujeme, že jsi nás vysvobodil. Ale koukám, co ti to tady raší na bradě za strniště.
10: Ty by ses mohl ženit.
6: Taky budu.
10: Byly tu tři nevěsty a tři ženichové.
6: A teď je tu jen jeden ženich a jedna nevěsta. A ta je moje.
1: Já jsem Valentínka.
9: Tak to se ti povedlo, Antoníne. Pán Bůh vám oběma požehnej.
10: No, tak my půjdeme domů, ne? Musíme přece vystrojit svatbu. Počkejte. Co se to děje? Co to je?
7: Pro pána, bratři moji milí, to je náš pan král.
6: Přejeme pěkný pozdravení, pane králi.
1: Pěkný pozdravení.
7: Pane králi.
9: Pane králi.
6: Jak pak se máte?
11: Teď zrovna moc dobře, ne. Nejspíš jsem se svou družinou překročil bludnej kořen. Nevíte, kudy z lesa ven?
6: Kdyby vás to neobtěžovalo, přidejte se k nám. Právě si chystáme vyrazit.
11: Počkejte, trochu se to musím porozhlédnout. Jako bych na tomhle místě už někdy byl? Něco se mi v hlavě převrací, že to tehdy bylo tady.
6: Co pak se vám tu přihodilo?
11: Ale byli jsme kdysi na výletě s paň maminkou královnou a s naší maličkou dcérkou a došli jsme až sem. Dneska by už ta naše malá byla jako tahle dívčinka. Ale najednou, než jsme se vzpamatovali, byla pryč. Jako když ji vítr odfoukne. Nikdy jsme ji už nenašli.
6: My vás z toho vošklivého místa odvedeme, pane králi.
11: Jsi hodnej hoch. A ta dívčinka je jistě tvoje nevěsta, co?
6: Pravda pravdoucí.
11: Ukaž, děvče, co se ti to blízká na krčku?
1: Medailonek.
11: Můj ty trůn. Zlatá korunka. Jde na mě slabo. Nejmenuješ se náhodou Valentínka?
1: Jak to víte?
11: Všechno se shoduje. Jméno, poměnkový oči po mamince, vlasy jako zralý bobilí, že ty jsi moje ztracená dcera.
1: Tatínku.
6: Asi vám je ukradli houbový čarodějnice.
11: I prach satra, už to tak bude. Pojď sem, ať tě obejmu, holčičko moje.
1: Tatínku zlatej. A já si myslela, že jsem taky čarodějnice.
11: Světel, zbož se. Pojď se mnou honem domů na královský zámek, Valentínko. Do nejjemnějšího hedvábí tě oblíknu. Drahýma kamenama obložím a zlatem zasypu. Maminka královna se nestačí radovat.
9: Tak budeme, bratři.
1: Počkejte, co vás vede, tatínku králi? Moje zlato a drahý kamení je tady můj Antonínek. Nikdy ho neopustím.
11: No tak si ho vem sebou, no. Královská koruna mu bude akorát.
6: Pane králi, mějte rozum. Já a král, co vás vede, A co mý bratři?
11: A ať jdou taky s náma. Místa je v královském zámku dost a dost.
10: Kdepak?
9: Bohuslave.
10: Se srdce bychom nepřenesli, kdyby náš tkalcovský stav už nikdy nespíval na cukr, na kafe,
5: na cukr, na kafe.
11: To je mi pěkná motanice, ale aspoň veselku ti, Valentínko, vystrojit můžu.
6: Ale to jo, co bychom vám tu radost neudělali, pane králi?
12: A tak se taky stalo. Hory si na tu svatbu oblíkly klovouky, modrý, zelený, fialový i zlatý, a celý omládli. Muzika hrála, až uši zalíhaly. Pití a všelijakých dobrot bylo, až se stoly lámaly. A tkalcovský stav vesele prospěvoval na cukr, na kafe, na cukr, na kafe. Tak to bylo. Všechno, co jsem věděl, jsem vám vypověděl a teď spěchám zase dál. Jo, a ještě něco. Dejte si pozor na houbové čarobáře.

0: naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježibaby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudíků.

0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část 8. Zapomínací matrace, trojbarevná teta škrkavka.
1: Bacha, bacha, pečivo se zbláznilo!
0: Ječel trpajzlík. Rozbitým oknem létaly tvrdé housky. Bum, prásk, zásah, drobky, au, au. Malí škůdcové se na ně vrhli. Nejedli od rána. Ťápota k housce chroustala ořechové listí a všichni jí záviděli. Spal a Ježi Baby nedostalo nic.
2: Hele, a co budu jíst já?
0: Z očí mu vyhrkly slzy.
2: Já mám jenom dva zuby. Ti mi rozkoušu tak puding. Co pak jsme v Hladomorně? Mami, Ježi, mami, pomoc! Radši si zacpě ty uši, budu zvát.
0: A spustilo strašný ježibabí brek. Ježibaby umí vřeštět, že v lese ze stromů padají šišky. Tady nepadaly šišky, ale probudil se
2: Dobré jítro.
0: Pozdravil rozespale. Seděl na matraci a překvapeně se rozhlížel. Zaostřil na mstižera, který stál s hořící větví v ruce. Starostlivě řekl:
3: Chlapečku, u vás tu větev. Nechceš přece, aby došlo k požáru?
0: Mstižer i hned hodil větev oknem na dvůr.
1: Ano, pane,
0: zakoktal. Všichni, dokonce i trpajzlíci, přestali překvapením kousat a zírali na čerta. Měl nevinné modré oči.
3: Dobrou chuť,
0: řekl mile.
3: Co se to s ním stalo?
0: Sudíček se opatrně zeptal: Ahoj, můžeš nám říct, kdo jsi?
3: Zmateně zavrtil hlavou. To kdybych věděl. Jmenuji se nějak jako Zlocucek.
0: Těší mě, já jsem Sudíček. Tohle je Ťápota, Vraždožrava, Mstižer, Trpajzlíci a... Sudíček zvedl batole. Naše Ježi Baby.
3: Dítě se usmálo, zaplachtilo tlapkou, což mělo znamenat pozdrav, a udělalo miminkovským hlasem.
0: Čertovi se rozšířily oči jako poměnkové koláče.
3: Ty jsi ale krásná holčička,
0: řekl okouzleně.
3: Můžu se tě pochovat?
0: Sudíček se tázavě podíval na batole, ale to už samo natahovalo ručičky. Ďáblík je vzal do náruče, hladil po třpitivých vláscích, šeptal:
3: Malá, malá, snad bys neplakala.
0: A Ježi Baby mu dávalo mlaskavé pusinky. Pak mu položilo hebounké dlaničky na oči a kluk se rázem svalil na matraci a spal dál.
2: Sklapni, lido žrouté,
0: řeklo Ježi Baby tvrdě. Pak si odplivlo.
2: Ne, abyste mu naletěli na to ťu-ťu-ťu. Teďka je zvenku obalený hodným klukem, ale uvnitř je to čert. Čerti žerou lidské maso. Tenhle ještě žádné neochutnal, ale až se jednou do člověka kousne, pěkně zdivočí. Tohle s ním dělá Ťápotino kouzlo. Až sleze z matrace, bude z něj stejný
0: záchodek
2: jako dřív.
1: Takhle nemluv, Ježi Baby,
0: zaprosil Mstižer nešťastně.
1: Já bych tě musel nahlásit.
0: Ježi Baby se ani neobtěžovalo odpovědět, ale Ťápota popadla Mstižera za vlasy.
1: Jen si zkus žalovat, srabe, a schytáš takovou nakládačku, že tě ten tvůj poťapanej táta nepozná. Žalovník, žalovník,
0: pištěli trpajzlíci a okopávali mu kotníky.
1: Neubližujte mu, prosila Vraždožrava. Trhni si, ty královská žblabuňko.
0: Ťápota na ně vycenila zuby.
1: Žalobníky, věším zatkaničky od bot na kandelábry.
4: Ne, ne, na kandelábr ne,
0: bulil Mstižer. Sudíček dostával strach. Tohle nedopadne dobře, říkal si. Jestli si začneme ubližovat, tak jsme vážně v troubě. Naše jediná naděje je táhnout za jeden pro vás. To nás tak rozhodil Ježi Baby říká, že je to čert obalený hodným klukem. Jenže co když je to naopak? Co když je to hodný kluk obalený čertem?
3: Se vzbudil. Protáhl

0: sklepe, opustil matraci a chvíli jen tak stál. Poměnkové oči tmavly, až dostali barvu bouřkového mračna. Žvíkací svaly, to jsou ty kolem pusy, mu stuhly a pěsti se výhružně zaťaly. Když vydechl, zasyčelo to.
1: Chci žrát,
0: zašeptal potichu. I když v té větě nebylo vůbec žádné so, taky to zasyčelo. Jakoby unikal horký vzduch.
1: Chci žrát. Řekl jsem to dvakrát a nebudu to říkat po třetí.
0: Mstižer právě kousl do housky, ale zakuckal se a podal záprckovi oslintanou špičku.
2: Ďáblík ho praštil přes ruku a houska vyletěla z okna.
1: Chci maso! Pořádný kus syrového masa!
0: Hrozivě se mu rozšířily nosní dírky.
1: Nenechávejte mě čekat, nebo si ho vezmu sám.

0: Zloberta Škudibertová už zase seděla u telefonu. A ani tentokrát to nevypadalo na příjemný hovor.
1: Cože? Pohoršovna?
0: Zařvalo sluchátko. Zlobertě rázem oteklo ucho. Škrkavka Krutohlavová byla horší nežli Hrka Krkr a Peklo dohromady. Když měla opravdu vztek, snad by ani nepotřebovala telefon. Jenom by se vyklonila z okna a dořvala by se až ke Zlobertě.
1: Moje děti v pohoršovně? Tak to teda ne!
2: Ale výsosti, breptala Zloberta polekaně. Tady je to jako na táboře. Děti hrají zábavné hry. Jsou moc roztomilé, hlavně ta vaše dvojčátka.
1: Zmlkni!
0: Teta zafuněla jako hurikán. Hurikány často dostávají jména. Hurikán Škrkavka by zbořil mrakodrap a auta by lítala jako vrabci. Tak mocný fuk to byl. Tím ze sebe vyfunila kousek vzteku a už celkem mírně pokračovala.
1: A proč mi teda voláš, Zloberto Škudibertová?
2: No víte,
0: krutila se Zloberta,
2: vyskytl se tu problémeček. Jeden z mých svěřenců je jistý záprcek a on prý musí jíst syrové maso. Já tu momentálně žádné nemám, tak mě napadlo, že vy byste mohla...
0: Škrkavka byla většinu času zdravě červená. Připomínala vařenou řepu. Ale teď zbledla jako oloupané vejce na tvrdo.
1: Kdože je tam? Záprcek?
0: Vydechla v čiré hrůze.
1: Nechcete říct, že je to ten z pekla?
2: Ano, ano, ten,
0: odpověděla Zloberta.
2: Je to moc miloučký mládenec,
0: dodala honem.
1: A kdy měl syrové maso naposled?
2: To bohužel nevím, ale pan ďábel mě ujistil, že záprcek by škůdcům nikdy neublížil, protože...
1: Adresu!
0: Zahřměla Škrkavka a v lustru praskla žárovka. Horká čokoláda vyšplíchla z hrnku. Teta teď byla bílá strachy, rudá vzteky a po nose jí tekla hnědá čokoláda. To Zloberta neviděla, ale slyšet Škrkavku jí stačilo.
2: Jsme takový osamělý dům na odbočce na Hromobřesky.
1: Okamžitě odveďte žeríka s vraždinkou jinam. Jedu tam!
2: A smím doufat, že přivezete trochu syrového masa. Nejraději kance nebo jelena.
1: No, já ti dám kance, já ti dám jelena.
0: Sípěla Škrkavka, ale už ne do sluchátka, protože si právě narazila helmu velikosti kýblu, koženou bundu velebundu, boty číslo 77, z lednice vytáhla 3litrovku mléka, to měla obvykle k snídani, skočila na motorku a vyrazila k Hromobřeskům jako kulka z pistole. Velké tajemství tety Škrkavky vypadalo takhle. Kdysi před 11 lety a 333 dny si Krutohlav usmyslel, že chce potomky. On už o to usiloval dlouho, ale žádná žena, ani člověk, ani škůdkyně s ním nechtěla nic mít. I když byl král a patřil mu královský palác, bylo z něj cítit zlo. Král smrděl jako leklé sardinky, jako syrečky s prošlou záruční lhůtou a navíc jako čerstvé pipínto. Čím byl starší, tím smrděl hůř. Jenže chtěl potomka. Nesnesl myšlenku, že nevychová hrůzovládce. Tenkrát měl jeden pošetilý zvyk. Občas se převlékl za ženu, zmaloval se, narazil si zlatou paruku a šel do ulic. Tam se vyptával občanů, co si myslí o králi Krutohlavovi. Jestli zaslechnu jedno špatné slovo, říkával si, dám pomlouvače rozčtvrtit. Ale protože v téhle říši se všechno rozkecá, lidé to věděli a krále prozrazoval puch. Takže když potkali smrdutou, špatně oholenou dámu, která se ptala vysokým holčičím hlasem,
2: máte rádi svého krále?
0: Říkali mu samé lichotky. To Krutohlavovi dělalo moc dobře, jen mu vadilo, že nemá dát koho rozčtvrtit. A tehdy se jedním mladým rodičům narodila trojčata. Měli pro ně širokánský kočár, pro dva kluky a jednu holčičku. Maminka je nepobrala naraz. Když s nimi šla na procházku, nechala kočár venku před domem. Nejdřív do něj dala dvě miminka a pak běžela zpátky do bytu. Popadla třetí děťátko, zaběhla na chodník a už mohla kráčet do parku. No a tehdy, před 11 lety a 333 dny, se stalo, že zrovinka v ten moment, kdy byly dvě děti v kočárku a maminka běžela pro to třetí, šla po chodníku obří zlatovláska. Musíme dodávat, že strašně smrděla. Viděla opuštěný kočár a v něm dvě miminka. Rozhlédla se, jestli ji nikdo nevidí, a dranděla s nimi pryč. Mladí rodiče byli moc nešťastní. Hledali svoje dvě ztracené děti řadu let, ale najít je nemohli, protože byla schovaná v královské chalupě na nejvyšší královské hoře. Nikdo tam bez královského povolení nesměl. Nedalo se tam dojet jinak než královskou lanovkou. Miminka tam žila přes 2 roky a starala se o ně teta Škrkavka. Škrkavka byla jediná na světě, kdo tajemství králových dětí znal. Ani ona nevěděla, komu doopravdy patří, ani že je tu ještě trojčátko. Ale měla Krutohlava v hrsti a on se jí od té doby bál. A stalo se ještě něco podivného. Ti dva mrňouskové měli tetu rádi. Škrkavka byla od jakživa škůdce a nikdy za ten dlouhý život, něco kolem 300 roku, ji nikdo jiný neměl rád. Když byli dětem 3, vyhlásil král, že se mu sama od sebe narodila dvojčata. Dal jim jména Mstižer a Vraždožrava. Vzal je do paláce. Mladé rodiče ani nenapadlo, že by to mohly být jejich ztracené děti. Odstěhovali se do jiného kraje, začali tam nový život a všechnu svou lásku dali trojčátku.
1: Ty idioté!
0: Řvala teta a svištěla na motorce směrem na Hromobřesky. Neměla čas králi zavolat, tak aspoň chtěla vyhulákat trochu strachu do tmy, která se snášela na kraj.
1: Ty děti jsou přece lidi! Co když je ten malý ďábel sežere?

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život.

fem. Jou, pešnici spovolání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pešnici z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádnej jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: bych i ztrátou idej. Jsem cukr, dej sem krouky, seď. Formánku na houni, pře, padli tě v ráhouni. Lou, peřík je nesmlouvavý, lou. Ten ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem, za dubem, tam tě oškupem.
1: Rádio Junior.

probacila nepříjemná

leží bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Tadej, pac, stopa, trhej.
1: Poďa, nestop!

do zrcadla. Z klobouku vytáhne kytici růží, králíka hrozný šetruhlu i klíč. Potom si oblékne plášť zadí kůží.

pravý les. Ten les, ve kterém, co se stalo, přišlo na přetřes. Tam, kde kvet zrovna veřes.

jsem slavný cestovatel, zážitků svých spisovatel. Povím vám teď za pakatel v sedě nebo v stoje. Medvědi, lvi ani sloni, žádný z nich mne nedohodí. Silnější jsem nežli oni, nebojím se boje. S kompasem za pasem chodím světem tam a sem. S kompasem za pasem chodím tam a sem. S kompasem za pasem chodím světem tam a sem. S kompasem za pasem.